čistej, očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt. Šiřte hudbu, nešiř hejt.

0: jsem v transu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, kvůli jim a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podržení.

0: rádio, to je Peace.
1: Jo, úplně ho slyším, kámo. Peace.
2: Dobré ráno, rádio Spin. Ve tvých uších zdraví vás Krištof a Dominik.
1: Hej.
2: Dneska se podíváme, jak bylo ve světě.
1: Hej.
2: Co na to říkáš, Dome?
3: No, je to skvělý, ale mohlo by být líp.
2: No tak to je super, tak si pojďme pustit další písničko.
4: Bráško, hele, ten zněl úplně jak ty.
1: No to není pravda.
4: No to teda je pravda.
5: A prosím vás pěkně, já mám pro vás takový příběh. Já jel dneska ráno do práce tramvají sedmičkou, seděla tam prostě taková paní v tramvaji a strašně smrděla.
4: Já mám úplně takový flashback, jak kdybych prostě tady stál znova s Romanem, ty vole.
1: No, s Romanem tu nejsi.
6: Jo, what's up, hele, tak já jsem včera málo spal, ale připravoval jsem si to, jo, takže dneska tam bude hodně drum and bass, jo, nějaký old school, asi jako večeríček na dnešek, jo, to bude dobrý, ahoj, Spinneři.
1: Děvkom jako vyšitej, no a k tomu zbývá už jenom říct, čau, tady Maty, děkujeme za vaše parodie, kámo, bylo to jakoby dobrý, víš jak.
4: No a nebo třeba?
7: Tak je tady s tebou na Letci doma s Krištofem zase zítra ráno.
1: Peace.
8: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: hodin, 55 minut, čtvrtek, malý pátek, 10. září, svátek slaví Irma, tak přejeme všechno nejlepší. Hele, další ženská, ty vole.
1: To je pravda, týden. Samý ženský tento týden.
0: To je neuvěřitelný.
1: Ale to je dobře.
0: Mimochodem jsem kouknul do našeho mysliveckého kalendáře, zjistil jsem, že jediný chlap, který má na ten týden svátek, tak je v neděli Lubor. Ale aby jsme to nezakecali, tak všem Irmám všechno nejlepší.
1: Přesně, a u Rádia Spin všem přejeme dobrý ráno. Good morning. To je krása, dome, už se to blíží. Poslední dva dny, co? Víkend.
0: Konečně, doufám, že jste si včera všichni užili afterwork mimochodem, kdo jste teda byli. No a my se jdeme podívat teda na to, co nás čeká dneska v ten předposlední pracovní den.
1: Když už je teda předposlední, což bude určitě speciální, tak já bych se strašně rád dostal k jedné speciální zprávě, kterou tady mám už asi týden v držení, tyjo. A to je taková jedna brněnská kovbojka. Představ si pod tím, co chceš.
0: Strandu. No, včera byl Apple event, tak se mrkneme na novinky, které nám Apple přines.
1: Já jsem si tady napsal strašně skvělý vtip a nechal jsem ho tam bez povšimnutí, tady do scénáře, ne? Protože brněnská kovbojka, a k tomu jsem si napsal, a víš, co jedí koně? Jablka. A víš, jak se anglicky řekne jablko?
0: Jo,
1: Apple.
0: Takhle, ty jsi to vymyslel.
1: No, a úplně jsem se na to vykašlal. Teď každopádně určitě nebude chybět ani poznávačka.
0: Přesně tak, nebude chybět ani celebrity voice flip.
1: Mashup.
0: A nebo třeba hra jeden na jedno.
1: A pozor, tam dneska budete hrát o vstupenky na event k premiéře Zrádců. Hej, bude to brutál, kámo, bude to brutál. Těším se na to. OK, to všechno po počasí.
0: Tak co se týče dnešního počasí, musím říct, že ráno byla docela zima, nebo je docela zima.
1: Kamaráde kosa, já jsem se normálně zase vracel pro mikinu, říkal jsem si dobrý, tak včera to bylo taky v pohodě vlastně, že jsem si vyvětral a jak jsem takhle sešel dolů ty schody 4 patra, tak jsem takhle jenom otevřel dveře, teď mi to prnklo do toho nosu a říkám ne, tak zase zpátky 4 patra, že jo. A není se čemu divit, protože po celé České republice průměr

0: Dneska nespívám, kámo, promiň.
1: No, nespíje v pohodě. 6 hodin 5 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, sebou je dál Krištofa taky dom. No a já jsem pár minut zpátky sliboval, že my se tady spolu podíváme na novinky, které přináší Apple.
0: OK.
1: Tak včera byl Apple Keynote. To je taková prostě jako každoroční prezentace toho, co Apple prostě ten celý rok vytvářel.
0: Musíš mi to vysvětlovat pořádně, že jo, protože já nejsem Applák.
1: Ty vole, počkej. Já ho napráskám, ty vole. On, že není Applák, ty vole, tuhle tady vytáhnul iPhone 17 Pro, jako.
0: Ne, to není moje, to mám půjčený, že jo.
1: Ale evidentně to mám se jeden, docela vyznal.
0: To mám na jeden projekt, no už se v tom vyznám, ale počkej, pojď ty novinky, ať to nezakecáme.
1: Tak jo, hele, takže vlastně jako tato prezentace na podzim je prostě standardně o tom, že Apple představí vlastně převážně iPhony, protože to je ta nejočekávanější věc, že jo. Mimo to ale představilo taky Apple Watchky, představili se taky nový AirPody, ale na těch se vždycky tak jako trošku mám nerukou, protože si řekneš, jo, dobrý, prostě je to. Ale představil se včera nový iPhone 18 Pro. S tím, že novinka, kterou tenhle ten telefon má, tak je nejenom teda jako velká výdrž baterie, což je vlastně jako každoroční takový stupeň k dobru.
0: Jasně.
1: Ale má pohyblivou clonu. To znamená, že ve chvíli, kdy prostě už něco fotíš, tak si můžeš i vlastně jako ten obraz prostě jako manuálně setmít. Což je vlastně super. Takže vlastně, když máš jako menší světlo, jak si můžeš zase naopak tu čočku jako roztáhnout. A docela si myslím, že to je taková jako progresivní věc, že to ještě není úplně věc, která by byla u telefonu běžná, protože už to funguje vlastně jako zrcadlovka v tu chvíli víceméně.
0: OK, no to je super, to je paráda. A za to si připlatíme 10 000, dámy a páni.
1: Dva. Ale čekala se taková nejhlavnější novinka a to byl skládací iPhone. Jo, jako můžeš mi jako androidňák prostě oponovat, že tohle je věc, kterou
0: tak
1: už má Samsung.
0: Chtěl jsem něco říct, že jo, Dome, ale odpověděl si sám, to je v pohodě.
1: Jenže, ono sice jako je hezký, že už to je na světě 8 let, ale Apple tak jako čekal, až prostě jako ostatní firmy ukážou, co vlastně jako v nich je, a pak přišel s tím, máme tady bombu.
0: Jakou?
1: Drahou.
0: No samozřejmě, ale,
1: ale
0: kde je ten vlastně zakopaný pes?
1: Zakopaný pes není vlastně ve finále v ničem, je to prostě jako normálně skládací telefon, ale co mě vlastně přijde docela cool je, že je to podle mě první skládací telefon, který schoval fotoaparát pod display. Což znamená, že ve chvíli, kdy ten telefon vlastně jako rozevřeš, tak to nemáš žádný narušitel, máš prostě hezký, čistý display.
0: No to je paráda a za to si vybavíme 20 000, kámo.

0: jsme zpátky. Radio Spin ve tvých uších. Já to čekal, že to uděláš, že já to čekal. Máme něco málo po šestý hoďce a to znamená jediný, že si dáme dnešní poznávačku, kterou teda namíchal Dom, já ho napráším, byl to on, jo, takže veškerou chválu k němu do aplikace, o kterou se dneska stará, prosím. Všechno mu tam pošlete a máš tomu co říct, Dome?
1: Jako nemám, pojďte si to rovnou pustit asi, protože tomuhle tomu asi víc zatím říct nemůžem.
0: Tak jo, tak nastražte uši, protože dnešní poznávačka zní takhle.
2: Fakt jako, že jsme tady my čtyři, mám pocit, že my čtyři jsme fakt takový důvěřivý paka trochu v tomto
3: to
2: smyslu.
3: To jsme.
4: To jsme.
2: Na ty důvěřivý paka. Ano.
1: Jsi taky takový důvěřivý pako.
0: Už míň, ale býval jsem hodně.
1: Bohužel taky, ty.
0: A možná
1: jo. To časem člověk vojím stížil.
0: Jako trošku, ale já věřím lidem hlavně, já věřím v lidstvo pořád ještě.
1: Jo, v lidstvo jako
0: já
1: obecně.
0: Já si myslím, že máme naději.
1: Jo, tak tam musím zlomit lhůty.
0: Chápu, chápu. No, ale abychom to nezakecali, pokud víš, co v té dnešní poznávačce je, tak 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, já ti to schválně pustím ještě jednou, stále bez nápovědy.
2: Fakt jako, že jsme tady my čtyři, mám pocit, že my čtyři jsme fakt takový důvěřivý paka trochu v tomto smyslu.
3: To jsme.
4: To jsme.
2: Na ty důvěřivý paka. Ano.
0: Tak na ty důvěřivý paka, Dome.
1: Cink.

0: Pokračujeme v dnešní poznávačce, ve který hádáš něco, co jsme ti zatím vůbec neprozradili.
1: A víš co? My ti to ani neprozradíme. S tebou je Dom a Krištof a tohle je konec dnešního vysílání.
2: Tak to se to zapíše brzo dneska, ty vole.
1: Ne, já si myslím, že jednu radu určitě dát můžeme. Minimálně vám ji teda dá jeden tady z našich spinnerů. Každopádně ještě předtím bych tady připomněl tu ukázku, kterou jsme pouštěli.
3: Fakt jako, že jsme tady my čtyři, mám pocit, že my čtyři jsme fakt takový důvěřiví. Paka trochu v tomto
4: to,
3: smyslu.
4: To jsme.
5: Na ty důvěřiví paka.
3: Ano.
1: Co
0: já
1: k tomu
0: si myslím, že je to easy dneska.
1: Jo.
0: Ale.
1: No to říkáme my, protože to známe.
0: To je pravda. Vlastně jsou někteří, kteří to ani neznají a vlastně jako ve chvíli, kdy to ani neznáte, tak vám možná nepomůžou ani ty další dvě ukázky.
1: Myslíš? A já si myslím, že jo. Myslíš, že tahle ta třeba byla celkem známá.
6: Pár z vás tady ví, že jsem tady hlavně kvůli svému dědečkovi, který se těší, až se spolu na to podíváme.
1: No a nebo má to takový plot twist ten dědeček, jo?
7: Pozdravuju dědečka.
6: Dědeček už nežije.
1: Wow! Ej,
5: pole, tak to mě
7: humus.
5: Tak to mě
0: No, ale povedl se jí to holce jako.
1: Já si myslím, že jo. Kdybyste chtěli ještě jednu rychlou, fakt jako velmi rychlou nápovědu, tak si možná můžete zkusit vybrat tady od Matouše.
8: Bude to vyvolení, farma, prostě nebo zajatci.
0: No a můžete vlastně stejně jako Matouš vyjmenovávat všechny možný reality show, dokud se netrefíte prostě.

0: Olé, olé, olé, ať si hore nebo dole, posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominik a Krištofe. To mi nevyšlo úplně, přemýšlel jsem rychle nad tím.
1: Jestli si nemůžeš vzpomenout na to, jak se jmenuješ, tyhle, nebo co tam vymýšlíš. Prostě.
0: Ale ty posloucháš Radio Spin, Dominik Krištof, máme tady čtvrtek 10. září a v tuhle chvíli se pojďme podívat na to, co máme v té dnešní poznávačce. Dokonce jsme vám dali trošku na výběr, jo? Protože jsme vám pustili třeba takovou ukázku.
2: Pár z vás tady ví, že jsem tady hlavně kvůli svému dědečkovi, který se těší, až se spolu na to podíváme.
1: Mně se líbí ta tvrdá napínavá hudba po tím.
3: Ale tam taky soundtrack je fakt skvělý.
1: Sedne,
0: yes. No a nebo jsme potom pustili tuhletu ukázku.
4: Pozdravuju dědečka.
2: Dědeček už nežije.
5: Ty vole, tak to mě...
1: Mně se líbí, jak to týpeček prostě jako neunes úplně, ty vole. Jako
0: ne, vůbec. Tu...
1: Protože... Lež.
0: Jak se strašně snažil, že jo? Celou tu sérku se fakt snažil, aby to bylo dobrý. A vůbec to nebylo dobrý.
1: Řál jsem si hada na prsou.
0: Kámo, já se na to musím podívat ještě jednou snad. No, už jste možná pochopili, co to je. Každopádně dostali jsme tady od Michaela na výběr. Teda od...
6: Kdo
0: to byl? Kdo to byl?
1: Od Matouše.
0: Od Matouše.
6: Byl to vyvolení, farma, prostřeno nebo zrádci.
1: No a vy jste si vybírali teda z toho, co by to asi tak mohlo být.
0: Tak schválně, jo, Jirka.
7: Ale já si myslím, že to dneska je jako prekerka, no. Ale jako není to žádný seriál, není to žádný film, ale je to reality show, která bude opět na Primě a jsou to zrádci.
0: Prekérka, jo?
1: Ale na to, že to je prekérka, tak to docela teda jako odkecalo to promíčko.
0: No to musím říct, Jirka je od toho podobně placený. Prekérka je by the way tetování, co mám tady takhle na stehně, protože prostě vzniklo za prekérní situace.
8: Tady Majko, no to je ukázka z posledních zrádců.
0: To je prý ukázka z posledních zrádců,
1: jo. To je teda jako víc než jistý, podle mě, Majko.
0: No, okej, okay, tak co babce?
9: Dobré ránko, kluci. No tak. To jsou úplně jasný zrádci. Čau, zdraví Anet z Plzně.
1: Tak zdravíme Anet do Plzně, ahoj, dobrý
10: krásné ráno. Krásné ráno, Dome, Krištofe, Spineři, tady Roman. Tak hele, já jsem k poznávačce přiběh sice později, ale vzhledem k tomu, že se nám blíží třetí řada zrádců, tak možná, že ta důvěřivá paka byla právě ze zrádců. No tak uvidíme. Hezký den všem, čau.
0: Čau, Romane, no tak já si myslím, že není potřeba to nikdo tak proklahovat. Kámo, jsou to zrádci.
1: Jo, jo.
0: Hell yes, a úplně mi to kámo navnadilo teďka si to pustit znovu.
1: Tak si to pust znova, protože ale není nic lepšího, než se takhle týden před premiérou prostě jako naladit hezky,
0: no
1: pěkně,
0: právě.
1: Zopakovat si všechny možný prostě zapeklitosti, které tam jsou, protože potom si můžeš hrát u té televize na detektiva.
0: To je pravda.
1: No, okoukáš prostě všechny fígle a pak už si řekneš, tyma, tak tady to musí být úplně jasný prostě.
0: Tak se pojďte nechat pozvat na jeden spin talk tady hezky o Tupakovi a pak si dáme jedny pioskvody a já si mezi tím podívám na takových 5 minutek prvního dílu, jo?
1: No tak jo. Spin talk.
11: Jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. Mm-hmm. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangster rapper. Mm-hmm. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky, mm-hmm, a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch. Vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany. Jo. Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička.
12: Co teda z Tupaka podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý. Kombinace všeho.
11: Všeho dokopy. Ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost.
12: 13. září 1996 zemřel Tupak. V dnešním Spintolku si připomeneme, kdo to vlastně Tupak byl. Nalejte si Radio Spin, dneska večer v 7. Těší se na tebe, Roman Jakub. Yeah.

0: pocit. Rádio Spinu ve tvých uších, Krištof Adam s tebou, máme něco málo kolem 6:30, čtvrtek 10. září a svátek má Irma, takže každému hurikánu přejem všechno nejlepší.
1: To si řekl moc hezky. Každopádně včera bylo 9. září a to znamenalo, že včera jste v Praze mohli zavítat na jednu ze zastávek Afterwork Summer FR, kterou má na starost My Traffic.
0: Je to tak? A pokud si říkáš, co to je ten Afterwork Summer FR? Hele, ještě o prázdninách jsme tady říkávali, že to je takový ten pravý odpočinek, jo, prostě jdeš si sednout někam k vodě nebo na náměstí, někam dáš si tam prostě dobrou hudbu, dobré jídlo. Teď už je to taková, tím, že je září, že jo, taková ta odměna po práci, ta ančovička.
1: A hlavně už si pravděpodobně nesedneš úplně nikam jako k vodě, ale spíš se sedneš prostě jako do nějaký restauračky, ale nebo třeba taky můžeš valit na obrovníku na náměstí, protože vlastně jako i to se dá v tomhle tom počasí docela ještě pořád dělat.
0: Přesně, asi si nesedneš k vodě, říká Dominik, ale když se podívám, kde jsou další zastávky, tak 11.9. v Rakovníku se to odehrává na koupališti Tyršák.
1: Počkej, ale...
0: Ty jsi to neotevřel, Dominiku.
1: A, neotevřel, počkej, ale to už je zítra, ty vole.
0: A jo, zítra už je 11. No tak počkej, tak pokud jsi z okolí Rakovníka, tak tomu určitě dej šanci, protože koupaliště Tyršák bude praskat ve švech. Mike Traffic, Orion a Double J tam zahrajou. No a potom další zastávky jsou kde doma?
1: No a potom další zastávky jsou třeba v Hradci Králové, protože tam 19.9. zahraje opět Mike Traffic a s ním Double J a nebo taky Noir.
0: A ještě potom tady je nějaký Kolín, ne?
1: A ten byl 8.9.
0: A proč je to napsaný tak pod tím?
1: Nevím. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Když se podíváme na regiony, tak tady to nevypadá vůbec špatně, dost pravděpodobně dorazíš teda i na čas. No a co se týče dálnic aktuálně, tak D1 má trošičku ústí provoz na příjezdu do Brna, ale není to ještě nic tak úplně ultra hrozného, jinak to vypadá docela v cajku.
0: No ok, Praha vypadá taky docela v cajku, tady jediný, co vidím, tak je crash na pražském okruhu. Měl by to být exit 58, zkrátka řečeno výjezd směr D10. Je to tam sízný, ale se zvýšenou opatrností, takže žádný větší zdržení tam čekat úplně nemusíš. A potom, co tady vidím, tak už jenom stojí Liberecká nahoře nějakých 10 minut, jinak je Praha úplně fresh. Každopádně, kdyby cokoliv, tak 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka, posílej info a jezdí opatrně.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: Spin pokračuje, Spin ráno s Vojtem a taky Krištofem, no a my otvíráme hádanku Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaného hlasu nějakou známou osobnost.
1: Je to tak, ten hlas je trošku zamotaný, trošku zamuflovaný, aby to nešlo poznat na první dobrou, že jo, to je jasný. Co by to bylo za hádanku, kdybyste měli hádat někoho podle toho, že tam řekne, ahoj, já jsem domusil.
0: Ale tak můžeme to udělat někdy, jakože to bude nezamotaný hlas.
1: Kámo, prosím. Prosím, no jasně, že to uděláme.
0: Celebrity Voice Neflip.
1: Hnedka v pondělí, prosím. Dobrá tedy, dnešní hlas zní takhle. Takový jako ušeptaný, slyšíš to takový na dechu.
0: Tam je taková ticha, tichoučka, hele, taková no, šedá myška, která se prostě jako místama prostě takový nějakým způsobem proplíží a pak je z toho něco velkýho.
1: Tichoučka, šedá myška, jo.
0: Mm.
1: A není to myšák spíš?
0: Ne, je to myška.
1: Fakt?
0: No, jdeme si to podposlechnout ještě jednou.
1: Ale já bych klidně řekl, že to může být chlap, jo. Takhle jsem taky zněl před pubertou.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Posloucháš si Radio Spin, s tebou je Dominik, taky Krištof, dohrála nám Sára Rika, s kámo by the way skvělá písnička po ránu. Když vyšla, tak jsem si ji pustil hnedka v ty 4 ráno, co jsem vstával doma a fakt jako takový svíš strašně příjemný vibe, jak to město kolem tebe se probouzí a do toho prostě ta Sára tady switchuje ten rap, to R&Bčko, ale nejsme tu o to, abychom hodnotili Sáru Rika, jsme tu o toho, abychom si ohodnotili náš celebrity voice flip, to znamená jeden zamotaný hlásek, který tu dneska hledáme.
1: No, já jsem chtěl říct, že ta Sára Rika nehrála před chvilkou jen tak. Protože Sára Rika byla taky taková trošičku šedá myška a potom bum, bylo z toho něco velkýho.
0: Ty jo, pozor, pozor, to jsou nápovědy. Tak to jo, to jsou nápovědy za dva rohy takzvaně. Jdem se za váma podívat.
2: Tady Michal, myslím, že v tom voice flipu je Anet X.
0: Anet X rovnou můžu prozradit, tyjo, já dneska fakt nemluvím, že to není. Dokonce to není ani žádná raperka. Jdem za Jirkou.
3: Hele, jako já si myslím, že jako, asi to bude blbý, jo, ale podle mě to je teda fakt jako Mia z těch ze Zráců.
0: A Mia ze Zráců? To taky není, Jirko.
1: Ale se na druhou stranu...
0: Přesně.
1: Jirka skoro udeřil hřebíček na hlavičku.
0: Jirka je takovej ohař na stopě, takže já už tady jenom pustím jednou ten vojslipíček a pak už to bude čistě na tobě.
4: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou Dominik a taky Krištof. Dominik, který neví, že má zaplej mic, ale to nevadí, protože Dome, nic nešlo slyšet.
1: To je v pořádku.
0: Věřím tomu.
1: Všechno bylo off éter.
0: No, jakoby off mikrofon, který by zaplej. Ale jdeme se podívat na to, kdo teda byl v tom Celebrity Voice Lipu, protože na začátku jste dostali trošku potrápeno, ale pak se to tady v té apce asi trošku přehouplo, co Dome?
1: No, tak jako malinko se to tam zhouplo.
0: Ok, takhle zněl dnešní hlas. No a byly to různý typy. Třeba...
2: Tady Michal. Myslím, že v tom voice flipu je Anet X.
0: Anet X, to jsme říkali, že to není. Potom tady byl i Jirka, jeho hlasovka je strašně dlouhá, takže ji nepustím znovu. Čau Jirko, zdravím. Ale... Kdybych si to střihnul, tak to udělám, ale Jirka typoval, že by to mohla být Mia ze Zrádců. A Mia ze Zrádců to taky nebyla. Ale...
1: No takhle. Byl jsi trošku vedle, Jirko,
0: yes.
1: Ale jakože fakt trošku, jakože třeba o řadu vedle.
0: Jako fakt jenom kousíček, neboj. O řadu? Hezky. No tak se za váma jdem podívat ještě jednou, třeba za kanfou jsem to typoval.
3: Tak dobré ráno, tak když máte dneska takové zrádcovské téma, tak ve Voice Flipu není náhodou Niky Šáková z první řady zrádců, zrádkyně. Mějte se.
1: No, myslím, tak to byla taková šedá myška, která potom z toho udělala něco velkýho.
0: To je pravda.
1: Jdeme se podívat i za Anakinem.
0: Anakin, to je taky taková postava, která byla šedá myška a pak udělala něco velkýho, kámo.
4: Tak když jsme u těch zrádců, tak je to ta Nikola s dědečkem. Zrádců.
0: Nikola s dědečkem. A myslím, že Nikolu tady typoval i Ládis.
5: Přísahám na smrt svého dědečka, že to je zase Nikol.
1: Jako musím říct, že Ládis si musel být ale tím pádem hodně sebejstej.
0: To je pravda. On, takhle Ládis měl si říct, já vám můžu přísahat a pak to není přísaha, že jo? Každopádně už jste asi pochopili, že to Nikol samozřejmě je.
1: Tak Ládis u dědeček si oddychnul evidentně. Každopádně my vám chceme jenom připomenout, že dneska tady ve hře jeden na jednoho budete soutěžit o stupenky na premiéru Zrádců a to s velkolepou show, která se odehraje už příští týden, příští středu v Kongresovém centru v Praze. A pozor. A
0: vypadá to velce.
1: Bude to velký a hlavně ty stupenky jsou fakt drahý. Jakože Roman se fakt posnažil, protože ty stupenky stály skoro až 10 000 korun někdy.
0: Fu!
1: Takže je to fakt velkolepá záležitost, na kterou se musíte jít podívat a musíte si to ale zasloužit.
0: Ty Romane, takhle vypláznout prachy. Nemáš 200 do pátku?
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu

0: 6:53, teda posloucháš Spin ráno s Domem a s Krištofem. No a dneska máme čtvrtek, malý pátek, 10. září a svátek slaví Irma, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší.
1: Rozhodně všechno nejlepší. Ale stihli jsme toho teďka celkem dost. Dali jsme si Celebrity Voice Slip. Dom vám řekl něco nového o Applech. Já jsem to čekoval, ten vstup je celkem dlouhý, takže super. A no taky tak jsme si dali poznávačku. To všechno spojovala jedna věc, a sice to, že v poznávačce byli zrádci, že jo, ve Voice Slipu byla Niky Šáchová. To znamená jediný, dneska, dámy a páni, vážení spineři, je den zrádců. Takže Sixtinovi přejeme všechno nejlepší.
0: Svůj den prostě.
1: No, tak jsem... Jakoby, teďka se třískli dva vtipy úplně o sebe a nevím, který byl lepší, kámo. Chceš vidět zrádce? Dívej, já ti ukážu zrádce. Takhle funguje zrádce, jo?
0: Jo, takže Krišta si sundal sluchátka a normálně odchází pryč prostě ze studia. Tyba. No, tak takhle to funguje, ale problém je v tom, že já teďka sedím na druhé straně.
2: Právě.
0: Krištofe, řekni mi něco hezkýho.
1: Něco hezkýho.
0: No, dobrý, tak můžeš jít zase zpátky a zapni tam to počasí, protože my dál pokračujeme ve spinránu. No a krom toho, že pokračujeme ve spinránu, to taky ve zrácovském módu, ale to se všechno dozvíte až za chvilku.
1: Tak jo.
0: Tak co se týče počasí, aktuálně je tam nějakých 12 stupňů Celsia, což není úplně tak jako pohodlný na ráno, co si budeme povídat.
1: Nic moc, co si budeme, určitě se jako trošku přiobleč a myslím, že toho nebudeš litovat i odpoledne, protože odpoledne bude taková 20 stupňů maximálně a to celoplošně po celé České republice. Jedinou výjimku mi tady prostě teďka tvoří Liberec, z jakýho důvodu. Vždycky to je tak, že v Brně je teplé, jo. A teďka tady poslední dobou mám takovou tendenci, že v Liberci je prostě vždycky třeba o 3 stupně méně, než je všude ostatně psáno. Takže v Liberci mi je psáno prostě 16 stupňů.
0: Říkám, seš na horách, prostě seš u Ještědu, ty vole, to je jasný, že tam bude větší zima,
1: jo,
0: než
1: to bude ten
0: prostě
1: problém.
0: Jako v Brně, víš co.
1: Chápu.
0: Kde máš v Brně hory?
1: Kraví hora?
0: Fakt, tam je Kraví hora.
1: No jasně.
0: Něco jako Bílá hora v Praze, tak Brno má Kraví horu.
1: Ale lepší, protože na Bílý hoře není planetárium, kámo. Spin Radio.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
4: Radio Spin, Death Dabo. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Štvrtkový deň a uži si ho celý so Spin Rádiom.
1: Máme přesně 7.00.
2: To je přesně čas, teda posloucháš Radio Spin?
1: Přesně.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Klau. Dáváš si Radio Spin. Není to country radio, je to Radio Spin. Čtvrtek 10. září 7.06. Jak jsem slíbil, je potřeba dát si jednu brněnskou kovbojku, kámo. Takže, stéblo slámy do pusy, přešvikuj.
1: Slamáček na hlavu.
0: A pojď na to Vinetu, protože, kamaráde, stala se taková super věc. Policisté na Brněnsku řešili případ a byl to útěk před policejní hlídkou. A to je normálka, že jo? Občas se to prostě stane, že někdo sedne do toho auta, nechce se nechat chytit, tak zdrhá. Jenomže, tady týpek neměl auto. On měl úplně jiný vozidlo, on měl koně. Koně, už jsem doma.
1: No jasně, ty
0: on měl také jeho koně. A šel si po té ulici, najednou ho viděli policisti, že jo, a řekli, jako vyzvali ho k tomu, aby zastavil, aby jim třeba ukázal doklad, což jsem nepochopil, jestli bylo jako doklad od toho koně, nebo jestli máš mít řidičák na koně sebou, vůbec nevím, jak to funguje a vůbec jsem to nedohledal. No, ale týpek udělal přesně ten model, co bys udělal, kdyby jsi měl auto, prostě se vyšvinul na toho koně a začal zdrhat na tom koni. Takže se stalo to, že...
1: Počkej, ale prostě jako v centru Brna.
0: Nebylo to úplně v centru, bylo to v okrajovější části, tak či tak pořád je to funny. Protože si představ, že prostě takhle vidíš to policejní auto a před ním takhle tryskem pádí ten kůň, že jo.
1: Hele, já si to dokážu jenom představit jako v Praze na magistrále, ty vole, že prostě slyšíš ty sirény, ty vole, ty koukneš do toho zrcátka a takhle prolítne okolo tebe to ten kůň a za něm prostě, ty vole, potom ty šlestky.
0: No a ještě se to krásně spojí s Dneškem, protože ten kůň byl pěkný zrádce a asi mu došlo, že to, co dělá, tak je nelegální, protože asi po pár desítkách metrech se na to prostě vykašlel a toho týpka schodil dolů.
1: Ne.
0: Kámo, to nevymyslíš, no. Bohužel týpek teda pár problém měl, ale když jsem to četl, tak jsem si říkal, toto by nenapsal ani Alois Jirásek, tyjo. Horimír a Šemík normálně. Jenom Brno verze.

0: Rádio Spin ve tvých uších, čtvrtek 10. září a s tebou klasicky Dom a Krištof Čuspic.
1: Je to tak, Čuspic. No a před hodinkou jsme tady nakousli zrádce, protože ty mají příští týden premiéru v Kongresáku v Praze.
0: Řekl jsi zrádce?
1: To byla hodně pohotová reakce. Každopádně my vás za toho Kongresáku ve hře jeden na jednoho dostaneme. Nicméně, do té doby se tomu zrádcovskému tématu bychom se mohli trošičku povinovat, protože zrádci jsou především o lžích, jsou o klamech a taky o podvodech. No a tak jsme si s Krištofem říkali.
0: Jo, že byste nám dneska mohli říct, jakou největší lež jste v životě použili, řekli, je to na vás. Chceme, abyste se prostě trošku naprášili, nebojte, bude to 100% anonymní a veškerý jména, který jako sdělíte, tak neřekneme, abyste náhodou jako něco neprozradili, co nechcete. Jo.
1: Přesně tak.
0: Když jsi nejvíc lhal?
1: Tak když jsem nejvíc lhal, podle mě jako dítě.
0: No dobře, takový ty dětský lži nepočítám, že jo, jako fakt nějaká, máš jako fakt velkou lež, kterou říkáš.
1: Tebe, já se musím jako nad tím teďka trošičku zamyslet, no? Tak jako se nad tím budete muset zamyslet teďka trošičku vy. A dám vám vědět, co to
0: okay, bylo. Tak si dáme jednoho kalina a dolara a mezi tím můžeš volat 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka. Pojď nám schválně říct, kdy jsi v životě nejvíce lhal.
1: A jestli se ti to povedlo.
0: Ano.

0: Slib mi, že si pustíš Spin. Slib mi, že si pustíš Spin. Rádio Spin, Dominik Krištof. Ráno. Jo.
1: Jo. Já jsem čekal, tyhle, kam tenhle ten freestyle povede, tyhle, každopádně.
0: Kámo, dneska fakt nikam, dneska nemám náhodu freestylovat.
1: My jsme tady pár minut zpátky otevřeli téma zrádců a sice to, že se vás ptáme, jestli jste někdy někomu s něčím lhali a jestli se vám ta lež povedla.
0: Ale lhali jako lhali, jo? To ne, že někdo přijde a zeptá se, čau Dome, jak se máš? A on mi řekne,
1: dobře.
0: Právě, a přitom se cítí strašně špatně, zamáčkne tu slzičku, já ho úplně vidím, jak se tady trápí ten kluk prostě, že jo. Tak to ne, to nepočítáme, to je taková prostě lžička jenom. Máme tady ale skvělou lež, kterou nám řekl Jirka.
2: Táži se vás, soupeče, zda si přítomnou nevěstu berete dobrovolně.
0: Doufám, že tvoje paní poslouchá.
2: Já jsem šťastný, rozvedený kamaráde, takže mě to je úplně
1: No, takže Jirka se evidentně jako nebral nikoho dobrovolně, proto to skončilo tím rozvodem asi.
0: No, ale fakt mi to chvilku trvalo, prostě já jsem vzal ten telefon, Jirka začal mluvit a říká, táži se váš snoubenče, a teď říká, my tady hrajeme nějaký roleplay tady mezi sebou, nebo co se děje, že jo? Jirko, ale skvělý. No a ty, dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, pojď nám říct, jak moc si životě lhal, pojď napraž se pořádně.

0: takhle jsou zvenou to zandalesky pěkně. Každopádně dneska ráno se vás ptáme na to na Rádiu Spin, jestli jste někdy lhali a jestli se vám ta lež povedla anebo nepovedla.
1: Je to tak. A on se nepředstavil, on je Dominik.
0: A on je Krištof.
1: Ahoj.
0: Ale to všichni víte samozřejmě, že, protože nás posloucháte pravidelně. Nicméně, Krištofe, ty jsi se mě ptal pár minut zpátky na to, jestli jsem někdy lhal.
1: A napadlo ti něco?
0: Hele, tenkrát jsem byl u kamaráda a jeho máma prostě jako vařila. Vařila fakt jako banger. Jenže, já vím, že za to ona jako nemůže, ale ona měla prostě jako na ruce lupenku.
1: No.
0: A já místo toho, abych si to prostě jako dal, tak jsem řekl, že to jídlo prostě jako nejím, protože jsem si říkal, že ty bude co, když jí prostě kousek že spadne do toho žrádla.
1: To je hrozný. Chudák. Hej, tak doufej, že neposlouchá teďka, ale.
0: No, on spíš bude poslouchat ten kámoš, ale to nevadí, to se vsákne prostě.
1: Zdravíme kamar... No ano, jak mastička na lupenku. No a pokud ty máš... Ježiši. Pokud ty máš nějakou lež, kterou by si stávat chtěl pozdílet, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka, dá mi vědět, pojď se naprášit, jo, zajímá nás to.
2: A řekneš mi to třeba ty.
0: Megaroman.
3: Nikdy. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož tracků z labelu Ty někdy. Polý Garant. Idea. Rest. Boy Wonder. Matis. Hudební víkend s labelem Ty někdy. Ty někdy. Po celou sobotu a neděli.

0: 7 hodin 23 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem a Krištofem, no ahoj. A my pokračujeme ve lžích a vlastně jako musím říct, že začínáte tak trošičku objevovat v sobě to zrádcovský já, tak mě zajímalo, jestli byste s těma lžima, který nám sem posíláte, ty zrádce vyhráli nebo ne.
1: Jo, už se tady spiluje ten tý, jak říkáme my bohemisti. Jeden čajíček tady rozlil pajky.
2: Hele, tak když by bylo asi 16, jsem v životě zahal nejvíc, jak to šlo. A to, že prostě jsem začal s holkou, kterou se mi to moc jako nelíbilo, já nevěděl, jak z toho ven, no tak jsem prostě řekl, že se stěhujeme pryč, no. Rád to odrobí, když jsme se za 2 měsíce potkali na tom stejném místě, kde jsme se rozešli.
1: To je blbý, co? Když potom potkáš tu holku prostě znovu.
0: To si děláš srandu.
1: Ale úplně mi to nahodilo pajky, protože jsem si vzpomněl na základku, na moje období a já prostě na základce jakoby, byl jsem nejmenší ze třídy, jo, ale je tam nějaký to charisma, prostě tady mezi obočím mám takový jako moment charismatu občas, jo, i když nejsem úplně 10 z 10. Jenže tehdy si to prostě mysleli jenom takový ty holky, který já bych jako nepovažoval ani za jako 3 z 10, že jo. No a potom se stávalo to, že mi tak jako vypisovali, víš, a nenápadně hitovali, zkoušeli to. A já jsem si tehdy u jedné holky, určitě fakt jsem jako nevěděl, jak jí mám odpálkovat, jak mám říct ne, aby se z toho nezhroutila. Tak jsem si vymyslel, kámo, že jsem na obojí a že se mi v tuhle tu chvíli zrovna víc líbí kluci než holky.
0: Kámo, tak protože si prostě, prostě spajky v ruce.
1: Protože, ale to fakt jako nešlo jinak, víš co, jaký chceš prostě říct jako ne, nemám zájem, vůbec se mi nelíbíš, běž pryč, nemluv na mě, prostě vypadáš divně. To neřekneš.
0: Tak jak jsi to řekl teďka, no.
1: No jo, teďka už bych to řekl, že jo, ale tehdy. Hele, dávej vědět, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka. Zajímají nás tvoje lži, jestli bys byl dobrý zrádce nebo nebyl.
0: Rychlá doprava na Rádio Spin, podíváme se taky na to, jak v tuhle chvíli jezdíte, tak začneme v regionech a to konkrétně ve Liberci, protože tam poskakujete
1: kde?
0: Na příjezdu v Liberci.
1: Jo, promiň, já jsem rozuměl ve Verci totiž.
0: Ne, v Liberci, v pohodě, prosím tě, stává se. Tak tam poskakujete na příjezdu do Liberce po rychlostce a to z obou stran, takže tam počítejte s nějakou tou minutku navíc. No a co se týče dálnic, tak tady poskakujete na příjezdu do Brna po D1 a po D2, stejně tak jako poskakujete na příjezdu do Prahy po D7 a po D5, ale jinak je to v pohodě.
1: Samotná Praha není úplně v pohodě. Začnu zpožděníma, protože zpoždění 15 minut určitě chytíš na pražském okruhu směrem na Šerbohovskou spojku za Černákem. Dál na pražském okruhu 10 minut chytíš taky u sjezdu na Beroun nebo před Lochkovským tunelem. No a co se nějakých krešů týče, tak mi tady jeden svítí v ulici Milady Horákové, to by měly být Hradčany přímo u zastávky. No a jeden kreš mi tady pořád svítí taky na pražském okruhu, měl by to být výjezd směr D10, to znamená exit 58.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Páteční rána jsou odteď na Rádiu Spin

si ho dej každý pondělí mezi 5 a 6 ráno. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: do...
1: Swag! Ej, 7 hodin 36 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou jenom a Krištof a dneska takový trošičku zrácovský speciál.
2: Je to tak. Protože tady budeme za už necelou hoďku hrát o lístky na event zrádců, který proběhne už příští týden v Kongresáku, tak jsme si říkali, že vás trošku vyspovídáme a zjistíme, jací jste zrádci v reálném životě. Jo? Jak moc lžete?
1: No a teda musíme říct, že zatím by vám to asi pravděpodobně procházelo na tom křivoklátě.
2: No já si taky myslím, že jo. Pojďme se teďka dát přednost apce a podíváme se, tam přišlo něco do mé.
1: No samozřejmě, že něco přišlo.
2: Tak
1: bylo toho spoustu.
2: Třeba Pavla.
3: Čau, zdravím všechny spinnery. Jednou jsem ukradl všechny mé učebnice, jsem si odnesl domů, protože jsem měl odevzdat do školy, to jsem ještě chodil na základku a jelikož jsme měli víc, ve třídě, jsme si vymysleli imaginárního spolužáka, kterého jsme měli zapsaný ve třídnici, tak jsem to svedl na něj a prošlo mi to.
2: Kámo!
3: Ahoj!
2: Jak prostě? Ale chápu, jakože tady tyhle ty... Nechci říkat drobný lži, jako pořád je to lež, ale tyhle ty každodenní lži, které tě prostě napadnou, tak ty mám taky hodně najetý, musím říct. Jednou třeba, když jsme takhle trávili čas na intru, tak tam byly, že jo, lednička tam byla a tam byly krabičky od oběda. Když jsi se jako nechal zapsat oběd, že jo, nestíhal si ho, tak tam byla krabička a byly různě popsaný. No a já jsem, protože jsem, že jo, fiškuntál, tak jsem si vždycky nosil fixku a přepisoval jsem to. Nejvíc to schytával jeden týpek, co bydlel patro pod náma a on se jmenoval Kot. Takže si dovedeš představit, co jsem tam připisoval, že jo?
1: Ježiši Kriste.
2: Nejlepší bylo, že jednou fakt jako ten týpek už se naštval a stěžoval si u ředitele a zašlo obří investigativa o tom, kdo to jako byl. A ředitel tehdy přišel za náma na ten pokoj, ne, a říká, no a on nám tady to někdo přepisuje, máme tu záškodníčka. A čuměl na mě, ne, úplně někam se snažil odhalit. A já jsem to, kámo, zahrál a říkám, to víte, jako to je fakt hrozný ty lidi dneska. Prostě mě taky tam někdo připisuje, já jsem švehlík, mě tam připisují, že to je stehlík. Já vůbec nevím, já jsem z toho zoufalý, pane, že to najdete ho. Normálně mi to věřil.
1: Já mám, víš, co je prostě nejhorší, tyva, když se snažíš odhalit někoho, kdo něco provádí na škole, ale jsi na škole plný herců, tyvo.

0: in my mind. Dáváš si Radio Spin, čtvrtek 10. září, s tebou je Krištof a Dom. A podle znělky můžeš poznat, že řešíme zrádce. Respektive řešíme to, jak moc velcí zrádci jste v životě vy.
1: Ty vole.
0: Jsem a to
1: zatím,
0: poslal.
1: Zatím musím říct, že jste docela dost velký zrádci, protože ty lži, které tady dneska padají, hele, to je až normálně jako trestuhodný.
0: Dominiku, já si ale myslím, že zrádce si i ty. Víš proč? Michal tě naprášil.
2: První věc, Dominik nám lže už od začátku svého působení na Spinu, protože se nenarodil s vlasama. A říkal, že jo. A ta druhá lež to, že já jsem vlastně od 14. co jsme chodili na diskotéky balit holky, tak jsme s klukama lhali, že jsme fotbalisti za Slávy a za Spartu. A můžu ti říct, že 6 let se nám to dařilo a každý víkend jsme si odnášeli někoho jiného.
0: To je skvělá taktika, jenom fakt já si představuju to, že přijdeš, nečekneš si to okolí, že jo? Přijdeš do toho báru a říkáš jenom, čau holky, my jsme tady fotbalisti ze Slávie a teď se zvedne celý ten spartianský stůl naproti tobě a ty víš, že je zle, kámo.
1: Ty vole, jako je fakt, že tohleto ty vole, jako říkat v Praze jako na první dobrou je docela složitý, jako co si budem povídat, ale
0: taková...
1: Michale, viděl jsi, že ne všichni děti se rodí s vlasama?
0: Já jsem taky neměl vlasy, když jsem se narodil.
1: No.
0: A mám je.
1: No, já ne.
0: To víme.
1: Ale měl jsem je.
0: To je lež.
1: Nejvával.
0: To
1: není,
0: je lež.
1: Není.

0: zráci v tvých uších, Dominik a Krištof.
1: To je velkolepý úvod teda, ty vole.
2: Jako že bychom byli...
1: Potemněli. Chyběl no. jsem vám.
3: Chyběl jsem vám.
0: Hele, kdo mi chyběl, tak to je Maty, protože ten poslal kámo celou storku o tom, jak ho zradila dcera.
4: Mám dceru a když jí bylo 16, tak si našla svýho prvního partnera. Mm-hmm. Takže v hlavě měla úplně vykradeno. A teďko, vole, rozumíš, ten tatínek, který se mývala hokejka, ty vole, takže já prostě říkám, ty vole, já ho zabiju. Takže jsem chytil dceru, výslech, pečkárna, prostě slabota. A ona teda udala toho svýho partnera. Druhý den jsme jeli pro toho pašáka. Hele, kusy, frajer, já toho frajera nemlátil, já ho tahal za vlasy a takhle se k mojí dceři chovat nebude. A ten frajer celou dobu opakoval, že jako vůbec jako neví, kde má dcera. Odjeli jsme domů a jsem se bušil v prsa, jaký jsem táta od rodiny, jak jsem tu svoji dceru zachránil od takového grázla. Hele, za dva měsíce jsem se dozvěděl, že čeda s ním stále chodí. Já říkám, tady jsem to s vámi zakázen. Ona říkala, no ale já chodím s Petrem. Já říkám, že tohle byl nějaký Tomáš. Ona říkala, no, on tenkrát v hospodě jsme se bavili a on říkal, až bude fotr řádit, tak ho přiveď, já ho skrotím. Tyhle kuci já vyrohoval úplně cizího fréra.
0: Kámo, ale to je jak z filmu, tady ta storka.
1: Ty vole, to je ale jako geniální prostě.
0: Že tě takhle zradí dcera, že tě vezme za někým úplně jiným, než s kým chodí. Nevím, co bych dělal.
1: Mě by hrozně zajímalo teda, co se honilo hlavou tomu týpkovi, ty vole, jakože prostě ty vole, proč je prostě mládí tenhle ten týpek, ty vole. Nic jsem nic neudělal prostě.
0: Přesně.

0: Oh je, yeah, dohráli nám skvělý Red Hoti, čtvrtek 10. září s tebou doma, Krištof, dáváš si zpěn ráno. A Dome, já musím říct, že ty jsi fakt největší zrádce ze všech, víš o tom?
1: Tak kámo, tak to mám radost, tyba. Tak ale kde mám ty miliony?
0: No jako, nejsi zas tak dobrý zrádce, aby se vyhrál, ale pořád si největší zrádce tady v místnosti, kámo.
1: Jestli jsem jako největší zrádce v místnosti, tak musím vyhrát ten míček, jako.
0: No nevím, jakože, jo já vím proč to je, víš proč? Já ti to řeknu za chvilku, jo, protože tady tě kolautnu takzvaně, odhalil tě štrůdl.
2: Jsem rád, Krištofe, že jsi to vzal ty, protože můžu ti říct, že největší zrádce je přesně Dominik.
0: Že jo? A proč?
2: Neboli, no protože se jmenuje Dominik, ale Benedikt, že jo?
0: A je to úplně jednoduchý. Víš, proč nemáš ty miliony, kámo? Kdyby se když používal svoje pravý jméno Benedikt a ne Dominik, tak ti ty miliony přijdou, že jo?
1: No, samozřejmě, ty vole, ale mě by zajímalo, co by takový štrůdl dělal, kdybych mu to vzal já, ty vole. Jestli by byl takhle hustý nebo ne.
0: No, tak sváně, štrůdle, zavolej ještě jednou, já ti dám Dominika, jo? Uvidíme, co se z toho stane.

0: Ještě jednou si pustíme tu super znělku zrádců, protože tady máme zrádcovský speciál na Rádio Spin.
1: Od příštího dne budeme poslouchat každý týden.
0: No, já doufám, já si ještě musím přeplatit Prima Plus, abych se na to mohl podívat, abych to měl v premiéře hezky. No, ale od toho tu nejsme. Řešíme sice zrádce a řešit ještě budeme zhruba za hoďku, protože připomenem, že budeme tady hezky hrát o lístky na event zrádcovský, kde uvidíš, pokud se nepletu, nějaký ten díl před premiéře.
1: Je to tak a taky velkolepou show kolem toho. Prostě hele, představ si, že minulý rok přijel Vojta Kotek na koně na tuhletu premiéru. Tak uvidíme, na čem přijede letos.
0: Jo no, jak to vůbec trumfneš tady tohleto?
1: Já nevím, ty vole. Jako přemýšlím, v čem by mohl tak jako Vojta Kotek ještě přijet, aby trumfnul toho koně.
0: Já vím, kámo, ale to je úplně za roh. Viděl jsi Mrazíka?
1: Jako, že samojezdící sáně?
0: Ne, jak tam ta ježibaba lítá v tom hmoždíři obřím. Kámo, tak kdyby Vojta Kotek, oblečený jako hradní pán, takhle přifanfároval v tom hmoždíři, tak bych smeknul klobouk a fakt bych jako Markusovi Krugovi, který by to vymyslel, vysekl největší poklonu.
1: Ale tak na zhledem tomu, že má Vojta Kotek farmu, tak může přijet de facto na čemkoliv, klidně na těch prasatech, co přijela Markuša. Jako.
0: A představa, jak tam ten Vojta žvíká tu mrkev. No ty buráky, že jo, jak vždycky.
1: No hele, jako takhle, ten event bude samozřejmě plný překvapení, takže hele, musíte to vidět prostě, potřebujete si zahrát o ty stupenky, takže to zhruba tak za 40 minut, no a my se jdeme podívat na to, co nás čeká venku. Aktuálně by tam mělo být nějakých 11-12 stupňů Celsia ještě pořád, ty vole, to se moc nehybou. Ty
0: nic moc, no, zatím to nahoru úplně neleze, ale jako vyleze to odpoledne, ale na takových jenom 20 stupňů Celsia, takže určitě při oblíz, vypadá to, že by dneska mělo i trošku víc foukat než včera, tak uvidíme, ale... Užij si ten den, ale na počasí nezáleží. Jo, vždycky, když jsou někde mráčky, tak se vyprší a za nima je duha.
1: A vem se to tak, že prostě je čtvrtek, zítra je pátek, zítra to vědvě odpoledne zapíchneš a pak je tady víkend konečně, jo!
0: No jo! Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Radio Spin, Dom a taky Krištof, máme 8 hodin a 8 minut. K tomu ono a dneska jsme tady celý ráno řešili zrádce.
1: Je to tak, v poznávačce, ve Voice Flipu a dokonce i teďka v tématu, protože jsme se vás ptali, jestli lžete a jak moc lžete a kdy jste nejvíc lhali. No ale Aki, ten mi do toho trošku málem hodil vidle.
2: Ahoj tady, Aki.
1: Ahoj, tak povídej.
2: Já nelžu.
1: Kecáš.
2: Já nelžu.
1: Strašně lžeš.
2: Jako možná to, že jsem ho se řekl akorát, že ji miluju, no, ale to akorát, že jsem chtěl jenom víc, no.
1: Jak se to vždycky stočí tady ty nevinný lži, víš co? Jo, já nelžu, nelžu. No ale když jde o holku.
0: Lžu, jak když tiskne, ty vole.
1: Přesně, kecá jak palacký, jak by řekl můj prastric, ty jo.
0: Já mám takový pocit, že jsme ještě mobilní apce rádia jsme měli Martyho, který taky docela lže.
1: Jdem k němu.
3: Čau chlapci, tady Marty, tak za mě úplně nejhorší je, když seš utchýně na jídle, totálně ti to nechutná, je to odporný, ale ty řekneš, že je to výborný. A jdeš tam příště a je to znova, protože ti to přece chutnalo, tak proč by dělala něco jiného, že jo? A ještě ti přidá do krabičky domů. Bože můj. Čus.
1: To je dobrý, to je pro slepice, že jo? Ale jo, toto naprosto chápu. Já jsem teďka nedávno byl u prapratety, je 96 let, jako crazy. Skvělá paní to je. A občas tam takhle jsme jako chodili, že jo, uklízet, teď tomu zastěhám, když jsem v Praze, to je jedno. Byl jsem tam, uklidil jsem, no a potom jsem ještě popřál. Mm-hmm. A ona vytáhla nějaký zákusek z ledničky a já vlastně nevím, jestli on tam byl dlouho. A nebo jestli prostě mi jenom nechutnal, ale fakt jsem to jako tlačil brutálně, víš, taková ta želatina nahoře a piškot. Teď jsem to tam bagroval, říkal, já už asi nechci. A ona se na mě podívala a říká, Krištůvku, a to mi to celkem chutná, dáš si ještě? A neřekneš ne, že jo, nemůžeš prostě, aby si náhodou nezranil.
0: Kámo, to je právě úplně to nejhorší, že ty to prostě zákonitě musíš dožrat, ty vole, jako to je na tom to nejhorší, ty se u toho můžeš tvářit kyselé, jak chceš, ale prostě fakt to do sebe musíš natlačit.
1: A to říká Dominik, kámo, který dožere všechno.
0: To ty vole,

0: bass. Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dáváš si Rádio Spin s tebou Dominika Krištofa, je čas na... Nevydržel jsem to se nesmát. A je čas na pravdu nebo lež. No a ta se ponese úplně ve stejném duchu, jako se nese celý dnešní den. Protože tady řešíme zrádce, jak v poznávačce, tak ve voiceflipu. No a já jsem si říkal, že do pravdy nebo lži dám taky zrádce.
2: Je, tak to jsem na to zvědavej. A bude se to týkat toho seriálu, nebo to budou nějaký zrádci obecně? Já to si necháš jako překvapení.
1: Nechám si to jako překvapko. Jakože můžu prozradit, že se to bude týkat seriálu, ale mám tam i jednu otázečku trošičku mimo.
2: No dobře, no. Tak budu potřebovat někoho, kdo má se zrádcema něco společného, a nebo kdo o nějakých zrádcích něco ví, tak klidně cinkněte na 210 32 30 30 a uvidíme, jak to dáme dohromady dneska.
1: Za 3 minutky jdeme do toho.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.18 to je můj oblíbený čas, protože v tu chvíli mě čeká Pravda nebo lež proti Krištofovi. Já jsem prostě po roce a půl hrozně rád na druhé straně, takže já si to vyloženě vychutnávám a dneska si to se mnou velice vychutná Štrudl. Zdraví tě, Benedikt!
2: Nazdar, Benedikte, ty jsi mi taky představil, jo?
3: Dívej, jak ti nová je, ty úplně ti sebral zbraň s rukou teďka, jak to přiznal.
1: Ty vole, to musíš prostě, kám, musíš zbrojit.
2: Ty vole, já se chtěl říct Dominiku, no ale tak, když se mi už takhle představil, no tak...
3: Hlavně pravým jménem, že?
1: A v pohodě, budu v tom s tebou, Štrudle, protože dneska kopeme za jeden tým.
2: Dobře,
1: výjimečně.
3: Dobře, ty jsi tady Štrudlu říkal o Féter, že ty o zrácích nevíš vůbec nic.
2: No já jsem úplně mimo zrádce.
3: Paráda, tak to můžeme jít rovnou na to, kluci. Připravit pozor teď. Za prvé, role hradního pána je už spjatá s Vojtou Kotkem. Původně ale byla do téhle role zvažována i Daniela Písařovicová, chcete-li brzo bohatá.
2: Dome, já bych řekl, že jo.
1: Já si taky myslím, že jo. Že prostě jako kdyby neměli hradního pána, tak mají bílou paní prostě, no.
2: Vím o tom absolutního. Jo, ale řeknu, že jo.
1: Já jsem něco takového slyšel, že nějakou roli tam měla hrát právě jako brzo bohatá, ale nejsem si úplně 100% jistý v čem, a tak dám na Krištofa, že by to mohla být pravda.
3: Jo, dobře, tak já označuju pravdu. Ping! Dejte si bodíček, no jasně. To je taková dávačka prostě, jo. Je to pravda, dokonce sám Vojta Kotek s Markusem Krugem to říkali v tom jejich podcastu, kdy dělají recap. Number two. Zrádci jsou relativně nový koncept. Úplně první série byla odvysílána v roce 2021 v Nizozemsku.
1: Ale já bych řekl, že to je asi klidně i možný.
3: Fakt jenom 5 let zpátky.
2: Asi jo. Dáme jo.
1: Jo, si myslím, že taky si myslím, že zrádci nebudou zase starý. Ono podle mě těch sérií moc není. Jako.
3: No zase si vemte rok 2021, že jo.
1: No já si myslím, že právě jako nejstarší
3: probíhal covid, nebo nejvíc, takže jak by to prostě, asi šlo?
1: No normálně, tak jako i tak se natáčelo za covidu.
3: To je zvláštně, tam nemají roušky, ty. Že by to
1: prostě
3: bylo o chvilku dřív, nebo možná
1: prostě
3: o chvilku později, co když ta série byla odvysílána jenom pár měsíců před tou českou.
1: Ne, nemyslím si, protože někdy už mají třeba i pátou řadu.
2: Nebejti nás, je to ano.
3: Dobře, tak já dám ano. Je to dávačka dneska, ano, máte to naprosto správně.
1: Hezky, pěkně, Štrudlíku.
3: V tom případě, já jsem měl začít bruslit tyho dřív s těma otázkama, chtěl jsem vám tady ještě něco na 6ix9ine naučit, to je taky takový známý zrádce, ale mám tu ještě někoho jinýho, protože jeden z nejvýznamnějších zrádců historie je bezesporu Jidáš Iškariotský. Ten zradil Ježíše za sumu 20 zlatých.
2: Vle, no.
1: Ne, bylo to 30 stříbrných.
2: Jo, to jenom? Jsou ty jeho
1: slovíčkaření. To stačí.
3: 30 stříbrných?
1: Ty volíš, kolik stojí stříbro?
3: No jako teď jo, no.
1: No, nabývá na ceně.
3: Takže co, dáme pravdu jako jo?
1: Jo, jo.
3: Dáme pravdu nebo lež?
1: Dáme, že to je lež. Protože ho zaradil za 30 stříbrných.
3: Dobře, označuju lež.
2: Dal 3 pravdy.
3: Kluci, dneska je to mega win. Já jsem beze srandy včera ještě počítal, kolik zhruba je jako těch 30 stříbrných, za který je zradil. A podle tehdejší kupní síly, tak 30 stříbrných lomeno šekelů odpovídalo zhruba 120 denárům a jeden denár byl denní mzda dělníka. To znamená, že Jidáš za to dostal 4 měsíční mzdy. To je cool,
2: no, to je pěkný.
1: Počkej, takže na koruny to bylo kolik, denáry, kolik ty vole?
3: No, počítej prostě, že bys teďka dostal za zradu, nevím, tady Rádia Spin 4 měsíční mzdy.
1: No.
2: No.
3: A teď si sundá sluchátka a pomalu odchází ze studia. Tak čus. Bráško, děkujeme ti, že jsi zahrál s náma a třeba zase někdy příště. Čus.
2: Jasný, hele, čau.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof a Dominik s sebou. Pojďme se podívat na to, co tě momentálně čeká venku, protože ta teplota, já mám nevím, nějak se jako nehýbe nahoru a nevím proč. Po celé České republice průměrná teplota 10 stupňů Celsia a takhle už to je třeba dvě hoďky. Takže nějak to zmrzlo to počasí, vypadá to, že ještě chvilku zamrzlý bude. Dobrá zpráva je, že zatím nevidím žádnej dešťový mráček. To se změní asi za hoďku v Jihomoravském kraji, ale to je taková jako maličká přeháněčka, protože ten dnešek by neměl být úplně propršený, byť teda bude zataženo a ta teplota nepůjde výš než 20 stupňů Celsia.
1: Máro, nepříkej tady.
0: Aby si nemyslel, že jsme to my tady ještě.
1: No tak jdeme se podívat na dopravu asi, ne? Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Když se podíváme do regionu, tak tady je jeden crash, a to konkrétně teda v Ostravě, protože tam se bourá v ulici Brněnská. Jinak, co se týče zbytku regionu, tak Hradec hlásí teďka trošičku zdržení, a to na Gočárově kruhu, a v Liberci pořád platí zdržení na příjezdu po rychlostce z obou směrů, takže i tam počítejte s nějakou tou minutkou navíc.
0: OK, co se Prahy týče, tak tady hlavně poskakuje jižní spojka, tam se aktuálně počkáš dohromady nějakých 25 minut a zároveň taky poskakuje je Pražský okruh za Černákem. S nějakýma 15 minutkama můžeš počítat i tam. Co se nehod týče, tak tam svítí na Barandovském mostě, jedna taky v ulici Modřanská, Praha 4, Davidský tunel, Praha 6, a nebo pořád platí ten Pražský okruh, exit 58, je to výjezd na D10.
1: No a na závěr se podíváme také na dálnice. D5 hlásí poměrně velkou štosovačku na příjezdu do Prahy, a to mezi Loděnicema a Chrášťanama, takže tam počítejte určitě s pár minutkama navíc.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
2: V následujících minutách tady na Rádiu Spin zasedne konkláve, aby rozhodlo, kdo si dneska odnese vstupenky na event ke zrácům, který bude už příští středu v Kongresovém centru v Praze.
3: Je to tak? Chyběl jsem vám.
4: Hele, je to fakt easy, prostě zavoláš na 210 32 30 30 a pokud zodpovíš naše všetečné otázky, tak budou lístky jenom tvoje. A kámo, říkám ti, že taková výhra, fuha, jako zavolal bych si klidně i já, kdybych mohl. Tak dávej vědět a za nějaký zhruba 3 minutky se do toho pustíme.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Will I am a Snoop Dogg možná mají osla, ale ty teď můžeš mít lístky na zrádce, kamaráde.
2: Wow, ty vole, to byl ostrý můstek doslova.
1: Doslova. Jdem si o ně pořádně zahrát, nebudem to nějak prodlužovat. Na lince číslo jedna máme Láďu, ahoj.
3: Ahoj, kluci, čau.
1: Nazdar, nazdar, na lince číslo dvě Petr. Čau, Petře.
4: Čau, kluci.
1: Kluci, já doufám, že máte nasledováno zrádce teda.
3: No jo, všechny díly.
1: Ty krásno.
2: No, tak to je těžký soupeř, ty vole.
1: Petře, tak no.
3: To bude těžký.
4: Já to moc nejsem už.
1: Ne, bude to úplně v pohodě, otázky jsem udělal lehký. Jednoduchý jsou i pravidla, jenom připomenu, já dám otázku, nebo Dom dá otázku, to záleží jeden z nás. No a ty pokud znáš odpověď, tak zakřičíš svoje jméno, my tě vybereme a když bude správná, tak máš bod. Easy as that, jak říkáme my češtináři.
4: Tak
1: jdeme na to, Dome, dej první.
2: Kdo moderuje zrádce jakožto hradní pán?
3: Láďa.
1: Láďa byl první.
2: Láďo.
3: No, Vojta Kotek.
4: Ne, tam byla chyba.
1: A teďka, kámo, jak to vzít, jakože? Byl to přežblep, ale tím přežblepem vznikl úplně jiný moderátor, kámo.
2: Jakoby jo, no.
4: Petr má bod, nemůžu si pomoct.
1: Dome, rozhodni to, já jsem tady krátce, já jsem na to malý hradní pán.
2: Tak budeme dělat, že se tahle otázka nestala.
1: Dobře, a jdeme dál.
2: A začneme rovnou od začátku pro jistotu.
1: První otázka zní. Na jakém hradě se čeští zrádci odehrávají?
3: Láďa.
2: Láďa.
3: Hrad Křivoklát.
1: Škola, to je naprosto správně. Píšeme ti bodíček.
2: Láďa, vykoupil ses.
3: Díky.
2: Otázka číslo dvě. Na který televizi jsou zrádci vysílaný? Petr.
3: Láďa.
2: Petr tam byl rychlejší, Petře. Prima.
1: A tak to je prima, ne, že máš bodíček. Kluci, a takhle to mám rád.
2: Ty vole, moje oblíbená situace. Tady rozstřel, dámy a pánové.
1: Tak co, dáme nějakou těžší? Tak počkej, já dám těžší, jo. Jak se jmenuje režisér české verze zrádců?
3: Láďa.
1: Láďo?
3: Kruk, krík.
1: Jak?
3: Kruk, jak se to vyslovuje.
4: Zase špatně, no.
1: Dome, nechám to na tobě.
2: Ale jako kruk zaznělo jako první.
1: Jo. To je pravda. Takže ti budu muset počítat, že to jako kruk. A Láďo, mám pro tebe špatnou zprávu, protože příští týden máš plus jedničku na zrádce! Je to tvoje pocity, dojmy, povídej!
3: No super, to se budeme těšit s manželkou, vyrazíme.
1: No jejda!
2: Já jsem se chtěl zeptat, koho vemeš manželku. Trošku jsem si myslel, že třeba řekneš Petrovi, že třeba jako no, ty vole, tak to bylo napínavý, oba jsme si v tom zahráli jako
3: ne,
2: pořádně,
3: Petr, tak pojďme spolu. Na primě.
2: Petře, bohužel, ale dneska to nevyšlo, ale hele, třeba to vyjde někdy jindy. Každopádně, kdyby si chtěl stupenky přece jenom na tuhle tu velkolepou akci, tak na Ticket Portálu je určitě najdeš.
4: Oči, jsem zklamaný velice.
1: promiň, je to na nás. Tak či tak, díky za hru a Láďo, ty mi prosím tě vydrž na drátě, já si o tebe opíšu nějaký info, aby ti lístečky dorazily. Díky moc, kluci.
3: Díky.

0: Shakes. 8 hodin 51 minut, teda posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. No a my se jdeme, vzhledem tomu, že máme ještě trošičku času, podívat na jednu dost hezkou zprávu, a to z Ústecka, nebo respektive přímo z Ústí, protože tam pár dní zpátky jeden řidič autobusu všem cestujícím absolutně zlepšil den, a to hnedka z rána, protože u vstupu do autobusu nalepil cedulku s nápisem: nevím, co dneska prožíváš, ale zvládneš to. Hezký den, váš řidič. No a pod to nalepil krabici s lízátkama a bonbonama.
1: Jste strašně super. Já úplně miluji ty lidi, kteří dělají tu svoji práci rádi a třeba to občas dají najevo, víš, těm lidem. To ti strašně zlepší den.
2: Jo, jakože je to fakt hezký, prostě pojďme se k sobě trošičku chovat, protože nejenom, že to zlepší den těm, kdo ten bonbon třeba si vzali, ale taky těm, co si to prostě jenom jako přečtou, nebo prostě pod těm, co si to doslechnou od té zprávy, protože si pak řekneš, jo, tyhle, ten svět je ještě prostě jako v pořádku.
1: Jo, je to tak. Tak utři slzičku doma.
2: Šup. Jo, utřu, hele, utři. Tak dobrý, tak jsem se prostě trošku dojal, no a co, hele, tak...
1: Ne, já to chápu, tak ty jsi taky ten, co tady občas něco přinese do studia, že jo?
2: Jo, to je pravda, no ale dneska, pozor, dneska to byl Mára, kdo něco přines. Jen tak jako mimochodem šel nahoru do dubbingovýho studia, tak vám jsem přines prostě pendreky, tak to bylo taky jako hezký.
1: A Dominik tady má poznámku, že čeká na to, až mu to jednou někdo oplatíme, no? Oplatil,
2: no, dneska Mára, se stalo.
1: Jak ti to nevyšlo, co?

0: Já taky nemám strach, protože ty posloucháš Radio Spin, s tebou Dom, Krištof a teď už je Vicky. Ahoj.
1: Čau.
2: Čau. Už jsme tři prostě, už je to velký tady takhle jako
0: už ráno. Nemám strach, no.
1: Oh yes.
2: Vicky nás přišla zachránit dneska.
0: Roleplay, my tři, hra, nic. No dobrý, pojďme dál. Ahoj Vicky.
1: Čau.
0: Ahoj, co tu děláš?
1: Ahoj. No já jsem dneska přišla, prý je tady dneska speciální den, tak jsem se dostavila.
2: A jaký je to den, Vicky?
1: Je to den s Tupakem. Je to den s Tupakem, dneska nám začíná, připomínáme si totiž 30 let od jeho úmrtí, no a já teďko řeknu spinnerům, na co se můžou těšit, protože v komunikátoru spolu zavzpomínáme na legendární Tupakovy tracky, no a řeknu ti taky kolem nich několik takových zajímavostí, no a v první hoďce to hned vykopneme mým oblíbeným trackem Ghetto Gospel. Znáte, máte rádi. Samozřejmě, no ale pozor, tím nekončíme. Odpoledne bude totiž speciál s Tupakem pokračovat, takže rozhodně zůstaň spinere se spinem. Budou tady hudební betly, no a večer od 7 lať spin talk, protože naše hip-hop master vědátorka Anička Oravcová ti dá celý Tupakův životní příběh. No a od 10 večer tenhle den završíme Tupakovým legendárním albem All Eyes on Me.
0: No jasně.
1: Který si samozřejmě budeš moc vychutnat s námi na rádiu Spin. Hele, za mě velký těšink dneska.
0: No brutál, jako je to nabitý úplně vším
1: možnýma. Najetý.
0: Já se strašně těším na večer, že mě zajímá, co Anička všechno ví o Tupakovi a fakt Anička je chodící encyklopedie podle toho, co slyším. Takže...
1: Jako souhlas, rozhodně chodící encyklopedie, no, ale... je skvělá.
2: Mně se strašně líbí to, že prostě my jsme nemuseli hnout ani brvou, že Vicky to prostě celý uvedla za nás.
0: Teď tak to má být, že jo?
1: Však taky je to moje dopoledne, že?
2: Perfektně, prostě jako Vicky, hele, jednička s hvězdičkou dneska. Kdyby tady dneska seděl Roman, tak ti 100% ná.
1: Je, já se opak zeptám.
0: Roman, jestli posloucháš, tak zavolej a dej Vicky jedničku aspoň.
2: Jo, dvakrát potrženou s hvězdičkou, protože to si fakt jako zaslouží.
0: Nebo aspoň tu jedničku.
1: Kluci, dneska hodní. To je hezký.
0: Tě, musí být. Tak Vicky, jo. Už buď ticho, ať se... Hele, jdem se ještě mrknout na to, jak to vypadá momentálně venku. Teplota se trošičku hnula. Po celé České republice je průměrná teplota 12 stupňů Celsia. Když se dívám na ty odpolední teploty, ty se nikam nehnuly. Prostě 20 stupňů zataženo. Setting na Halloween, kámo.
2: No, tak jako setting na Halloween, ale tak na druhou stranu, hele, můžeš si dneska prostě sednout na gauč, hodit si přes nohy deku, pěkně si uděláš nějaký čaj nebo kafe, pustíš si prostě nějaký pěkný film nebo seriál a dáš si čilíček takhle při čtvrtku, hele, všechno zjí je pro něco dobrý prostě.
0: Přesně, k tomu si pustíš Tupaka anebo taky Vicky, takže my se loučíme, respektive loučí se s sebou Krištof a Benedikt a slyšíme se zase někdy příště.
3: Hodní barel v kufru auto, co ty o tom víš, co ty o tom víš, zertek si za růžky rouška, co ty o tom víš, co ty o tom víš, co ty o tom víš, fízlové by chtěli hip-hopu skrýt, co ty o tom víš, co ty

0: musí být aspoň jedna skladba, o tom, jak se vozíme, chápeš?
1: Auta, auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.
2: Radio Spena.

0: Radio Spin.
1: Milujú mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: Rádio Spin. Den s Tupakem.
1: Dnešek je krásný den, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, máme čtvrtek 10. září, no a dnešek bude taky celý den éter plný legendárního amerického rapera, básníka a herce jménem Tupac Shakur. Zná ho celý svět, Guinnessova kniha rekordů ho dokonce uvádí jako nejúspěšnějšího rapera historie, má totiž dohromady 75 milionů prodaných CDček a vinylů. Wow! Narodil se v roce 71, vyrůstal v newyorském Harlemu, no a jeho rodina byla součástí hnutí Černí panteři. Tak hnutí Černí panteři ti bojovali proti policejní brutalitě a organizovali taky řadu podpůrných aktivit pro afroamerickou komunitu. No a poté, co uvěznili právě Tupacova tátu, tak se rodina přestěhovala a potom studoval Baltimorskou školu umění. Tam se věnoval herectví, poezii, jazzu a baletu. Rapu a beatboxu se začal věnovat až o trošku později. V roce 91 potom vydal solový debut Tupacalypse Now. V textech tady řeší politiku, rasismus a taky špatný sociální situace. Tohle album dosáhlo ocenění Zlatá deska, no a rozjelo Tupacovu kariéru ve velkým. Následně z téhle desky čerpali jména jako Nas, 50 Cent a nebo Eminem. No a pak už to jelo. Tupac vydal banger za bangrem, chvilku si odseděl taky v chládku, studoval Machiavelliho, no a potom taky vydal Two Eyes on Me. No a osudným se mu potom stalo 7. září roku 96. Ten večer si ještě užil zápas Mikea Tysona, no a potom se popral s gangstrem. No a protože mezi gangstry se nic neodpouští, tak ještě ten den později večer, zrovna když mířil do svého klubu, dostal Tupac 4 rány z pistole. Zemřel o 6 dní později, a to 13. září, na následky zranění. No a víš co? Po 30 letech to konečně vypadá, že se káplo na vraha. Ten byl celá léta totiž neznámý. Teď čerstvě tenhle měsíc kápli na Keitha Davise. No tak možná se Tupac po dlouhých letech dočká spravedlivého soudu svého vraha. Já bych mu to přála. No a přitom Tupac si za svého života přál jenom klid a konec pouličních válek. Chápeš to? No a právě proto ti teď pustím Tupacův track klasiku Ghetto Gospel. Tak poslechni si, no a pak ti k tomuhle tracku ještě pár zajímavostí řeknu. Rádio Spin.
0: Den s Tupacem. Rádio Spin ti připomíná 30. výročí úmrtí Tupaca.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky dnešní Tupakův speciál. No a já tady s tebou jdu teďkon zavzpomínat na track, který si právě slyšel, a to Ghetto Gospel, kde vlastně slyšíš i Eltona Johna. Tak o co tady jde, je to vlastně hlavní single z jeho posmrtného alba Loyal to the Game z roku 2004. No a produkce se tady zhostil americký rapper Eminem. Tadle ten track obsahuje samozřejmě sample z písně Indian Sunset. Eltona Johna jsme určitě všichni poznali. No a prosím tě, tuhle songu napsal Tupac jako výzvu k ukončení války v ulicích. Přesně tak. Týkalo se to nějakých jako rasových rozdílů a disentů. Prostě už chtěl, aby tohle všechno skončilo. Prostě, abychom se všichni měli rádi. Abychom ukončili všechny sváry, které třeba na té ulici té doby dost stále panovaly. No a prosím tě, vzdává tam taky hold zavražděným černošským aktivistům Malcolmu X a Bobbymu Huttonovi. Mě třeba osobně dost dostává ten videoklip, který doporučuji zkouknout, protože v tom videoklipu se sice neobjevuje Tupac ani Elton John, respektive můžeš se podívat, že v telce jsou nějaký ústřižky Tupaca, vlastně když tam ta hlavní postava na to kouká, ale Tupac takovej tam není. Ale je tam hlavní postava muže, který právě žije nějaký svůj běžný den a na konci je zastřelen a potom ještě přijde na svůj pohřeb, což vlastně nějakým způsobem představuje toho Tupaca. No a taky nějakou konspirační teorii, že Tupac svoji vlastní smrt přežil. Tak můžeme si to přát samozřejmě, ale zatím proto žádné důkazy nejsou. Každopádně, co mi přijde skvělý, je to, že toho muže tam stvárnil vlastně můj velmi oblíbený herec J.D. Williams, který ho znám z seriálu The Wire. The Wire je za mě úplně skvělý seriál, zkoukla jsem to v podstatě jedním dechem, pokud si to neviděl, Drát v češtině, tak rozhodně doporučuju, protože vlastně celý tenhle seriál se zabývá válkou pouličních gangů a právě tenhle herec tam stvárňuje jednu z postav, takže doporučuji na to mrknout. No a teď už se vrhneme na další tracky. Prosím tě, bude potom taky track na přání, takže rozhodně zavolej. Řekni si třeba o Tupacův track, anebo třeba o nějaký jiný na dobrý den. Radio Spin.
1: Jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. Mm-hmm. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangster rapper. Mm-hmm. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky, mm-hmm, a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch. Vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany. Jo. Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička.
2: Co teda z Tupaca podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý. Kombinace všeho.
1: Všeho dokopy. Ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost.
2: 13. září 1996 zemřel Tupac. V dnešním Spin Talku si připomeneme, kdo to vlastně Tupac byl. Nalejte si Radio Spin dneska večer v 7. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a mám tady hned první track na přání. Tak co to bude, Lukáši, prosím tě?
2: Čau, čau. Zdravím Radio Spin. Chtěl bych nechat zahrát hudbu, která bude pro mě a pro mýho bráchu Luigiho a Zíbra. A bude to skladba od Kontrafaktu.
1: Okidoki, bude to skladba od Kontrafaktu. Mám tady rozhodně Sisa Namotal, co ty na to, Lukáši? Mám to tady pro tebe. No a samozřejmě, že Radio Spin má štýl, ale jsme styl. A teda jsme Spin a máme styl. Nejsme špíl a špín, jo? To je jedno, hele. Pojďme na to, všichni víme. Kontrafakt, Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici. Tady máme nehodu na D1 na 20. kilometru ve směru na Brno, a to v okolí Mirošovic. Teď už jsem přímo v Praze, tady máme crash na pražském městském okruhu na nájezdu Exit 26 směrem na D1. Tady rozhodně čekej zdržení. Jinak nehodu vidím taky v ulici za viaduktem, potom v ulici Horoměřická, v ulici Přetlucká. No a pozor, poskakuje nám Nusilák směrem do centra. No a tentokrát to vypadá na nějakých 10 minut navíc. Je to sekanější než běžně, takže pokud můžeš, oběť to. Díky moc, no a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: the way.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a první song, který měl Lukáš, náš špíner.
2: Čau, čau, zdravím Radio Špin, to je pro všechny špiňáky.
1: No ale pro všechny špiňáky, ježišmarja. No ale pozor, teď se nám tady ozval taky Luigi, kterýmu song byl totiž danej.
2: Pro mýho bráchu Luigiho a Zíbra.
1: Luigi?
3: Zdravím Radio Spin, ahoj Vicky. Můj brácha je vtipálek, ale rozhodně retardovaný není, ale tohle bylo dobrý. Tak prosím tě, zahrej tam Hektora, jednou to budeme mít. Pro Zíbra a pro Luxa, děkuju moc.
1: Hej, já vám dám, pánové, Radio Špín, ale to je snad nějaký šprým, ne? Tohle rádio má štýl a proto se jmenuje Spín. Tak jo, ale pánové, jste vtipálci, je to megaba. Tak jo, jdeme si pustit Hektora, jednou to bude mít, Radio Spín.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a pokračuje nám tady dnešní den s Tupakem. Tak už jsme si tady teď rozebrali jeho track Ghetto Gospel. No a v příští hoďce se můžeš těšit na California Love. Dum, tu, du, dum, dum. Takže rozhodně dál laď Radio Spin. Dnešní den je jednoduše náš. Dnešní den je special. Jsem hrozně ráda, že řešíme dneska zrovna Tupaka, protože mýmu srdíčku je hodně blízký. Vlastně se dost jako stotožňuju s těma jeho textama. Vlastně i díky tomu jeho sociálnímu jako podtextu, no. Ačkoliv California Love je zrovna v tomhle směru trošku odlehčenější. Je to spíš taková oslava. No a proč, to všechno už ti povím za tři tracky. Teď si dáme ještě počasí. Tak jo, podíváme se na to, jak máme venku. Momentálně máme v Praze 13 stupňů Celsia zataženo, já jsem si říkala, proč je mi ráno zima. No a odpoledne bude kolem nějakých 21 stupňů Celsia. Dneska moc sluníčko nečekej, bude spíš zataženo, no a když se podívám na zítřek, tak tam už to bude ještě o něco horší, vypadá to, že na východě bude zítra lejt jako z konve, no a v Praze a západ potom, tak tam sice pršet nebude, ale stále už se budeme držet kolem nějakých 18-20 stupňů Celsia. Opravdu to vypadá, že září konečně hituje. Spin Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem logu.
2: Radio Spin. Dash Dabou. Radio Spin vysílá v Dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Rádio Spin. Den s Tupakem.
1: Vicky tady s tebou a pokračujeme samozřejmě v Tupakově velkojízdě. Tak tentokrát se společně podíváme teďka na další track, který ovlivnil světovou rapovou scénu. Je to California Love, přesně tak, co tady teďkon slyšíš po textu. Tak prosím tě, tenhle ten track byl vydaný jako Tupakův comebackový single po jeho propuštění z vězení v roce 95. Byl to vlastně první single jako nejnovějšího umělce Death Row Records, se kterým prostě s tímhle s tím studiem on totiž navázal spolupráci a potom pod nima vydával další alba a tracky. No tak na přímo tomhle tracku California Love se podílel taky Dr. Dre a americký zpěvák Roger Troutman, který ho právě slyšíš takový to, že říká California Love, tak to je právě ten Roger Troutman. Tak track byl posmrtně nominován dokonce na cenu Grammy za nejlepší rapový výkon dua nebo skupiny v roce 97. No a prosím tě, člověk by si řekl tolik slávy, tolik úspěchů, jak tenhle track teda vzniknul. Prosím tě, Dr. Dre pozval Tupaka do svého domácího studia, no a asi si představoval, že to bude trochu proces na delší dobu, že si tam sednou, budou přemýšlet, bude to takový zadumaný, dlouhý, ale Tupakův styl je asi takový, jako není čas ztrácet čas. No a tak přišel a hned napsal svou sloku. Hele, trvalo mu to krásných a pouhých 15 minut. Krátce a efektivně měl to hotový. O víkendu po dokončení písně se pak rovnou natáčel videoklip. A teda tady musím říct, že to je za mě teda fakt filmový příběh, jo. Má to totiž celý estetiku právě filmu Mad Max, a.k.a. Šílený Max z roku 1985, takže ano, track se odehrává v poušti a Tupak i ostatní mají takový ty post-apo kostýmy, jo. Samozřejmě nesmí chybět taky jízda s auty, který mají velký kola, takže motorky, velký káry, divoký pohledy a oblaka zvířeného žlutého prachu, to všechno tam rozhodně je. Když si poslechneš potom ten text a trošičku se do něj jako vcítíš, tak v podstatě opravdu Tupak tam říká, že ta Kalifornie je fakt divoká, že chodí do těch klubů, je tam hodně alkoholu, návykových látek, dělá tam různý jako aktivity s různýma lidma, takový ty postelový. No a je to taková jako velká party rozhýřená, protože party California rozhodně umí nejlíp, jak říká právě nejen Tupak ve svém tracku. Tak jo, jdeme si to tady pustit. California Love, oslava života, oslava toho, že je Tupak konečně z vězení. Radio Spin.
0: Den s Tupakem. Radio Spin ti připomíná 30. výročí úmrtí Tupaka.

0: No super, to se budeme těšit s manželkou, vyrazíme.
1: Já, to bylo tak hezký. Co už ale tak hezký není, že jste docela prolhaný.
2: Mm-hmm, protože jsme se vás dneska ráno ptali na to, jaký jsou vaše největší lži.
3: Čau tady, jaký? Já nelžu.
1: Kecáš.
3: Já nelžu.
1: Strašně lžeš.
3: Jako možná to, že jsem ho to řekl, akorát, že jí miluju, no.
1: Vidíš, z každýho vytáhneš aspoň jednu lež.
4: Tak za mě úplně nejhorší je, když seš utchýně na jídle, totálně ti to nechutná, je to odporný, ale ty řekneš, že je to výborný. A jdeš tam příště a je to znova, protože ti to přece chutnalo, tak proč by dělala něco jiného, že jo? A ještě ti přidá do krabičky domů. Bože můj. Čus.
2: Bráško. Ale víš, co je na tom to nejhorší? Že to prostě ze slušnosti musíš sakra celý dožrát.
5: Hele, tak když mi bylo asi 16, jsem v životě zahal nejvíc, jak to šlo. Jsem si začal s holkou, kterou se mi to moc jako nelíbilo. Já nevěděl, jak z toho ven, no tak jsem prostě řekl, že se stěhujeme pryč, no. Akorát bylo blbý, když jsme se za 2 měsíce potkali na tom stejném místě, kde jsme se rozešli.
1: No jo, tady to vidíš, všichni chlapi lžou jenom kvůli holkám.
2: Je to tak, ale teď už... Konkláve ukončeno, přejdeme k rozloučení.
1: Zítra ráno se doufám probudíte všichni, abyste slyšeli moje chyběl jsem vám. Čus!
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin. One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už mám tady teď na drátě Roberta. Ahoj, Roberte.
2: Ahoj, ahoj všichni. Ahoj,
1: čau,
2: Vicky.
1: Čau. Ahoj, ahoj. Prosím tě, dneska na Spinu máme speciální den s Tupakem, tak mě by zajímalo, co ty a Tupak. Posloucháš, máš ho rád?
2: No, jako byli jsme kámoši, protože jsem ročník 77, takže si to všechno pamatuju, když ustřelili Shot in the Head. Jako byl jsem fanoušek, moc se mi to líbilo, no.
1: Hustý. Ty blaho, to jste od sebe 6 let? On je 71.
2: No, vidíš.
1: Ty jo, tak to jste
2: doufám,
1: dneska
2: že mě nečeká to, co jeho.
1: Ne, to doufám, že taky ne. A myslím si, že no, bohužel, prostě to byla tragédie, no. Ale máš třeba jakoby něco, co s tebou v tu chvíli jako nejvíc rezonovalo, třeba z těch jeho tracků? Co jsi rád
2: All
1: dával do kří?
2: All eyes on me. Všechny oči na mě.
1: Tak to chápu.
2: A klasiku California Love, co se hráli před chvilkou. A
1: jasně. Takže takhle divoký. Prosím tě, mě by ještě zajímalo, jak jsi tehdy dostával třeba jeho hudbu v tom roce, jako kolem toho roku 90?
2: CDčka, ne? MTV?
1: OK, takže CDčka jeli.
2: No, a tak MTV ne, byl MTV Rap, nebo jak se měl, Yo Rap.
1: A bylo MTV i jako televize, že jo? To byl televizní
2: no,
1: kanál.
2: No jasně, ale měli tam, byl tam pořád vyloženě rapovej. MTV Yo, nebo Yo Rap, tak nějak se to jmenovalo.
1: Hustý. Ježiš, tak to jsem ráda, že jsi zavzpomínal, protože to já teda se přiznám, to jsem chodila po těch houbách, tak to jsem se zase něco dozvěděla. To byly časy. To byly časy, kdy to běželo takhle v telce.
2: No tak jo, zeptej se táty, ti to bude vyprávět jednou.
1: Dobře. Tak díky, Roberte. Tak
2: já taky
1: tě,
2: děkuju.
1: Co si necháš zahrát?
2: O, co jsme to říkali, nebo Tupak to nebyl, Hugo Tox, všichni už jsou v Německu.
1: Všichni jsou už v Německu.
2: A pošleme to kolegovi, Davidovi, veselýmu z Karhule, co bydlí pod Blaníkem.
1: Tak super, no tak...
2: A poslouchá.
1: Tak zdravíme, zdravíme, ať je veselej i nadále. Měj se krásně, Roberte, jdu to se pustit.
2: Jo, ty díky. Taky, děkuju moc.
1: Čau, Radio Spin. Ahoj. A užívej dál den s Tupakem. DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu i chlíbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i zbutek ruch.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehodu máme v Plzni, a to v ulici Americká. Teď mířím na dálnici a tady koukám na D1, kde rozhodně čekají zdržení, a to v obou dvou směrech. Na jednom směru je to od Psářů, vlastně směrem na Brno, tady čekají až 51 minut zdržení. Je to vlastně od Psářů směrem na Brno, tak a z druhé strany máme tady z Hulic směrem na Prahu a tady čekají nějakých 25 minut navíc. Nejspíš to bude kvůli té nehodě, kterou jsem hlásila v minulý hoďce, tak evidentně to tady nějak šéfěj a to znamená, že oba dva směry si rozhodně počkají. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nově nehodu na Barandáku, na Barandovském mostě. Prosím tě, je to tady. Pozor, jsou hned v sobě tři auta, je to směrem do centra, ten Barandák, takže pokud může, že vem to oklikou. Kreš je taky na Strakonický a potom v ulici za Strahovem. Tohle je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě rozhodně neváhej a dávej mi vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, no a na drátě už naše spinnerka Eliška. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, tak prosím tě, Eliško, co ty a Tupac, protože dneska máme ten speciální den, dnešek mu celý věnujeme. Poslouchala jsi ho?
2: Poslouchala jsem nejenom Tupaca, ale i Chrise Browna, 50 Centa. Takže tohle jsou moje takové srdcovky, nostalgický.
1: To je krásný. Takže ty máš srdcovku tuhle, vlastně tu světovou, no a potom máš taky srdcovku na české scéně. Kdo to je? Rovnou to asi souvisí s tím, co si necháš zahrát, že jo?
2: Jasný, prosila bych tě. Bouvej, Borečka. Teď už mám děti, takže to občas pustím nostalgicky svým dětem. Ty na mě občas koukají trošku, jako jestli jsem se nezbláznila.
1: To je výborný.
2: Pro mě je to furt pecka, takže...
1: Jo, ale já s tebou souhlasím, tohle je pecka teďko naší české scény, samozřejmě taky úplně legenda. Dneska je to prostě takový legendární den, plný legend, musím říct. Já si třeba pamatuju, že my jsme si toho Borečka pouštěli, ještě jsme si ho posílali přes Bluetooth. Na tlačítkových telefonech,
2: jasně,
1: to je o přestávkách, přesně, tak to tam jelo dost. No tak prosím tě, Eliško, díky moc, že mě taky vracíš nostalgicky do dětství. Měj krásný den.
2: Děkuji.
1: A mě to pustit. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a dneska tady máme náš speciální den s Tupakem. To znamená, že tady u mě v komunikátoru se vzpomíná, tak určitě budu ráda, když se podělíš taky o svoje vzpomínky na Tupaka, co si od ní rád poslouchal, jestli si nějak sledoval tu jeho dráhu, jestli si koukal právě třeba na MTV telku a sledoval si tam ty jeho vlastně velkolepý, řekla bych, videoklipy, které byly skoro až filmového charakteru a za který teda mimochodem dostal taky spoustu cen, i když některý už bohužel in memoriam. No tak příští hoďku budeme věnovat dalšímu jeho legendárnímu tracku, tentokrát to bude Pex Life. Přesně tak, máš se rozhodně na co těšit a zase ti povíme nějaký zákulisní info právě o tomhle tracku. No a jdeme si užít další hoďku právě s Tupakem, Radio Spin a ještě počasí. Podíváme se, jak máme venku. Dneska už je to takové podzimní, bych řekla, máme 14 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky, jak by smet. Odpoledne sice pršet nebude, ale bude zataženo, bude 18 až 20 stupňů Celsia. Když se podívám na zítřek, tak dokonce to vypadá, že na východě republiky bude i lejt, celá Morava bude plná deště. No a Praha a zbytek západu teda, tak tam ne, ale stále budeš čekat nějaké teploty kolem 16 stupňů Celsia.
1: Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Biomo. Za 2:11 posloucháš Tupakův den tady na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Rádio Spin. Den s Tupakem.
1: Vicky tady s tebou, no a máme před sebou další Tupakův track. Prosím tě, tenhle track se jmenuje Pax Life. Tahle píseň je součástí taky stejnojmenného alba vydaného roku 2006. No a právě datum vydání roku 2006 mělo připomenout 10. výročí jeho vraždy. No tak Pax Life je taky 10. a poslední studiový album, který vyšlo. No a na albu hostují například Outlaws, Crazy Bone, Snoop Dogg, Chamillionaire, Ludacris, no a taky spousta dalších. Byla to prostě obrovská čest objevit se na tomhle albu. No a téhle příležitosti si vážila taky Shanti a T.I., kteří se objevují v titulní skladbě Pax Life, o který teď budu mluvit. Je to hip-hop a R&B track, druhá Tupaková sloka byla recyklovaná z písně This Life I Lead, protože samozřejmě Tupac už se na tom nemohl podílet, takže je to opravdu jeho jako tribute. Tam právě rapuje o svém životě, kam to dotáhl, co všechno měl tou dobou už za sebou. No a vlastně potom tam rapuje tu druhou část T.I., který sklání velkou, ale velkou poklonu Tupacovi. Je to fakt píseň oslavná, ve který T.I. cení Tupaca, jeho přístup k životu. Taky říká, že mu byl velkým vzorem a dokonce v jednom rozhovoru uvedl, že práce na písni pro něj byla ctí, protože ho v dětství zbožňoval. Tak je to tam rozhodně vidět, že tenhle track je vymazlený, je dělaný s velkou láskou a nadšením a dedication. No a potom tady máme samozřejmě taky Shanti, která to doplnila svými vokály. Jinak když se podíváš potom na ten celý vlastně videoklip, tak ten je takovej útržkovitej, ale vlastně objevuje se tam jak Tupac sám, tak potom různé pasáže právě s Shanti, která zpívá opravdu v takovejch rozevlátých šatech. No je to prostě velká oslava Tupaca. No a mně se líbí ten citát, který je tam na konci a který patří přímo Tupacovi, ve kterým je volně přeloženo slova Tupaca. Neříkám, že změním svět, ale jsem si jistý, že zažehnu jiskru v mozku, který ho změní. Takže pojďme si dát Tupaca, který měnil životy a mění náš svět k lepšímu. Rádio Spin.
0: Den s Tupacem. Rádio Spin ti připomíná 30. výročí úmrtí Tupaca.

0: řekneš mi to třeba ty.
1: Nikdy. Další hudební víkend je tady a na Rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož tracků z labelu Ty někdy. Polý Garant. Píkáme Molotov. Idea. Tohle duch asi fakt milu rap. Rest. Než zazvoní náš gong. Boy Wonder. Ukaž mi lásku. Matis. Taky komický jak uragán. Hudební víkend s labelem Ty někdy. Ty někdy. Po celou sobotu a neděli.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další song na přání, na drátě teďka Michal. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Hele Michale, já tady mám dneska Tupakův den, den s Tupakem, no a teď se tady bavíme o tom, vzpomínáme na něj, na tu dobu, kdy vlastně jeli ty jeho největší bangry úplně nově v éteru. Prosím tě Michale, tebe prej taky dost Tupak ovlivnil, tak čím?
2: No jasně, to muselo omít asi každýho, že jo, ten jako americký styl obecně, tepláky, řetězy na krku, dlouhý triko až ke kolenu.
1: Jo.
2: To, když to jako vyšlo na MTVčku a všude, tak to všichni začnou si tady jako...
1: To je paráda.
2: Mladí, protože to byl styl.
1: Měl jsi svoje oblíbený tepláky?
2: No, a ne jedny.
1: A ne jedny.
2: jak pak nás zpívalo Separa.
1: Aha, yes. Takže ty jedeš podle Separa, tepláky... A tepláky jedou podle vlastně Tupaka. No tak díky moc, tak. Jo, fashion guru Tupak, máme tady jeho další jeho další influence na naší i českou scénu. Prosím tě, Michale, co si necháš zahrát?
2: Ale bude to Dr. Dre a Snoop Dogg a bude to Skill Dre.
1: Yes, no a pro koho budeme hrát?
2: Ale pro tebe do studia, ať se ti všechno podaří tak, jak má, a pro všechny spinnery, ať mají hezký malý pátek.
1: Díky moc, Michale. Tak měj se krásně, já ti taky držím palce úplně se vším a už pouštím Still Dre. Čau.
2: Děkuji ti, ahoj.
1: Ahoj, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Nejdřív mířím tady rovnou na dálnice, protože tady máme nehodu na D46, no a to přímo na prvním kilometru ve směru na Brno. Bavíme se tady o Vyškově. Teď už jsem přímo v Praze, tady máme nově nehodu v ulici Italská a potom crash je taky na Rašínově nábřeží. Je to směrem z centra, je tady momentálně omezení, takže srazila se tady tramvaj s chodcem za Palackým mostem a nejspíš to bude vyžadovat samozřejmě i nějakou pomoc, takže pokud můžeš, tak se určitě vyhni anebo dávej bacha na sanitku. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. Hlavně opatrně, díky moc.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Páteční rána jsou od teď na rádiu Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songy na přání. No a já tady mám teď vzkaz od Karolíny.
2: Já jsem Karolína a chtěla bych zahrát Bieber a Benzo pro holky na praxe.
1: Jasnačka, tak Kájo, zdravím tebe, zdravím všechny holky na praxích, ať vám to jde. No a pouštím vám k tomu úplně skvělý track, který vás rozhodně namotivuje k další práci. Baby Benzo, Radio Spin. Benzo.

Radio Spin, Vicky tady s tebou, právě nám zazněl Tupac. No a proč? Protože dneska máme speciální vysílání u nás v Radio Spin, Den s Tupacem. Tady u mě v komunikátoru vzpomínáme na jeho legendární tracky. No a hned po mně samozřejmě bude pokračovat Jirka, který bude dělat hudební battle, takže i tam můžeš slyšet Tupaca. No a potom od 7 hodin večer bude Anička Oravcová speciálním hostem Spin Talku, kde se bude bavit o dalších zákulisních informacích o Tupacovi. Od 10 večer si potom taky můžeš vychutnat jeho legendární desku All Eyes on Me. Všichni známe, všichni máme rádi. No ale teď už se vrátíme k tomu, co tě čeká za 3 tracky. Zavzpomínáme totiž na další track, tentokrát Dear Mama. Dneska už dopoledne jsme viděli Tupaca v různých životních situacích. Poznali jsme ho jako bojovníka za lidská práva, takovýho člověka, který se snaží o smír, takovýho bojovníka za mír. Potom jsme ho poznali taky jako velkýho pařmena. Potom jsme viděli, jak si ho vážili ostatní. No a teď uvidíme, jak on si váží svojí maminky. Budeme mít tady track Dear Mama, který teda bude pojednávat taky o jeho dětství, o tom, jak vyrůstal. V jeho, právě v tomhle tracku vystupuje i jeho mamka. No a vlastně teď si ukážeme tu jeho citlivou, empatickou stránku. Tak už za 3 tracky víc, no a teď si dáme počasí. Podíváme se na to, jak máme venku. Momentálně máme hroznou zimu, 15 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky, jak by jsme dneska odpoledne kolem 20 stupňů a čekej převážně zataženo.

0: Rádio Spin. Den s Tupakem.
1: Vicky tady s tebou, Rádio Spin, no a mám tady pro tebe v rukávu další připravený track, tentokrát úplně vlastně z jiného soudku Tupaka, tak jak ho vlastně do té doby lidi neznali, a to takovýho jemnýho, vlastně takovýho retrospektivního, takovýho upřímně jako lirickýho. Tak prosím tě, máme tady track Dear Mama, který najdeš na albu Me Against the World z roku 1995. Ten track je fakt hodně osobní, je plný silných emocí, no a taky vděčnosti Tupaka vůči vlastně jeho mamince. Ten song je totiž věnovaný právě jí, matce Afeni Shakur, která vychovávala Tupaka v neskutečně těžkých podmínkách, ale opravdu vlastně v takovém jako getu, to znamená, že ten text se dotýká vlastně jejich chudoby, že neměli vlastně ani na to dát něco dobrýho, pořádného k díku vzdání, ale i tak to ta maminka zvládala. Řeší se tam taky závislost právě jeho matky na kreku. Potom se tam řeší samozřejmě jeho láska k ní, která byla stálá, vděčnost nad tím, jak to všechno ta maminka zvládla, a nakonec i odpuštění za všechno zlé, protože se vše obrátilo v dobré. Ten videoklip je hodně emotivní, působí jako takový útržkovitý vzpomínky. No a velkou část videa tvoří právě záběry na tu maminku Afeni Shakur, která si prohlíží rodinný fotografie, ty jsou autentický. No ale samotný Tupak v tom videoklipu z větší části není, protože tou dobou, kdy se natáčelo, tak byl zrovna ve vězení. Tak ten videoklip je opravdu takový skoro až dokumentární. No a prosím tě, je to vlastně jedna z mála rapových skladeb, které byly oficiálně uznány jako kulturní, historicky významné, jako kulturně historicky významný track. V USA byla tahle zvuková nahrávka archivována mezi nejdůležitější díla. Tak tomu říkám klobouk dolů. Jinak sama maminka o tom tracku později řekla, že když ji poprvé slyšela, tak to byla zrovna na léčbě, no a ta píseň na ní měla hluboký dopad, takže možná i díky tomu se potom zbavila té závislosti. No a jinak vlastně ten track velmi rezonoval samozřejmě i v éteru v 90. letech, to byl jeden z nejoblíbenějších songů, který si mohl v rádiu slýchat v celku pravidelně. Často se hrává i na Den matek, protože právě vlastně ten praising těch maminek, ten pocit prostě toho, že tu maminku máš rád i přeze všechno, přes všechny těžkosti, tak je vlastně krásnej. Je to opravdu jako nějaký vzdání holdu tomu mateřství. Takže pojďme si to tady teď pustit. Za mě fakt hodně silný track. Mám ráda, když rapeři takhle se pustějí do něčeho osobního. Vlastně potom na to navazoval, dejme tomu, Eminem svým hodně silným trackem Mockingbird, kde vlastně zase mluví ke svým dcerám. No a nebo tady v Česku si můžeme vzpomenout na Resta a na jeho track Tobě. No tak jo, teď si jdeme pustit, ale pro maminky track, a to Dear Mama. Rádio Spin.
0: Den s Tupakem. Rádio Spin ti připomíná 30. výročí úmrtí

0: Spin Talk.
1: Jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. Uh-huh. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangster rapper. Uh-huh. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky, uh-huh, a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch. Vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany. Jo. Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička.
2: Co teda Tupaka podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý. Kombinace všeho.
1: Všeho dokopy. Ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost.
2: 13. září 1996 zemřel Tupac. V dnešním Spin Talku si připomeneme, kdo to vlastně Tupac byl. Nalejte si Radio Spin, dneska večer v 7. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Spin.
1: Vicky, tady s tebou další track na přání. Tentokrát tady mám Matěje. Ahoj Matěj, co to bude?
2: Ahoj, já jsem Matěj a měříme tady anténu, různě nastavujeme a naladili jsme rádio Spin, tak jsme chtěli si pustit písničku na přání. A poprosil bych KSN Pintlich Remix pro kluky z měření.
1: Jasnačka, tak kluci, co měříte? Tak já vám tady posílám track, díky, že jste naladili vlny Rádia Spin. No a teď už se na to jdeme pustit. KSN, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky. Sensei.

0: věcí.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, bavíme se dneska o Tupacovi, no a vzpomínáme tady na něj, posloucháme jeho nejznámější tracky, říkáme si k ním nějaký zákulisní informace, no a samozřejmě Spinnere mě zajímá, jaký máš vztah s Tupacem, ty poslouchal si ho, když vycházely jeho tracky, byl si u toho, když zrovna hráli jeho největší bangry na MTV televizi, tak rozhodně neváhej, dávej mě vědět, anebo potom klidně dál i Jirkovi, který bude ve vzpomínání ještě chvilku pokračovat, a to se ozvi buď na číslo 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. No a já už tady mám jednu vzpomínku od našeho spinnera Michala.
2: No tak já mám na Tupaka taky takový vzpomínky, já jsem byl zrovna na učňáku ve druháku, když jsme se to dozvěděli o přestávce, že ho zastřelili, no byl jsem z toho taky tenkrát špatný, protože jsme ho měli rádi. Do dneška se mi líbí jeho písničky.
1: Je to tak, prostě Michale, díky moc, že jsi se podělil, to muselo být prostě neskutečný, já s toho mám jenom husinu, když o tom mluvíš, vlastně jako Tupac, který byl fenomén, podle kterého se další Michal Spinner tady vlastně oblíkal, dalšího poslouchali prostě od jeho prvních tracků, spousta lidí má doma jeho CDčka. Spinnere, prosím, poděl se taky o svoji zkušenost a Michale, díky za to, no a dáme si teďkon dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tam to vypadá teď v pohodě, ale pozor, D1 má trouble. Máme tady totiž rovnou dvě nehody, a to v opačných směrech. Nejdřív zahlásím 44. kilometr ve směru na Brno, a to v okolí Všechlap, tady je nehoda nákladňáků, no a potom na 61. kilometru ve směru na Prahu, v okolí Keblova je další nehoda. V obou dvou směrech se rozhodně zdržíš, zatím to vypadá minimálně na půl hodiny. Teď už se dívám do samotné Prahy, no a tam teda musím říct, že to vypadá v celku slibně, protože tady nevidím žádnou nehodu, což je super zpráva. No a koukám, že tady máme jenom nějaké menší zdržení, a to například na Ječné směrem na most, tady máme nějakých 7 minut navíc, ale jinak čekej, že centrum sice trošičku poskakuje, ale nic hroznýho, nic, co bychom neznali, a žádná nehoda tady zatím hlášená není. Tak prosím tě, pokud by se něco změnilo a věděl bys o tom, tak rozhodně dávej vědět, a to na číslo 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: jsme Rádio Spin. Československý underground.
1: Listen. Radio Spin. Kner. 242.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Chodí

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání. Mám tady už teďkon Makovce.
2: Zdarec, tady je Makovec. Zdravím Strudla, prosím tě, zahraj pro Strudla. Nějakou pecku ode mě nemá. Díky, čau.
1: Za první mi teda přijde skvělý, že Makovec posílá jako song Štrůdlovi. Já miluju Makovej Štrůdl. Já vím, že Štrůdl sám teda spíš upřednostňuje prej slaný, ale jako tahle variace se mi hodně líbí, takže díky Makovci, že ses ozval. No a Eminema, jasnačka, mám tady Eminema, říkala jsem si, jakýho, jak v téhle hoďce, protože samozřejmě dneska celý den vzpomínáme na Tupaka, tak jsem měla teď track Dear Mama, u kterého jsme si říkali, že je hodně takový jako emocionální, je takový hodně citlivý, je to Tupak úplně v jiném světle, no a mně se líbí, když repeři ukážou taky tu svoji citlivou stránku, když jsou trochu liričtí, když repujou o své rodině, když repujou reálně, když tam vlastně není žádná póza, jsou to prostě jenom oni a jejich rodina. Tak jsem si řekla, co jiného dát než Eminema a Mockingbird. Radio Spin, užívejte.

0: posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, Jirka už taky.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau Jirko. Prosím tě, Jirko, máme dneska special day Tupaka.
1: Je to tak.
0: Tupaka, prosím tě, co ty a Tupek?
1: Já mám Tupaka vlastně strašně rád. My jsme se tady s Márou včera bavili, komu dáváme větší přednost, jestli to je Tupak nebo Biggie. Za mě to byl vždycky spíš právě Tupak. Protože mi prostě přišel, že ten to odstartoval, on byl takovým tím katalyzátorem, který i pak jako odstartoval asi i ty problémy, které pak vznikly. My si teď tady dáme takovou warm-upovací hodinku předtím, než se vrhneme na hudební battle. Já právě tam spinnerům řeknu, jak to vlastně celý vzniklo, ta nenávist mezi nima, protože oni začínali vlastně jako velcí kamarádi.
0: Jasně, no. A potom se všechno změnilo.
1: Potom se všechno změnilo.
0: Pak byl jeden zlomový okamžik.
1: Potom přišel zlomový okamžik při tracku Hit 'em Up, největší asi diss track na světě. A pak už se to zlomilo.
0: No tak co přesně tam bylo za beef, tak to ti Jirka poví ještě v příští hoďce. No a potom nás čeká co?
1: Potom nás čekají hudební battle, kde proti sobě teda postavíme Tupaka a Biggieho. Dáme si jejich největší hity a spinneři budou teda rozhodovat vlastně o tom největším tracku a o tom, kdo hudební battle vyhraje.
0: No tak úplná pecka, to znamená, že tady potřebujeme velký crowd.
1: No to je jasný.
0: We wanna hear you. Please make some noise. No, takže pečka, takže to nás čeká dneska odpoledne. Pardon, potom bych ještě ráda teda dodala, že máme Aničku Oravcovou v 7 a její Spin Talk speciální. Jirka už slyšel nějaké úryvky a říkal, že výborný.
1: Výborný, jako já, kdyby jsem byl Aničky student a takhle mi tam vyprávěla o historii hiphopu, tak to by nebylo jak na škole, když jsem chodil. To bych na ty hodiny chodil dokonce.
0: Jo. Já opravdu jako Anička vždycky umí totálně jako chytnout a má spoustu fakt zákulisních informací, má fakt nastudováno, zná celou tu rapovou scénu, což ostatně můžeš vědět, jestli ji posloucháš každé úterý tady vlastně v jejím pořadu Street Cypher každý večer, no a dneska speciálně nám právě bude vyprávět o Tupekovi.
1: Yes.
0: Což mimochodem otázka do pranice, Tupak nebo Tupek?
1: Je to Tupak. Kanye West to říkal párkrát v rozhovoru, že nikdy to není Tupek, je to vždycky Tupak.
0: Tak tady jsem dneska hřešila, bylo to pade na pade. Někdy Tupak, někdy Tupek. Ono totiž spousta lidí jako v mém okolí to jo, jako říká různě.
1: Já sám jsem si to jako vlastně zjišťoval, jak se to říká a je to Tupak.
0: Ok, cool. Tak všichni už víme, jsme zase o něco moudřejší, je to Tupak, anebo taky podle Machiavelliho Machiavelli.
1: Tak, přesně.
0: Tak, a tam to nespleteš nikdy. Prostě jenom zkomolíš Machiavelliho. Tak jo, dáme si ještě počasíčko, abyste se už mohli vrhnout na další hoďku s Tupakem. A teď se mrkneme na to, jak máme venku. Tak prosím tě, máme krásných 15 stupňů Celsia a zataženo v Praze ve zbytku republiky, jak bys met. Když se podívám odpoledne, tak bude maximálně kolem 20 stupňů. Je to tak, dneska to víš nevystoupá. No a když se podívám na zítřek, tak tam bude pršet, bude lejt jako z konve a to hlavně na východě, takže na Moravě, kde můžeš čekat kolem nějakých 15 stupňů a přehánky, no a Praha a západ a sever, no tak tam čekej, že bude jenom tak jako zataženo a kolem takových příjemných 19 stupňů Celsia. Tak jo, spinnere, užívej dnešní ještě dlouhej den, plnej nabitejch Tupekových songů. Jsem ráda, že jsem to tady s tebou mohla strávit, že jsem s tebou mohla tady vzpomínat a slyšet právě tvoje historky, určitě dávej vědět i Jirkovi. No a já se s tebou loučím a uslyšíme se až ve čtvrtek, protože teď v pátek a příští týden tady do půlky bude místo mě Krištof. Tak držte mi palce, ta moje dlouho slibovaná státnice už je konečně tady. Vyprávím o tom už dlouho, viď, Jirko?
1: No držím palce.
0: Děkuju. Tak děkuju za držení všech palců i u nohou, prosím. No a uslyšíme se, doufám, v dobrém naladění a dobré náladě zase ve čtvrtek. Tak ahoj!
2: Spin Radio.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Rádio Spin jde s tabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin Dezdabo.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Rádio Spin. Den s Tupakem.
1: Posloucháš Rádio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a já tě vítám při pokračování dnešního speciálního dnu s Tupakem. Tomu se věnujeme, protože tuhle neděli to bude přesně 30 let, co nás Tupak opustil. No a nás už za hodinku čekají hudební betly, jak už jsem tady před pár minutama prozrazoval. Koho jinýho proti Tupakovi samozřejmě postavit než Biggieho? No ale začneme ještě takovou hodinkou, kde si dáme warm-up, kde si vlastně řekneme, jak vůbec tenhle beef mezi těma dvouma rapovejma legendama začal. Protože původně Tupac a Biggie spolu vycházeli velice dobře. Tupac byl v tu chvíli, kdy Biggie začínal už v hudebním průmyslu dost zběhlej, takže Biggie mu dával i různý rady, scházeli se spolu a tak dále. Existují i společné fotografie ve studiích, existuje taky záběr z koncertu, kdy spolu byli tihle dva na jedné stage a freestylovali tam naprosto legendární záležitost. No a v těch letech, kdy vycházely pecky, jako třeba Tupacovo Changes, tak celá Amerika, nejenom West Coast, ale East Coast, trsali na tyhle velký pecky. No ale Biggie si říkal, já přece musím udělat taky nějakou takovouhle taneční věc, nemůžou to být jenom prostě gangsta rapy. No a jeho odpověď byla v tracku Juicy a potom i teda East Coast začal víc dělat tuhle taneční hudbu, která pak ovládla nejen celou Ameriku, ale celý svět. No a když už jsme tady nakousli Tupacovo Changes, tak si tuhle pecku i rovnou teď dáme do éteru. Takže užívej Den s Tupakem na Rádiu Spin.
0: Den s Tupakem. Rádio Spin ti připomíná 30. výročí úmrtí Tupaka.

0: na rádiu Spin.
1: Dneska jste ve Spin ránu hráli o stupenky na event s premiérou Zrádců.
2: Protože příští týden máš plus jedničku na Zrádce!
3: No super, budeme těšit s manželkou, vyrazíme.
2: No, to bylo tak hezký. Co už ale tak hezký není, že jste docela prolhaný.
1: Protože jsme se vás dneska ráno ptali na to, jaký jsou vaše největší lži.
4: Čau tady, jaký? Já nelžu.
2: Kecáš.
4: Já nelžu.
2: Strašně lžeš.
4: Jako možná to, že jsem ho řekl, akorát, že jí miluju, no.
2: Vidíš, z každýho vytáhneš aspoň jednu lež.
5: Tak za mě úplně nejhorší je, když seš u tchýně na jídle, totálně ti to nechutná, je to odporný, ale ty řekneš, že je to výborný. A jdeš tam příště a je to znova, protože ti to přece chutnalo, tak proč by dělala něco jiného, že jo? A ještě ti přidá do krabičky domů. Bože můj. Čus.
1: Bráško. Ale víš, co je na tom to nejhorší? Že to prostě ze slušnosti musíš sakra celý dožrát.
6: Hele, tak když mi bylo asi 16, jsem v životě zahal nejvíc, jak to šlo. Jsem začal s holkou, kterou se mi to moc jako nelíbilo. Já nevěděl, jak z toho ven, no tak jsem prostě řekl, že se stěhujeme pryč, no. Akorát bylo blbý, když jsme se za 2 měsíce potkali na tom stejném místě, kde jsme se rozešli.
2: No jo, tady to vidíš, všichni chlapi lžou jenom kvůli holkám.
1: Je to tak, ale teď už... Konkláve ukončeno, přejdeme k rozloučení.
2: Zítra ráno se doufám probudíte všichni, abyste slyšeli moje chyběl jsem vám. Čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, my se tady dneska celý den věnujeme Tupacovi, protože zanedlouho to bude přesně 30 let, co nás tahle rapová legenda opustila. No a už ve 2 hodiny nám odstartujou hudební battle, kde se proti Tupacovi postaví The Notorious B.I.G. Já už jsem tady pár minut naspátek říkal, že vlastně Tupac a Biggie ze začátku byli velice dobří přátelé. Navzájem si pomáhali, navzájem si se podporovali, no ale potom přišel jeden zlom. Ten zlom přišel po střelbě v Quartz Recording Studios v New Yorku v roce 1994, kdy byl Tupac několikrát postřelen. Biggie a Puff Diddy, což byl manažér Biggieho, tak v tu chvíli byli právě v tom studiu, ale nikdy se neprokázalo, že by s tím útokem měli něco společného. Zároveň od té doby ale Puff Diddy, což byl teda manažer Biggieho, a Suge Knight, což byl manažer zase Tupaca, tak už se dostali taky do takového kleše a už tam prostě bylo napětí, který už nikdy nezmizelo. V tenhle den tak se Biggie vrátil k sobě, no a už potom se vlastně nikdy neviděli takhle naživo. No a jak se to vyvrbilo dál, to asi už tušíš, ale za pár minutek si řekneme, jaká byla ta třešnička na dortu, která vlastně odstartovala tuhle, řekl bych, válku mezi East Side a West Side. Takže za pár minut ti řeknu víc, posloucháš speciální den s Tupacem na rádiu Spin.

0: Ladíš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve speciálním dnu s Tupakem. My už jsme si tady řekli, protože za chvilku nás čekají už hudební betly, jak vlastně začal vztah mezi Tupakem a Biggiem. Za začátku velcí kamarádi, potom už se to začalo trochu přiostřovat, přitom když byl Tupak postřelený v roce 94, ale Biggie podle všeho s tímhle neměl nic společného. Situace se pak vyostřila ještě víc, když Biggie vydal track Who Shot Ya, který vlastně Tupak potom bral jako takovou provokaci, no a Tupak neváhal s odpovědí a odpověděl trackem Hit 'Em Up, což je považováno za největší diss track historii rapu. Je to opravdu velká nabušená pecka. No a tady už to odstartovalo skutečně tu válku mezi New Yorkem a Los Angeles, mezi teda West Coastem a East Coastem. No a tady už to opravdu bylo potom ve velkým a už to netrvalo dlouho, když to pak nabralo ten velký spát a dopadlo to tak, jak to bohužel dopadlo. Takže buď rozhodně ready, hudební betly dneska budou opravdu nabušený a začínáme už ve 2 hodiny. Rychlá doprava na Rádiu Spin, velký zdržení aktuálně vidím na D1, tady od nějakého 25. kilometru se to štosuje v podstatě obousměrně, ale větší zdržení tady vidím ve směru na Brno, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D11, 27. kilometr, tady hlásí taky obousměrnou štosovačku a obousměrně si postojíš i na D8 u 45. kiláku. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jsou ale v pohodě průjezdný, když se pak díváme na silnice v Praze, tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde je zasekáno taky obousměrně, jižní spojka stojí ve směru na Barandák, k Belská tady si pak postojíš směrem na Hloubětín. Českobrodská ulice pak hlásí jednu nehodu, takže na to dávej taky bacha a jeden crash vidím i na Opatovský, tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: na tebe.
1: Tak dáme si teď track na přání, já tady mám jeden vzkaz od Pavla, takže nebudu to dál okecávat a jdem rovnou na to.
2: Zdravím Jirku, zdravím všechny spinnery, chtěl bych všem zahrát písničku Viktor Šín Ohnivej kruh a chtěl bych to hlavně zahrát všem kurýrům, kteří musí trpět dopravu v Praze stejně jako já. Mějte se všichni hezky a zdravím.
1: Tak vy všichni, co jste teď někde za volantem, tak tam hlavně pevný nervy, hlavně opatrně, jeden Viktor Šín letí pro vás, Ohnivej kruh, no a takovej ohnivej kruh už se nám tady vytvoří za pár minut, protože za pár minut tady do hudebních betlů proti sobě postavíme Tupaka a Biggieho.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Přeju ti příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, Smack a Me Enemies a dva Enemies. Tady budeme mít už za pár chvil, protože dva nepřátelé, Tupac a Biggie, tady za chvilku odstartujou náš hudební battle, takže bude to velká bitva proti LA a New Yorku, Westside a Eastside, Tupac a Biggie, dva velký rivalové. Já můžu prozradit už takhle ze začátku, že v prvním tracku, který tady uslyšíme, tak si Tupac přizval na pomoc Eltona Johna, takže můžeš hádat, jaký track to bude. No a připomínám, že celý beef, celý tenhle hudební battle budeš mít v rukou jenom a jenom ty. Ty budeš hlasovat o tom, který vždycky z těch tracků v té hodince je ten lepší, který z těch tracků postoupí do další hodinky a bude bojovat dál o čest teda toho jednoho interpreta. Takže rozhodně uši na stopkách, za pár minut startujeme. Ještě předtím se ale podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 16 stupňů, je tam stále pod mrakem, dneska tady nic moc, na žádnou opalovačku to rozhodně není, no a na opalovačku to nebude ani zítra, sice se nám trochu oteplí, maxima nám vylezou na 18, ale stále bude zataženo.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Rádio Spin. Den s Tupakem.
1: Celý dnešek tady vzpomínáme na Tupaka, protože tuhle neděli to bude přesně 30 let, co nás tahle rapová legenda opustila. No a my už teď tady před sebou máme hudební battle. Hudební battle, kde jsme proti Tupakovi postavili jeho největšího nepřítele, což je The Notorious B.I.G. Nebyli to nepřátelé hned od začátku. Původně to byli vlastně velcí kamarádi, kteří si pomáhali, ale osud chtěl tomu, že tahle dvojce rozpoutala válku mezi východním a západním pobřežím. My už se teda teď vrhneme na battle, ještě předtím si ale řekneme, že tahle dvojce měla vlastně spoustu podobných věcí, spoustu ale taky rozdílných. Třeba takovej Tupac, ten měl vlastně velice dobrý vzdělání, dokonce chodil na balet, co se dozvíš třeba dneska ve Spin Talku s Aničkou Oravcovou, tak třeba jeho mamka ho nutila číst New York Times celý od začátku do konce, když třeba udělal nějaký průšvih, a tomu taky samozřejmě pomohlo v těch jeho lyrických skills. Naopak Biggie, tak ten byl prostě z ulice, byl z chudý rodiny a musel se prostě starat odmala a z té jeho hudby to je prostě cejtit. No, nebudu teda okecávat, jdeme na to.
0: Dámy a

0: a dávka. Naopak The Notorious B.I.G. v rohu druhém, tak ten nám tady představí jeho track Hypnotize. Jste tady, jste ready? Tak to moc rád slyším, za chvilku hudební battle odstartujeme, bude to velká řežba a já připomínám, vy mějte rozhodně uši na stopkách, protože o tom, který track postoupí do další hodiny, nebude rozhodovat nikdo jiný než vy. Takže jdeme na to, nechávám zaznít gong a jdeme hudební battle odpálit.
1: Den s Tupakem. Radio Spin ti připomíná 30. výročí úmrtí Tupaka.

Na Rádiu Spin pokračujeme s hudebním betlem, kde dneska proti sobě stojí Tupac a The Notorious B.I.G. Ty už jsi slyšel oba tracky. Tupac tady má track s Eltonem Johnem a je to Ghetto Gospel. No a Biggie do prvního kola dnešního fightu vytáhnul track Hypnotize.

0: West Side a East Side. Mám tady už od vás nějaký hlas, tak co to bude?
1: Ahoj, tak za mě jistě Tupac.
0: Tak první hlas dnešního betlu získává Tupac. Já připomínám, že hlasovat můžeš i ty, a to buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, tím se dovoláš přímo sem ke mně do studia, no a nebo můžeš taky nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Řekni mi, jestli je za tebe lepší teda Tupac nebo The Notorious B.I.G.

0: prachy jsou levý. Přetřevý táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba Luna Park.

0: Oponentem není nikdo jiný než The Notorious B.I.G. s trackem Hypnotize. Jenom ty rozhoduješ o tom, který z těchto tracků je ten větší banger, který z těchto tracků taky postoupí do dalšího kola, do další hodinky hudebních battlů, takže je to jenom na tobě, takže si jdeme poslechnout, co na tyhle tracky říkáte.
1: Tohle to byl hodně těžký battle, ale za mě Tupac.
0: Tak máme tady jeden hlas pro Tupaka, jdeme dál.
2: Čau, tady Duky, hele, navždycky Biggie, navždycky. Ale doufám, že v jednom kole prohraje s Tupakem jenom proto, abych tam mohl dát Juicy. Ale jinak Biggie, 100%.
0: Takže beru tohle prostě jako hlas pro Biggieho, tak připisuju a dáme si ještě jeden váš hlas.
3: Čus, ale za mě prostě Tupak, to je legenda, takže všechny hlasy Tupakovi.
0: No a máme tady další hlas pro Tupaka, takže zatím se tohle první kolo vlídnějc vypadá pro Tupaka. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, protože rozhodně ještě nekončíme. Stále můžeš hlasovat buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace a řekni mi, který z těchto dvou tracků je za tebe ten větší banger.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11, stále vidím velký zdržení u 30. kilometru, kde si postojíš obousměrně. D1, tak ta hlásí lehký zdržení při výjezdu z Prahy ve směru na Brno. Jinak regiony, tak ty jedou aktuálně úplně bez obtíží. No a v Praze samotný, tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Průmyslová ulice hlásí štosovačku v okolí Hloubětína. Postojíš si taky na Pražském okruhu, a to u Řepu. A vidím tady taky jednu nehodu, a to na spojovací ulici, a jeden crash hlásí taky ulice Opatovská. Tak hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo naší mobilní aplikace, no a já to tady pak všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: OK, OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
1: Ivy, yo!
2: Skr!
0: Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

0: Hudební battle na rádiu Spin.
1: I dál pokračujeme s naším speciálním vydáním hudebních battlů, kde proti sobě dneska stojí Tupac a The Notorious B.I.G. V tomhle

0: B.I.G. vytáhnul taky těžký kalibr, konkrétně track Hypnotize. Ještě v rychlosti stihneme si poslechnout nějaký vaše hlasy.
1: Terka z Brna, Tupek, o tom žádná.
0: Tak i z Brna nám přichází jeden track pro jeden hlas pro Tupaka, jdeme dál.
2: Zdár, určitě hlasů pro Tupeka. Hraj to víc, dejte tomu max, čus.
0: Tak Tupak vypadá, že se dostává do velkého vedení.
3: Ahoj, tady Kato, prosím tě, oba mám rád stejně, ale za mě teda rozhodně Biggie.
0: Naopak Kato tady dává svůj hlas pro Biggieho. Tak naše aréna, ta už pomalu utichá, máme tady závěr už dnešního prvního kola hudebních betlů. No a musím říct, že to bylo velice, velice vyrovnaný. Rozhodli pouhý 4 hlasy. No a z prvního kola jako vítěz vychází Tupac a Ghetto Gospel, takže tenhle track uslyšíme i v příští hodince v hudebních betlů. The Notorious B.I.G., ten si tam vytáhne nějaký svůj, doufejme, těžší kalibr. Tak pojďme si užít první vítězný track dnešních hudebních betlů a za pár minutek budeme pokračovat. Radio Spin!

že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap,

0: se vidí mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš klaus.
1: Přeju ti pohodový čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, kde dneska celý den věnujeme Tupacovi, protože tuhle neděli to bude 30 let od toho, co nás Tupac opustil. Teď aktuálně tady máme hudební betly, za moment tady odstartujeme druhou hodinku hudebních betlů a budeme pokračovat, opět budeš rozhodovat, jaký track postoupí do dalšího kola, proti teda Tupacovi tady stojí dneska Biggie. No ale tohle není jediný speciál, který tě dneska čeká. V 7 hodin večer si můžeš dát taky Spin Talk, kde Roman vyspovídal Aničku Oravcovou a řeč byla právě o Tupacovo životě, Tupacovo odkazu. Já už musím říct, že jsem část slyšel a bylo to naprosto skvělý. Musím to dneska ještě doposlechnout, takže rozhodně doporučuji i tobě. No a v 10 hodin večer se tady potom ještě společně potkáme my a dáme si desku měsíce. Tentokrát se podíváme na legendární desku All Eyes on Me. Pustíme si to nejlepší z ní a něco si k tomu samozřejmě taky řekneme. Ještě se teď ale podíváme, jak to vypadá venku, než budeme pokračovat. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, stále je pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se zítřka týče, tak tam to bude dost podobný jako dneska. Maxima se nám vyšplhají na pouhou 18.
2: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Rádio Spin. Den s Tupakem.
1: Dneska tady celý den máme speciální vysílání, protože tuhle neděli to bude 30 let, co nás opustil Tupac. My tady už za moment budeme pokračovat s hudebníma betlama, no a ke mně už se tady připojuje druhý moderátor dnešního betlu a je to Mára. Čau, Máro!
2: Čauko, Díky moc. Takovej den si nemůžu nechat ujít, ne? Tak přijdu dřív do práce kvůli tomu.
1: Jsem rád, že seš tady, tak já ti prozradím, že první kolo hudebních betlů tak vyhrál Tupac s trackem Ghetto Gospel.
2: Okay.
1: No a asi to nebudem zdržovat, jdeme se podívat, co přichází s Notorious B.I.G.
0: Hudební battle na rádiu Spin.
1: Tak jo, jak už jsem říkal, Tupac, tak ten je tady opět v druhém kole s trackem Ghetto Gospel, který už si slyšel v minulý hodince. Zajímavý track, který vzniknul původně jako vánoční koleda,
2: Hustý.
1: Ale vlastně potom už se toho Tupac nedožil, potom vlastně se to vzal na paškál Eminem, který to zremixoval a ten vlastně sample s tím Eltonem Johnem tam přidal právě on.
2: Mně to přijde skvělý, že se pod tohle podepsal Eminem, protože kdo jinde by dokázal zkombinovat Tupaca a Eltona Johna. To jsou takové dvě věci, které asi nikdo na stejném tracku nečeká, ale funguje to skvěle a možná proto i vyhrálo první kolo tady ten track. No a Notorious B.I.G. nasazuje těžký kalibr, a to Juicyho, což původně Biggie vůbec nechtěl do tohohle beatu rapovat. Přišlo mu to hrozně slabý, taková jako slabota, možná taky taková koleda. Nakonec ho ale přesvědčili a udělali dobře, protože se to stalo jeho nejposlouchanější banger, který vlastně má ve svém repertoáru. A ten příběh tohle tracku je docela zajímavý, protože on popisuje dvě postavy. Sebe, když v 17 opustil školu a začal prodávat drogy, dokonce už od 12 let, a toho Biggieho, kterýho máme spojenýho s ním spíš, a to, když už je slavný, když už je prostě borec a když už ho prostě všichni znají. Takže takovýhle dvě postavy stojí proti sobě v tracku Juicy a jsem zvědavej, pro koho spineři budou hlasovat.
1: No zvědavej jsem i já, tak můžeme to odpálit.
2: To si teda piš, že můžeme.
1: Tak druhý kolo začíná právě teď. Jdeme na to.
0: Den s Tupacem. Radio Spin ti připomíná 30. výročí úmrtí Tupaca.

0: Připomeneme si, že v tomhle druhém kole proti sobě stojí Tupac s trackem Ghetto Gospel.
1: A na druhé straně B.I.G. a jeho Juicy.
0: Jenom ty rozhoduješ, který z těchto tracků se posune dál do dalšího kola. My už tady teď na drátě máme Petra. Čau Petře, slyšíme se?
2: Ano, čau.
0: Tak Petře, pro koho bude tvůj hlas? Bude to Tupac nebo Biggie?
2: Určitě Biggie.
1: Yes!
0: Biggie, tak já připisuju teda ten jeden hlas pro Biggieho. Díky moc za tvůj hlas, měj se hezky Petře.
1: Petr se vyzná, to je dobrý.
0: No a jdeme se ještě podívat, ale jak to vypadá v naší aplikaci, jestli tam nejsou nějaký hlasy náhodou pro Tupaka třeba.
1: Tak jsem zvědavej.
0: A?
3: No jasně, že Tupac.
1: Okay.
0: Tak máme tady jednoho Tupaka, dáme si ještě jednu hlasovku.
4: Dávám jasně hlas Tupakovi.
0: No okay. Od Martina samozřejmě Tupac, tak já připisuju. Pomalu, ale jistě se Tupac dostává do vedení, tak já doufám, že to tak vydrží, ale uvidíme, může se všechno zvrátit.
1: Hele, za mě lepší track prostě od Biggieho. Samozřejmě to spojení s tím Eltonem je zajímavý, ale Biggie tam prostě popisuje to dětství, tu kontroverzi, kdy prodával ty drogy. Tohleto kolo by měl zahrát, nebo měl by vyhrát určitě Juicy a i to kvůli tomu samplu, jak jsme se bavili, jestli by ho prosím tebe pustíš.
0: Jdeme na to.

0: I proto si myslím, že B.I.G. by tady ten battle měl vyhrát.
1: Jako i přesto teda, že jsem na Tupakovo straně spíš, tak si myslím, že je fakt zajímavý, že je to takovej jemnej, pohodovej beat a prostě Biggie do toho dal takovouhle bombu.
0: Je to skvělý, sedlo to jako úplně perfektně, tak jsem zvědavý, jak budou rozhodovat spinneři.
1: No tak já připomínám, že stále můžeš hlasovat buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Za pár minut budeme pokračovat. Woo!

0: Spin Talk.
1: Jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. Mm-hmm. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangster rapper. Mm-hmm. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky, mm-hmm, a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch. Vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany. Jo? Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička.
2: Co teda z Tupaka podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý. Kombinace všeho.
1: Všeho dokopy. Ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost.
2: 13. září 1996 zemřel Tupac. V dnešním Spin Talku si připomeneme, kdo to vlastně Tupac byl. Nalejte si Radio Spin, dneska večer v 7. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Na Rádiu Spin pokračujeme s naším speciálním vydáním hudebních betlů. V prvním kole vyhrál Tupac s trackem Ghetto Gospel. No a v druhém kole teda máme opět Tupaca s tímhle trackem. No a Biggie ten vytáhnul o něco větší kalibr, a to track Juicy. Já nevím, já myslím, že by měl vyhrát prostě Tupac, protože podle mě měl přesah přes ten rap jako i do filmu, ovlivňoval módu, byl prostě hvězda.
1: No, vidíš, to je sice jeden názor, na druhou stranu Biggie se dokázal soustředit opravdu čistě na ten hip-hop a rap a dokázal prostě na v New Yorku, v Brooklynu vytvořit takovej kult, že teďka, když tam jel dokonce Gleb a vydával nějaký videa odtamtuť, tak prostě všude ho uctívají. A to já nevím, jestli v té Kalifornii úplně jako mají jasně, v Americe známej, ale Biggie prostě ten svůj West Coast, teda East Coast, reprezentoval úplně nejlíp, jak mohl, a to se tam narodil. A Tupac, jak všichni víme, je to trošku jako náplava, protože on se narodil v New Yorku a pak podletěl do Kalifornie. Takže za mě prostě by měl dneska vyhrát Biggie s tady tím trackem Juicy, minimálně v tomhletom kole. Takže Tupac má trošku náskok, ale já věřím, že je tady víc fanoušků jako já Biggieho a že ještě přistanou nějaký hlasy.
0: No tak uvidíme, nejsem si úplně jistý, protože Tupac prostě myslím si, že by to měl tady teď vyhrát. Každopádně, jak říkáš, necháme to na posluchačích.
2: Čau, já jsem Tomáš a já bych sem chtěl vlastně pro Tupaca.
0: Tak Tomáš nám dává jednoho Tupaca, tak připisuju, jdeme dál.
3: Čau, Ruda, hele za mě, už i kvůli tomu filmu Notorious B.I.G.
1: Yes!
0: No tak tady rozhodnul Rudo, film, no Rudo. Tak já připisuju jednoho Biggieho, let's go.
4: Tak čau, kluci, za mě určitě Tupac, i když teda Biggie je pěkná písnička, určitě takový čelíček. Ale Tupac je Tupac.
1: Ty to on čau, sám řekl? Zachy, když ty jsi to řekl, že to je pěkná písnička, že jako dobrý všechno.
0: Tak dal mu shoutout, ale zakončil to Tupac
1: no
0: je
1: tak
0: Tupac.
1: Tohle prostě. Je úplně nejhorší.
0: No dáme si ještě jednu hlasovku.
5: Starec, za mě jednoznačně Biggie.
1: Jo.
0: No a teď tady máme opět Biggieho. No tak připisuju, ač nerad. Každopádně máme tady ještě nějaký telefonáty, tak si to můžeme v rychlosti vzít. Halo, halo, kdo se nám dovolal?
6: Čauky, Dané.
0: Čau, Dané, tak jaký hlas dostaneme od tebe?
6: A logicky Biggie.
1: Jo!
0: Biggie, no dobře.
6: Logicky Biggie.
1: Přesně, logicky. Jirko, když je to úplně jinak, jasný, když to jinak nejde.
0: Hele, chlapi, já nevím, já prostě...
6: Takový dopad na hiphopovou scénu nemá nikdo větší dopad než Biggie.
0: A Tupac neměl velký dopad na hiphopovou scénu.
6: Tupac má větší scénu, podle mě, co se mody a jako toho okolního.
0: Protože je ikona, to je prostě rytmus na začátku.
1: Ale my se tady bavíme o hiphopu, hiphop, rap, kam, že jo?
6: Ale rapově, hiphopově.
1: A konečně, někdo rozumí.
6: Já se tady s váma, pánové, vůbec nebudu dát.
0: Ale připisuju za tebe, připisuju pro Biggieho jeden hlas. Díky moc za to, měj se hezky, čau.
6: Ode mě se počítají dva.
0: Že by byl tak velký jako Biggie.
1: Možná jo.
0: No, každopádně můžeš i ty hlasovat buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme pohledem na dálnice, a to konkrétně D1, 44. kilák směrem na Brno. Je tady velká nehoda, čekáš přes hodinu, a to dokonce i směrem na Prahu. Nehoda je potom ještě na D11, 17. kilák směr Jaroměř kolem 5 a 20 minut nabereš na příjezdu do Brna po D1 cca od 180. kilometru. Vrhnu se ještě do regionu, v Plzni vidím nehodu na Chebský, v Mladý Boleslavi na třídě Václava Klementa, v Ústí se boural na Přístavní, v Brně na Vídeňský a Žarošický. A ještě se podívám do Ostravy, tady jsou dva borci v sobě na ulici doktora Martínka.
1: Co se pak Prahy týče, tak tady velký zdržení hlásí jak jižní spojka, a to ve směru na Barandák, tak taky Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně, Bubenečský tunel ve směru na Povltavskou, ani tady to nejede úplně ideálně. Vidím tady taky jednu nehodu na spojovací ulici a jednu nehodu hlásí taky ulice Opatovská. Tak hlavně opatrně.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

0: si ho dej každý pondělí mezi 5 a 6 ráno. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
1: Jednou musí zkusit sama taky dělat.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: řekneš mi to třeba ty.
1: Nikdy. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož tracků z labelu Ty někdy. Polý Garant.
2: Vítáme Molotov.
1: Idea.
2: Tohle ducha si fakt milu rap.
1: Rest.
2: Než zazvoní náš gong.
1: Boy Wonder.
2: Přitaž mi las.
1: Matis.
3: Dragi komický jak uragán.
1: Hudební víkend s labelem Ty někdy.
2: To není BBC, ale rádio Spin.
1: Ty někdy. Po celou sobotu a neděli.

0: My už se pomalu dostáváme do závěru druhého kola dnešních hudebních betlů. Připomínám, že v tomhle druhém kole proti sobě stojí Tupac a jeho Ghetto Gospel.
1: A na druhé straně velmi legendární track z 94. Juicy B.I.G.
0: No my už jsme se tady s Márou dostali docela do křížku.
1: No, už to vypadalo trochu, že to odvysílá Jirka sám.
0: Že už Mára tady na mě málem přeskočil ten stůl. Každopádně ale máme tady poslední hlasy do tohohle kola. Zatím to vypadá skvěle pro Tupaka, protože ten vede o dva hlasy.
1: O dva hlasy.
0: Tak já doufám, že to tak vydrží.
1: No já doufám, Biggie potřebuje tři hlasy, jo.
0: Ale vidím tady, že máme hodně hlasovek, tak si jdem poslechnout, jak to teda spineři rozhodnou.
2: Pojď. Čau, tady Mike, já určitě bych volil pro Biggieho.
0: Tak Mike tady dává Biggieho. Aj, jdeme dál.
3: Čau, tady Luďa, hele, a já si myslím, že by to neměl vyhrát Tupac, ale měl by to vyhrát Biggie.
1: Ano!
3: Takže je to tak.
1: Je to tak?
0: Co se to s váma děje, lidi?
1: Plichta.
4: Čau, za mě určitě Biggie. Juicy, jedině Biggie.
0: No tak tady už se Biggie dostává do vedení.
5: Čau, tady Pavel a já bych chtěl hlasovat pro Biggieho, protože prostě zrovna tohle s ta písnička mi přijde, že má ten text absolutně famózní a jen málo co se jí vrovná.
1: Ano, Pavle.
6: Čus, spineři. Určitě Biggie, 100%.
0: Ty lidi se úplně pomátli dneska při tom dní s Tupacem.
7: Zdravím, tady Mus a můj hlas připadá B.I.G.
0: Tak musím uznat, že B.I.G. teda je tenhle závěr jako úplně jasně vyhrál.
1: Dobrý sprint.
0: No tak dobře, tak vítěze druhého kola známe, je to The Notorious B.I.G. a Juicy, no a čeká nás ještě poslední dnešní kolo hudebních betlů, tak já doufám, že tam Tupac vytáhne svůj největší kalibr.
1: Uvidíme, jestli to bude na Biggieho stačit.
0: Posloucháš Radio Spin. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
8: Yeah.
9: And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.
8: Check it.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a taky Mára. My Čau. Teď před sebou už máme poslední kolo dnešních hudebních betlů.
1: Je to tak.
0: Je to napínavý za mě.
1: Hele, musel jsem přijít, aby vyhrál Biggie, protože když se tady byl hodinu sám, tak prostě najednou vyhrál Tupac, který mu faní, ale když jsem přišel já, tak najednou Biggie vyhrál. Podíváme se ještě, jestli to nebylo cinknutý to první kolo.
0: No tak uvidíme, jak se to vyvine v tom posledním kole. Každopádně dneska celý den trávíme tady s Tupacem a čeká nás toho ještě spousta.
1: Přesně tak, Anička Oravčová a Spin Talk s Romanem. Myslím si, že není úplně lepší Wikipedie, než je Anička Oravčová,
0: je to tak.
1: Případně DJ Poeta. Takže jestli tě opravdu zajímá Tupacův život dopodrobná, fakt jako pod lupou, tak dneska od 8, ne, od 7,
0: od 7
1: hodin večer Tupac, Anička Oravčová, Spin Talk.
0: Yes, no a v 10 hodin večer si ještě dáme desku měsíce, tam si dáme legendární desku All Eyes on Me.
1: To je skvělá věc.
0: Pustíme si ty největší pecky z téhle desky, taky si k tomu řekneme nějaký zajímavosti, takže na to buď taky rozhodně ready. Ještě se podíváme v rychlosti, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, stále tam je pod mrakem, koukám. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. No a dost podobně to bude vypadat i zítra. Zítra tady vidím, že bude taky pod mrakem. Maxima vidím na 18 stupních.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin Deskapo. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí.
2: Radio Spin jde s DABou.
4: Pravda, ještě donedávna jsem se tím nezaoberal ani já. Pravda, ktorú nechce veľa ľudí vidieť, ktorá tu je, ale nás nezajímá. Pravda, ktorá je všade okolo nás, ale není často riešiť, je zabíja. Pravda je taká, že príroda sa vďaka nám stráca. Plastová krajina. Yeah!

0: Rádio Spin. Den s Tupakem.
1: Celý dnešní den na Rádiu Spin je velice speciální, protože ho věnujeme Tupakovi. Ten totiž tuhle neděli by oslavil, nebo jestli se dá říct oslavil, 30 let od jeho úmrtí. Takže opravdu už je to dlouhá doba. My tady teď máme hudební betly a za chvilku už nám odstartuje třetí kolo.
2: No a jdem si zrekapitulovat, jak to vypadalo, protože v minulém tak to proti sobě stálo Ghetto Gospel od Tupaka a od Biggieho Juicy. No a vyhrálo díky tvým hlasy B.I.G. a jeho Juicy. Tak jdeme teďka do posledního finálového kola s čistým štítem. Všechny hlasy jsou vyresetovaný a já jsem zvědavej, kdo to dneska vyhraje.
1: No tak jdeme na to.
0: Dámy a pánové, právě začíná poslední hodina dnešního klání. Přivítejte moderátora, který vám představí dva finální tracky, který budou proti sobě stát.
2: No a jelikož já jsem spíš na straně toho Biggieho, tak ještě představím jednou track Juicy od B.I.G. Je to z alba Ready to Die 94. A zajímavost třeba k tomuhle tracku je, že Biggie si vůbec nepsal text. Údajně to měl všechno zapamatovaný v hlavě a prostě šel do studia a dal to spatra, což mi přijde naprosto nepředstavitelný a možná to taky vypovídá o tom, že ty příběhy jsou reální, že prostě to prožíval a možná proto je Juicy tak strašně dobrý track i dneska.
1: No, když říkáš tady o tom, že to dává spatra, tak spatra to dal i Tupak, protože ten do tohohle posledního kola přichází asi s jeho největším kalibrem, a to trackem California Love. Tenhle track tak je vlastně prvním trackem, který Tupak nahrál po tom, co byl propuštěný z vězení, a nahrával ho u Dr. Dre v jeho studiu a podle všeho ho napsal a nahrál za 20 minut. Takže to bylo taky spatra, bych řekl. Zároveň ještě taky zajímavost, vzniknul k tomu taky legendární videoklip ve stylu Mad Maxe a podle všeho tak ho vymyslela Jade Smith, což je manželka Willa Smitha, která teda, čtu tady, že byla dlouholetá kamarádka Tupakova, ale já jsem tak jako slyšel, že to byl spíš nějaký milostný vztah.
2: Takový kamarádi s výhodama.
1: No, já hele nechci malovat čerta na zeď, ale hele Máro, myslím si, že tohle kolo je vymalovaný, tady má Tupak vyhráno.
2: Hele, karty jsou hodně silný, uznávám, California Love, velký tahač, ale... Jím jsme si tady zažili, že fanoušci Biggieho tady jsou a já věřím, že se znova ozvou.
1: No tak začneme Biggiem a jak říkal Mára, všechny hlasy se resetovaly, tohle kolo jde úplně od znova, takže i vy, co už jste hlasovali, teď rozhodně zahlasujte, protože teď už jde o všechno.
0: Den s Tupakem. Radio Spin ti připomíná 30. výročí úmrtí Tupaka.
3: This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
4: Yeah.
3: And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.
4: Shake it.

0: Hudební battle na rádiu Spin.
1: Tak je to tady. Karty do finále hudebních battlů jsou rozdány. Stojí proti sobě dva velký tracky a na straně Biggieho je to track Juicy. Track, který původně Biggie ani nechtěl vydávat, přišel mu moc měkký, říkal si, hele, tohle to nejsem úplně já, ale nakonec se z toho stala úplně nejposlouchanější věc, kterou kdy Biggie vydal, takže ještě, že ho tenkrát producenti překecali a na druhé straně taky silný track.
2: Je to track od Tupaka, je to California Love. První track, co vlastně Tupak vydal potom, co vyšel z vězení, a už to bylo v době, kdy už mezi ním a Biggiem to už nebylo úplně tak jako přátelský, a v tuhle chvíli tohle byl největší hit po nejenom Americe, ale možná i světě, a to možná Biggiemu nepřišlo úplně OK.
1: To určitě ne, samozřejmě, to ti prostě nehraje úplně do karet a myslím si, že za to může i trošku sample, který našel Dr. Dre, a je to Joe Cocker, Woman to Woman ze 72.
2: Pojďme si pustit.
1: Je to hodně podobný.
2: Jo, je to tam slyšet.
1: A teďka,
2: je to tam.
1: Počkej si na to.
2: Super.
1: No a tohle vzal Dr. Dre a udělal z toho naprostou hiphopovou, rapovou věc. No a uvidíme, jak jsou na tom hlasy. Tak jdem se na to podívat?
2: Jdem se na to podívat. Tak jak hlasujete?
3: Čau, spinéři. Celkově mám radši Tupaka, ale... Když prodám tyhle dvě písničky, tak se lipovedla B.A.G. a dávám hlas B.A.G.
2: Tak Spinner nás tady tak jako trochu napínal.
1: Trošku jo.
2: Nakonec teda B.I.G. tak připisujem.
4: Tak za mě pořád Biggie.
2: Tady máme další hlas pro Biggieho, dostáváme tady i nějaký hlasy pro Tupaka, který jsou ale psaný, tak já všechny jenom chci tady na vás apelovat, pro vás všechny teda, co chcete taky hlasovat, tak nám buď to zavolejte, nebo nám nahrajte hlasovku, ať ty hlasy můžeme taky počítat. Na drátě máme ještě Martina, čau Martine.
5: Ahoj Jirko, ahoj Máro.
2: Tak Martine, pro koho bude tvůj hlas?
5: Bude můj hlas pro Tupaka, California Love.
2: No to je super, konečně tady máme nějaký pořádný hlas. Martine, díky moc za to, měj se hezky, čau.
5: Taky si mi hezky, ahoj,
1: Martine,
5: ahoj.
1: Čau.
2: No
1: čau.
2: V rychlosti si ještě vezmeme jednoho spinera, halo, halo, koho máme na drátě teď?
6: Ahoj, ahoj, tady Petr.
1: Nazdar Petře.
2: Tak pro koho bude tvůj hlas?
6: Ale bude to určitě Biggie.
1: Výborně, aj, Petře, aj, výborně. Aj. A proč Biggie, a proč Biggie?
6: Protože jsem se na ně vyrůstal a poslouchal jsem ho ještě v době, když existovaly
1: kazety.
6: No
1: okay. Hezký, okay, no nostalgik.
2: Nostalgie prostě tady zvítězila. Tak Petře, díky moc za tvůj hlas, připisujeme samozřejmě pro Biggieho, měj se, čau čau.
1: No a fanoušci, ještě? No, máme na drátě někoho?
2: Na drátě už nemáme, ale chci jenom apelovat, že stále můžete hlasovat, ano, buď to pomocí teda našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. A ještě jednou připomínám, nestačí, když nám to jenom napíšete, nahrajte nám hlasovku, ať to tady můžeme pustit do éteru.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska jste ve Spin ránu hráli o vstupenky na event s premiérou Zrádců.
2: Protože příští týden máš plus jedničku na Zrádce!
3: No super, to se budeme těšit s manželkou, vyrazíme.
2: No, to bylo tak hezký. Co už ale tak hezký není, že jste docela prolhaný.
1: Protože jsme se vás dneska ráno ptali na to, jaký jsou vaše největší lži.
4: Čau tady, jaký? Já nelžu.
2: Kecáš.
4: Já nelžu.
2: Strašně lžeš.
4: Jako možná to, že jsem hoci řekl, akorát, že jí miluju, no.
2: Vidíš, z každého vytáhneš aspoň jednu lež.
5: Tak za mě úplně nejhorší je, když seš u tchýně na jídle, totálně ti to nechutná, je to odporný, ale ty řekneš, že je to výborný. A jdeš tam příště a je to znova, protože ti to přece chutnalo, tak proč by dělala něco jiného, že jo? A ještě ti přidá do krabičky domů. Bože můj. Čus.
1: Bráško. Ale víš, co je na tom to nejhorší? Že to prostě ze slušnosti musíš sakra celý dožrat.
6: Hele, tak když mi bylo asi 16, jsem v životě zahal nejvíc, jak to šlo. Jsem začal s holkou, kterou se mi to moc jako nelíbilo. Já nevěděl, jak z toho ven, no tak jsem prostě řekl, že se stěhujeme pryč, no. Akorát bylo blbý, když jsme se za dva měsíce potkali na tom stejném místě, kde jsme se rozešli.
2: No jo, tady to vidíš, všichni chlapi lžou jenom kvůli holkám.
1: Je to tak, ale teď už... Konkláve ukončeno, přejdeme k rozloučení.
2: Zítra ráno se doufám probudíte všichni, abyste slyšeli moje chyběl jsem vám. Čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.
7: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou makama, tvořím jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky hudební betly, no a pomalu se nám to tady začíná vyostřovat, protože se dostáváme do závěru dnešních hudebních betlů, do závěru třetího kola, takže teď už jde opravdu o všechno. Připomínám, že dneska, nebo v tomhle třetím kole, tady máme Tupaka a jeho hit California Love.
1: Velmi silná karta, ale bude to stačit na Biggieho a na jeho exkluzivní track Juicy. Tak o tom rozhoduješ jenom ty, buď to přes naší mobilní aplikaci nebo naše číslo 210 32 30 30. A jak to vypadalo, že fanoušci Tupaka jsou trošku takový jako ospalí a že jenom umějí psát, tak vypadá to, že se i rozkecali.
0: No konečně se někdo ozval za toho Tupaka, sakra.
1: Radost.
0: Já už jsem tady byl úplně nešťastný z toho. No tak jdeme na to.
2: Ahoj, tady Petr. Já bych chtěl hlasovat pro Tupaka, jasně. Je mi 54, prostě to je Tupak, to musí vyhrát.
0: Hele, prostě věk nehraje, prostě role vůbec, tady v tom. Vůbec. 54 nebo 24, prostě Tupak, myslím, že všechny generace dokážou ocenit. Jdeme dál.
3: Hele, je za mě jednoznačně prostě Shakur.
0: Tupak Shakur se tady opakuje.
4: Starec, tady znova Valdis a znova B.I.G.
0: Tak Valdis, ten si drží svoje.
1: Valdis je dobrý.
0: Ten prostě nepřeskakuje na druhý břeh.
5: Bosáp tady moc a tentokrát letí můj hlas pro Tupaka Kalifornela, prostě.
0: Naopak, tady máme přesvědčeno, tady Tupak přesvědčil.
1: Ale, Valdis se mi líbí, ty jsi říkal, nestěhuje se na druhý břeh, to se o Tupakovi říct nedá.
6: Zdravíčko, no tak za mě teda Tupak.
0: Tak Tupaka máme i tady.
1: Ty kráso.
0: Ještě si dáme jednu hlasovku.
7: Čauky kluci, tak za mě Nadí, já musí. Hlasuju pro Tupaka a Kazumi.
1: Nadís.
7: Pro mě to má pořád ten pěkný vibe, co se mi strašně líbí. Díky, čau.
1: Zrada.
0: Nadís prostě ví, co je dobrý. No, máme tady ještě jednoho posluchače na drátě. Halo, halo, kdo se nám dovolal?
8: Čau, tady Tomáš.
0: Čau Tomáši, tak Tome. Pro koho poputuje tvůj hlas?
8: Pro Tupaka.
0: Tupak, super, díky moc Tomáši, připisuju.
8: Ale prostě Tupak je pro mě radši, ho mám.
0: Yes, number one, díky moc Tome, měj se, čus.
8: Čau.
0: No a máme, ještě jednou teda připomínám, pár posledních minut dnešního hlasování, takže jestli chcete ještě zvrátit to dění, teď je opravdu poslední šance.
1: Fanoušci Biggieho, já vím, že tam jste, minule jsme zabrali totálně, je to sice den s Tupakem, ale... Může na tom být trošku ten škraloup a může to vyhrát Biggie. Takže pokud tam ještě nějaký fanoušci jsou, 210, 32, 30, 30, nebo mobilní apka, možná to teďka někdo změní.
0: V rychlosti teď ještě, koho máme na drátě, halo, halo. Slyšíme halo? Se. Čau Petře.
9: Nazdar zabijáci.
1: Tak, Petře.
0: Tak prosím tě, pro koho poputuje tvůj hlas?
9: Pro mě, to je jasný, to je Tupak.
0: Tupak, yes, Tupak se dostává do velkého náskoku. Díky moc za to, Petře, tak měj se hezky.
9: Chlapci, hezký den, čau.
0: Čau, čau. No tak uvidíme teda, jak se to ještě ty poslední hlasy vyvrbí. Hlasujte buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici a to D1. Velká nehoda na 29. kilometru. Ukazuje mi to, že to je směrem na Brno, neprůjezdný levý jízdní pruh, ale hodinu čekáš obou směrně. Tak se připrav na to, že budeš dlouho čekat. Zdržíš se taky ještě na D11, konkrétně 17. kilák směr Jaroměř, kolem 15 minut a ještě příjezd do Brna není úplně ideální po D1 zhruba od 180. kilometru. V regionech, tak tady vidím pár nehod, v Olomouci je to ulice Jeremenkova, v Brně se bouralo na Žarošický a v Havličkově Brodě se zdržíš kolem 15 minut v ulici Humpolecká.
1: Co se pak Prahy týče, tak tady to vypadá na klasickou odpolední špičku, jak jižní, tak Štěrboholská spojka úplně kaput, obousměrně, bacha na to, Dobřížská ve směru na Strahovský tunel, tady vidím taky velký zdržení, v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou, i tady si postojíš a samotná Povltavská hlásí taky velkou štosovačku, Kbelská směrem ven z Prahy, ani tady to nejede úplně ideálně, tak hlavně opatrně.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: da će se vismijat, a?
1: Tom to časom vždy bol som lišak, som ako zoro, sám pred seba som si vzorom, dávam si

0: Hudební battle na rádiu Spin.
1: No a je to tady. Máme tady závěr dnešních hudebních battlů. Naposledy si připomeneme, že v tomhle posledním kole to bylo dost vyrovnaný, protože vlastně první kolo vyhrál Tupac, druhý kolo vyhrál Biggie, takže opravdu rozhodující kolo. No a v tomhle posledním kole tady byl Tupac s trackem California Love.
2: A proti němu se postavil velmi silný a oblíbený track Juicy od Biggieho.
1: No, zatím to vypadalo teď, že Tupac se dostal do náskoku, ale uvidíme, třeba to ještě tady zvrátějí poslední hlasy, který tady do tohohle kola máme.
2: Jsem zvědavý a tiše faním Biggiemu.
1: Tak jdeme na to.
3: Ahoj, ahoj, tady Filip je pro Tupaca.
1: Tak Filip dává svůj hlas pro Tupaca, jdeme dál.
4: Tak určitě bych chtěl hlasovat pro Tupaca.
1: No jasně, Tupac, jak jinak?
5: Zdarec, vždycky Biggie, Brooklyn Way.
1: No, to už je jenom takový posmrtný záchvěv tohleto. Ještě si dáme jednu hlasovku.
4: Ahoj, tady Paska a já hlasuju jednoznačně pro Tupaca, největší legendu všech legend.
1: No a Pavka, ten nám to tady stvrzuje a je to tak? Poslední kolo a celý hudební battle dneska vyhrává Tupac, takže my samozřejmě gratulujeme.
2: Jako, bylo by trochu blbý, kdyby den s Tupacem vyhrál Biggie.
1: Je to tak.
2: Jsem rád, že vyhrál Tupac.
1: Já taky.
2: A je vlastně hezký, že tyhle ty dva, co začínali jako kámoši, potom stali proti sobě takový jako East Coast, West Coast, nakonec oba dva zemřeli poměrně mladý, tak dneska pořád mají obrovský impact na nejenom československou scénu, ale pořád na světovou a je hustý, jak vlastně mladí lidi dokážou ovlivnit celý hiphopový svět, že tady jedeme hudební battle, že máme den s Tupacem a že se k tomuhle pořád vracíme. Přijde mi to skvělý a těším se, až si to tady užijeme z California Love.
1: No, my jsme se ještě tady s Márou taky říkali, že nebejt ty cesty osudu takhle, jak byly, a třeba bychom se pak někdy dočkali i nějakých společných tracků od Tupaca a Biggieho. To myslím, že by byly teprve pořádný hymny.
2: Možná v nějakým alternativním vesmíru, tak tam spolu repujou někde na společný stage.
1: Třeba doufejme, že se usmířili aspoň tam. Každopádně díky vám všem, kteří jste tady se mnou a s Márou byli, kteří jste hlasovali do našich hudebních betlů. Já už se tady loučím, žezlo předávám tady Márovi, s ním ještě dál se budete Tupacovi věnovat. Připomínám, že potom Spin Talk s Aničkou Ravcovou o Tupacovi a ještě nás čeká taky deska měsíce, kde se společně uslyšíme v 10 hodin. Tak díky ještě jednou a jdeme si užít dnešní vítězný track od Tupaca.
2: Let's go!
1: Radio Spin!

s Tupakem, tak ten patří čtvrtku 10. září tady na rádiu Spin. Ještě zdaleka nekončíme, protože za chvilku se tady pod lupou podíváme na track Me Against the World, což je samozřejmě taky titulní track stejnojmennýho alba. Taky nás čeká Rap DNA, kde logicky bude taky Tupak, tak uvidíme, jestli přijdeš na správný track, ale to je až za malou chvíli, takže to je jenom takový navnadění na to, co nás čeká za chvíli. Jdem se ještě podívat na počasí. Počasí dneska teda je fakt úplně na párek, kolem 20 stupňů, večer se ochladí na 11, zítra bude zataženo 18 stupňů a úplně to nevypadá, že by se mělo nějak vyčasit, v neděli 25, ale spíš polojasno a v pondělí by mělo zase pršet. S tebou Mára a chill na Spinu a taky den s Tupakem pokračuje.

0: a 5 hodin, to je přesný čas. Za chvilku další vstup o Tupakovi a den s ním.
1: Rádio Sen. Nejvíc rapu v republice.
2: Check it out.

0: Rádio Spin. Den s Tupakem.
1: 10. září, čtvrtek, no a ten patří dneska celý den Tupakovi. Můžeš se těšit na desku měsíce, která tady odstartuje v 8 hodin večer, a to s Jirkou, nebo taky samozřejmě Anička Oravčová, Spin Talk, a to samozřejmě taky bude na pořadu dne Tupak. No a my se právě na album Me Against the World na chvilku podíváme, a konkrétně na tu stejnojmenou věc, která vyšla v 95. Hostuje na ní skupina Drama Sidle, ze který se následně vyvinuli Outlaws, ne Outcast, ale Outlaws, a téma je vlastně napsaný v tom tracku Já proti světu. Pak mluví o nedůvěře, v životě obklopeným násilí, přáteli, který ho můžou vlastně kdykoliv zradit, policii, smrti a pocitu, že se vlastně nemůže spolehnout skoro na nikoho než sám na sebe. Album vznikl taky v období, kdy nad Tupakem visel soud. V 94. ho dokonce postřelili, a to v Quad Studiu. A tam vlastně mimochodem začala i válka proti Biggiemu, protože postřelený Tupak vyjel výtahem, kde našel Puffyho a Biggieho, a vznikla tam paranoia. Hele, proč oni jsou tady a já jsem postřelený a oni jsou v pohodě. Pravděpodobně to bylo jenom loupežný předpadení, protože Tupakovi zmizely všechny šperky, ale Biggie tomu úplně moc nepomohl, protože vznikl potom track Who Shot Ya v albu Ready to Die. No a ještě jako třešnička na dortu, v době taky vzniklo, nebo když vznikalo tohleto album, Tupak už seděl ve vězení. Když vyšlo tohle album, tak už seděl ve vězení. No a co je na tom nejšilenější? Me Against the World se dostalo na první místo Billboard 200, zatímco Tupac seděl ve vězení. Na vrcholu se to drželo 4 týdny a stal se vlastně úplně prvním raperem, interpretem, který měl americký album číslo 1 během toho, co seděl ve vězení. No a samotný název alba v té době skoro působil až takový jako prorocky, protože máš 23-letýho týpka, který řeší soud. Přežil střelbu. Začíná být přesvědčený o tom, že ho lidi zrazujou a že se kolem něj něco chystá, a ještě k tomu skončí ve vězení. Tak to je ve zkratce život Tupaka a taky track Me Against the World, který si jdeme teďka pustit.
0: Den s Tupakem. Radio Spin ti připomíná 30. výročí úmrtí

0: Ladíš čo na spinu, s tebou Mára, no a po 5. hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Dneska začínáme trošku s menším zpoždění, protože jsme tady ještě připomněli track od Tupaca Me Against the World, protože dneska je celý den tady na rádiu Spin věnovaný právě Tupacovi. No a ještě připomenu, co jsme hledali včera, byl to tenhle ten sample. Chviličku to trvalo, ale nakonec si přišel na správnou odpověď Body to Body, Separ a French Montana. Ještě připomenu, že dneska od 7 hodin večer tady startuje Spin Talk s Aničkou Oravcovou, kde se bude rozebírat Tupac a samozřejmě podívá se s tebou na Tupaca taky Jirka, a to v 10 hodin večer, a to s albem měsíce All La Eyes On Me. Každopádně my se teďka už přesuneme na slíbený sample, který by měl být Tupac. Uvidíme, jestli najdeš správný název tracku, a je to tady ta ukázka. The Way It Is z 86. A věřím, že tady ta skladba a tady ten klavír je tak známý, že Tupacův track najdeš extrémně rychle.
1: Poznal jsi? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: vyžuje dreví.
1: DNA Repo na rádiu Spen.
2: Rap DNA s Tebou Mára máme po půl šestý, to znamená, že si jdeme odhalit a rozlousnout dnešní sample dneska i bez nápověd, protože dneska je to prostě ve jménu Tupaka, takže to už byla velká nápověda a dokupy dát už správný track nemohlo být tak těžký, tak si to jdeme ještě připomenout, takhle zněla dnešní ukázka a dnešní sample. The Way It Is, Bruce Hornsby a taky At The Rangers. Naprosto krásná věc, i sama o sobě, nedivím se, že to tenkrát Tupak vzal a vysemploval, no a jdem se podívat na odpovědi, zkoušela to tady Nadís.
3: Tak ještě jednou, ahoj Marečku, a jinak ta písnička od Tupaka, není to Hit'em Up? Aspoň tak nějak.
2: Hit'em Up,
3: čau,
2: uvidíme.
3: Čau.
2: Je pravda, klavírní základ je tam taky, ale úplně mi to nesedí, co nám řekne Mikey.
4: Čau, tady Mikey, je to Tupac Changes.
2: Changes máme poprvé, Tomáš.
5: Jo, je to track Changes.
2: Po druhý.
6: Tady opět Pavka, to je náš hit s mojí manželkou, naše nejoblíbenější svatba, jsme se poznali a je to jasný Changes.
2: Changes.
7: Terka z Brna. A je to Changes, jedině Changes.
2: Jedině Changes, no a do třetice, nebo do pětice, Mikey, Michael.
8: Nevidím žádný změny, see no changes.
2: I see no changes. Come on, that's just the way it is. Ta-da-dum, ta-da-dum. Naprosto nádherná věc od Tupaka Changes z roku 98, to už teda vyšlo posmrtně a na albu Greatest Hits. Každopádně my si to za chvilku tady pustíme, vychutnáme úplně celý banger, ale ještě předtím... Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D1, tady vázne hodně provoz na 29. kilometru směrem do Brna a je to tady aktuálně na nějakých 20 minut, ale nevím proč, ale vázne to už od 41. kilometru pořád směrem na Brno a to kolem hodiny až na 49. kilometr. Taky v opačném směru se zdržíš kolem půl hoďky a to zhruba na 50. až 56. kilometru. Taky nevím proč, ale prostě je tady zdržení i směrem do Prahy, takže pokud jedeš po D1, pevný nervy, protože tě čeká nehoda i na úrovni Brna na 189. směrem na Prahu, tady kolem 3/4 hodiny na výjezdu z Brna. Zdrží se taky na D2 na příjezdu do Brna a to je z dálnic docela už všechno. Co se týká regionu, nehoda v Olomouci na Jeremenkova a boural se taky v Budějkách na Rošického. Jinak ostatní regiony docela šlapou, dá se to říct i relativně v Praze, protože tady vidím zasekaný Nusák a Vlzunku do centra. Vidím taky pár minut na jižní spojce, taky na Kukolový směrem na Motol, taky Pražský okruh 23. směr D1 kolem 13. A co bych ještě tak zmínil, to je asi všechno. Jo, už to vypadá docela v pohodě, takže hlavně opatrně a kdyby něco, dávej vědět do apky nebo na naše číslo. My si dáme teďka Tupaka a jeho Changes.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe. Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin, to znamená, že se přesuneme do hodiny, kdy budu hrát jenom podle tebe, tvoje oblíbený pecky na přání. Zatím tady mám připravený dva tracky, tak budu moc rád, když ještě přidáš nějaký bangry, protože jeden teďka pošlu třeba Rudovi.
1: Ale prosím tě, tak něco od Viktora Šína mi tam hod na cestu domů. Pro všechny spinnery, pro tebe do rádia.
0: Dobře, tak díky moc všem spinnerům budeme posílat, kde jsi to vzal Viktor Šín a jaký další pecky budu hrát o česti, to je na tobě. Mobil jabka nebo naše číslo. Furt

0: Tak dohrál nám Viktor Šín tady na rádiu Spin, no a to znamená, že už si můžeme odstartovat hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe, budu hrát podle Mikeyho.
1: To para, něco staršího od něj.
0: Tak něco staršího, dáme si ho, docela známý diss track, si zvonil, Decko, Strapo, DJ Spinhands a samozřejmě Separ. No a budeme hrát taky pro Terku z Brna, která se představila jako z Brna, ale ve skutečnosti je ze Stodůlek.
2: A rádi bychom písničku, strašně líbí NBA. Jak je takový ten, jak byl ten film?
0: Trochu to znělo jako NBA, ale je to NWA, Straight Outta Compton, naprosto skvělá skupina, která se bohužel rozpadla, ale vznikl z ní třeba Ice Cube nebo Eazy-E. Každopádně to jsou další dva tracky, které tady mám připravený. Jaký další pecky budu hrát, to je na tobě. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka Rádia Spin. No a my se společně ještě podíváme na počasí. Aktuálně kolem 20 stupňů, začne se nám za chvilku ochlazovat, to až večer na nějakých 11. Zítra bude zataženo skoro celý den, bude kolem 18, zataženo bude taky v sobotu. Trošku líp by mělo být v neděli, polojasno kolem 25. S tebou Mára, jak jsem slíbil, startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Páteční rána jsou odteď na rádiu Spin.

0: si ho dej každý pondělí mezi 5 a 6 ráno.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysokéškoly.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysokéškoly.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: 2,5 minuty a je 6 hodin a teďka startujeme hodinu, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Rádio Sen. Nejvíc repu v republice.

0: Ty jsi ten největší. A po stranách máš svý kulky. Jsou dva typy koulí. Velký statečný koule a secvrklý buzeranský kulk. Vždycky jdou vpřed a mají jasnou vidinu. Ale jsou blbí. Cítí. A už se hrnou do akce. A ty si myslíš, že jsi ucítil... Ale trochu jsi to poplet. Jako... Už si to rozmýšlíš. Svrkáváš se. A tvý kulky se svrkávají s tebou.
1: Tento track
0: by měl urychlit...

0: to tak, hraju přesně podle tebe, ale to nejenom teďka, ale úplně celou hodinu. Dohrál nám od Stresa Dur Dur, tady ten track byl pro Muse.
1: Posáb tady Mus, mohl bych poprosit o Stres Dur Dur?
0: Jakoby se stalo, pane, zahraju taky Ester, která by potřebovala dneska pastilky do krku.
2: Čau Máro, tady Ester, zdravím tebe a všechny spinnery a moc tě prosím, pust mi tam dneska Žižkovský Bary, Jameseho. Jo, dík moc a přeju všem klidnej večer. Ahoj.
0: Ester, ty si odpočiň, možná už toho meskalu je trošku moc, ne? Máš úplně vyřvaný hlasivky. Každopádně, Žižkovský Bary tady bohužel vycenzurovaný nemám, tak doufám, že ti udělá radost aspoň Free Grunza, kde není sice James Cole, ale Hades Pes. Zahraju taky pro Lukáše, který mi jsem před chvilkou volal.
3: Čau, tady Lukáš. Čau, můj práce. Chtěl bych Fix Your Face, myslím, že to je Machine Gun Kelly a Fred Durst. Asi pro všechny, co to mají rádi, pro kámoše Varský a to je všechno.
0: Tak zdravím do Varu, přeju ti hezkou cestu, Lukáši, ať v pohodě dojedeš domů a do třetice to bude Jirka. Nazdar, Jirko.
4: Nazdar, Máro.
0: Tak co, tak ty už jedeš taky domů, nebo ještě jedeš do práce, jak to máš?
4: Já už jsem zaparkovaný před barákem, ale abych si s tou mohl pokecat, tak ještě si ním pokec.
0: Já jsem tě takhle jako normálně zamknul a nemůžeš teďka vystoupit.
4: Přesně.
0: A co uděláš první věc, až přijdeš domů?
4: To, co dělá každý normální Čech, jde trůnit.
0: Výborně, tady se pozná král prostě. Král, já mám židli, král v zámku. Tak si užij trůnění a užij si taky Ektora PTSD, poslám ti to tam, bratře.
4: Ale díky moc, kámo, mě se, čau.
0: Ahoj, no a pokud chceš taky track na přání, naše telefonní linka pořád funguje, stejně jako naše mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Open Talk.
1: Jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. Uh-huh. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangster rapper. Uh-huh. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch. Vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany, jo. Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička.
2: Co teda Tupaka podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý. Kombinace všeho.
1: Všeho dokopy. Ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost.
2: 13. září 1996 zemřel Tupac. V dnešním Spin Talku si připomeneme, kdo to vlastně Tupac byl. Nalejte si Radio Spin, dneska večer v 7. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: podle tebe.
1: Radio Spin s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, pokračuje. No a teďka tady máme dámskou volenku. Všechny tři voiceovky jsou od slečen lomeno dam. Začneme Terkou.
2: Ahoj, tady Terka z Prahy. Prosím tě, jestli bys mohl zahrát Bandolero od Hardrika pro moji dceru, syna a švagrovou Verču. Děkuju moc.
1: Zdravíme dceru, syna i švagrovou, budu hrát taky pro Nadís.
3: Čau Kimberečku, mohla bych tě poprosit, zahrál by si mi od Myself hvězdy. Do práce všem, co jsou na odpolední pro tebe, do studia a všem přeju krásný den. Děkuju, čau.
1: Tak díky Nadíř, já samozřejmě Myself, Filipine, hvězdy. No a do třetice to bude Dara.
4: Ahoj, moc tě prosím, Sax, Arest, kde ty kytky jsou, děkuju.
1: Řekni, kde ty kytky jsou. Co se s nima... Ne, já nebudu zpívat. Každopádně, co se ještě může stát, je, že pošleš voiceovku, zavoláš naše číslo 210 32 30 30 a objednáš si track na přání. Radio Spin! A hodina, kdy hraju jenom podle tebe,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici, a to teďka nějakou úplně děsivou D1. Přes dvě hodiny na D1 od 29. kilometru až na 50. kilák směrem na Brno. Je to bohužel i směrem do Prahy, to zhruba od nějakého 60. kilometru až na nějaký 56. ale naštěstí jenom kolem čtvrt hodiny. To není už tak hrozný. Ať se tam stalo cokoliv, tak asi to bylo fakt bohužel velký. Každopádně, co se týká ostatních dálničních tahů, tak budu se muset přestěhovat ještě před Brno, protože tady je nehoda na 191. směrem na Ostravu, neprůjezdný levej pruh, ale vázne to taky i směrem na Prahu, a to od 200. kiláku zhruba na 3/4 hodiny, možná i přes hodinu, jo? Takže D1 ještě na výjezdu z Brna, lomeno objezd Brna, taky nic moc. Co se týká ale jinak regionu, tak nehodu vidím právě v Brně na Kotlářský, jinak jsou regiony docela v cejku, docela to šlape, nic, co by tě mělo nějak zásadně zdržet. Co se týká hlavního města, tak tady největší zdržení nabereš na Pražském okruhu, 22. kilák směr D1 a taky ještě Evropská směrem do Davic. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si náhodou měl nějaký info ze silnic, dávě vidět do naší mobilní apky, případně na naše číslo.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Ladíš Radio Spin s tebou Mára, máme po půl sedmí, to znamená, že už jsme za půlkou hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. Pomalu se nám to krátí a blíží ke konci, tak uvidíme, kolik to ještě stihnem. Určitě ale stihnu zahrát pro MK.
1: Čau Spine, tady MK, prosím tě, mohl bys nám pustit od Iza Sedíme na rohu. Bylo by to pro mě, pro moji ženu Radanku, pro tetu Kajčicu a pro moji dceru Nelu. Dík, čus.
0: Hodně jmén, doufám, že všechny dotčené i dotčení si to budou pamatovat. Zahraju taky pro Otu.
2: Čau, ta. Tak to z nuly na 100, prosím. Každému fanouškovi Hasana.
0: Dobře, tak všem fanouškům Hasana posíláme Iza, Hasana, Nika a Kamila Hoffmana z 0 na 100. Do třetice to bude Artur, který se po hodně dlouhý době ozval.
3: Ale zavřel bychom prosím od Gleba 2000X.
0: No samozřejmě 2000X, Gleb, Daleb, Fobia Kid na prosto skvělý kombinace na jednom tracku. Těším se na to.

0: Čo na spinu, s tebou má rád 6:45, no a pomalu, ale jistě se blížíme ke konci mýho vysílání za hrou Blance.
1: Zdravím všetkých, hlavně těma. Samozřejmě, že to bude pro mého syna Romča. Bol by to Separ, Paranoia.
0: No a to není jenom Separ, tam ještě Patrik, Karlo, Nick Tendo, Viktor Šín a všechno to zaštiťuje Izo. Zahrajeme taky Terce.
1: Nebo Praha, Vídeň.
0: My jsme to nahrávali trošku na poslední chvíli, už byla doprava, říkám, za 10 sekund mám vstup, tak dobře, Terka řekla Praha, Vídeň. Budeme hrát Praha, Vídeň, ale budeme hrát ještě pro Maxe.
2: Zdravím, můžu poprosit o de facto vychlazené pivo a jazz a holky nahoře bez?
0: To zní jako žádný stres. No tak Maxi, hlavně bez stresu, ať už jedeš kamkoliv, hlavně opatrně. A když se budeš stresovat v nějaký zácpě, nedej bože, tak žádný stres. OK? Čau na spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraje jenom podle tebe, se blíží ke konci.

0: stará, ale Den s Tupakem pokračuje, to je dobrý připomenout, protože dneska je to takový jubileum, co by, když je to 30 let od toho, co Tupak zemřel. No a hnedka po mně tady startuje Spin Talk. Dneska s Aničkou Oravcovou, asi největší bedna, největší profík, největší knihovna, co se týká zahraničního rapu a co se týká samozřejmě i historie tohohle rapu. Takže Roman s ní pokecal, rozebral Tupaka úplně do atomu. Zkrátka jeho život, nepotřebuješ koukat na žádný seriály, na žádný dokumenty, číst nějaký články, prostě Anička Oravcová, Roman Tupak, to ti všechno stačí ve 40 minutách, takže to tě čeká hnedka po mně. No a od 10 si taky můžeš čekat, těšit na desku měsíce. Jirka rozebere Tupakův velkou desku, a to All Eyes on Me. Takže to je ještě program na dnešní večer, takže jestli ještě nemáš do čeho píchnout, určitě zůstaň u Rádia Spin. A my se ještě podíváme na počasí, aktuálně 17 stupňů, plus minus pár stupňů po celé republice, večer to spadne na 11, zítra zataženo 18 stupňů celý den, sobota jak by smet, v neděli se trošku vyčasí, bude kolem 25 a polojasno. S tebou Mamára, těším se na tebe zítra, výjimečně od jedný místo tady Jirky, tak ještě zítra, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: 7 hodin, přesný čas a ještě pokračuje den s Tupakem a po jednom tracku to bude Spin Talk s Aničkou Ravcovou.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Golden Talk.
1: Jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. Mm-hmm. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangster rapper. Mm-hmm. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky, mm-hmm, a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch. Vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany. Jo? Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička.
2: Co teda z Tupaka podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý. Kombinace všeho.
1: Všeho dokopy. Ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk nejen o rapu. Dneska to bude hlavně o rapu, i když možná se vlastně dostaneme i jinam než k rapu. Děkuju, že posloucháte Rádio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. 13. září 1996 zemřel Tupac. I 30 let po jeho smrti o Tupacovi můžeme mluvit jako o legendě rapu. Anička Oravcová, hostkou aktuálního dílu Spin Talku, ve kterém se budeme Tupacovi věnovat poměrně podrobně. Aničko, vítej.
1: Ahoj.
2: Tak jsem rád, že se zase počase vidíme ve Spin Talku. Tupac, jaký máš vztah Tupacovi, když se řekne ho jméno?
1: Já a Tupac. Já jsem se dostala k Tupacovi přes jeho herectví. Mm-hmm. Předtím, než jsem zjistila, že rapuje.
2: Nekecej.
1: Ano. Protože já jsem byla faninka Janet Jackson. Mm-hmm. A v 93. vyšel film Poetic Justice. A mě táta koupil tenhle film na VHS v původním znění, prostě v angličtině. Já jsem samozřejmě neuměla anglicky. A přesto jsem se na to koukala, ve 12. jsem tomu ani nerozuměla, o čem ten film byl. No a pak později jsem až zjistila, že to je rapper. Mm-hmm. Jednou jsem náhodou narazila na MTV, na Yo MTV Raps, kde vystupoval Tupac. Mm-hmm. Ještě to byl 95. myslím. No a pak, když jsem začala poslouchat rap, tak mm-hmm, jsem chtěla vědět, o čem ty lidi rapujou. Mm-hmm. A v té době ještě nebylo takový, jak máme ta Genius, že si to prostě na internetu vyhledáš. A byla jenom jediná stránka, Original Hip Hop Lyrics Archive, kde byly všechny texty, přepisy.
2: Takže už byly webové stránky s přepisem a texty.
1: Ano.
2: A to bylo docela asi ojedinělý, ne, v tu dobu, protože
1: no právě no.
2: Tenkrát webové stránky vypadaly strašně loukostiácky, nebylo jich vlastně jakoby moc, spíš na nich byly jenom jakoby telefonní číslo a adresa nějaký jakoby firmy a najít něco s textama. Já si jako pamatuju, že když jsem jako malý já hledal texty, tak jsem musel do Bravíčka a tam vlastně jako rapové texty moc nebyly překládaný, tam spíš byly nějaký jako Pet Shop Boys a Backstreet Boys a takovýhle jako by mainstreamové věci v té době, takže dostat se k rapovému textu muselo být umění. Jak jsi našla ten web tenkrát? Pamatuješ
1: si to? Já si to nepamatuju už, ale vím i to, ale vím to, že jsem donutila moji mámu všechny ty texty vytisknout na papír a to byly 4 tlustý šanony.
2: Ježiš, to je hustý.
1: Tupacových textů.
2: To je dobrý, to je dobrý. No tak jo, tak je super vědět, jakým způsobem se dostala k Tupacovi. Kdybychom teda úplně teďka na chviličku vlastně zapomněli na Tupaca jako rapera, protože toho známe všichni, tak kdo vlastně byl Tupac?
1: Umělec.
2: Umělec?
1: Mhm. Mhm. Rozhodně umělec. Myslím, že hereckou kariéru měl rozhodně hodně našláplou. Mhm. Takže jako, kdyby tragicky nezemřel, tak by možná byl jeden z největších herců. Mhm. Měl taky vliv i na módu. Jo, třeba teď by řídil Louis Vuitton. Víš co, kdo ví. A hlavně to byl také revolucionář. A to je strašně důležitý, minimálně teda pro mě, že měl hluboký sociální cítění a prostě bojoval za spravedlnost, za společnost, která je rovnoprávní. Takže všechno dokopy. Byl to rozhodně komplexní umělec.
2: Jaký měl vztah Tupac s mámou?
1: Komplikovaný. A tak samozřejmě to, v jakým prostředí vyrůstal a to, že jeho máma byla členkou Black Panthers, zásadně ovlivnilo jeho život. Ona vlastně, teďko čtu knihu. Mm-hmm. Hello, if you hear me. Mm-hmm. A to je biografie, kterou napsal Michael Eric Dyson a tam je celá jedna kapitola právě věnovaná Tupacovi jeho vztahu k matce. Mm-hmm. A vlastně o tom, že ona ho vychovávala právě s tím záměrem říkat mu věci tak, jak jsou. Zejména teda ta situace černochů, diskriminace, takže už od malička jako tohle měl vštěpovaný. Zároveň byla závislá na drogách, často byli homeless, několikrát se musel stěhovat, školu neměl stálou. No a právě to všechno tak nějak se pak odráží v tom jeden z největších singlů Dear Mama. Hmm.

0: Nejlepší, co můžou udělat, k tomu leckdo nedojde ani v dospělosti.
1: Přesně tak. Ani po letech terapie.
0: To je pravda. To je pravda. Teď teda nemluvím za sebe, kdyby náhodou máma poslouchala.
1: Já nemluvím za sebe.
0: Dobře, když se řekne Tupac, tak většina lidí si asi představí hlavně jako gangster rapera prostě. Tupac byl herec, to si sama řekla. Taky psal prostě básničky a tak dál. Taky se věnoval tanci.
1: Ovlivnilo, dokonce i baletu.
0: Dokonce i baletu, což je vlastně hustý. Jako skoro si myslím, že kdyby dneska někdo řekl, že začíná dělat rap a byl baleťák, tak se mu možná vlastně všichni vysmějou, tak přísná ta společnost vlastně jakoby, a najednou u Tupaca se to vlastně jakoby přijme. Jak ho všechny ty umělecký odvětví, kterým se věnoval, ovlivnili? V tom rapu, v té hudbě.
1: No možná v té různorodosti témat, jo, protože máme prostě klasické diss tracky, klasické gangsta tracks, že jo, ale zároveň hodně textů, které jsou politické, které se vyjadřují k těm sociálním tématům, ale taky mluví o zranitelnosti. How Many Tears, jedna z mých oblíbených skladeb, kde vlastně mluví o ztrátě. Jako co to je ztrácet lidi kolem sebe, což vlastně jsou témata, které se až teď nějak objevují víc ohledně jako mentálního zdraví a těchto věcí.
0: A on otevíral vlastně už jakoby před 35 lety, což je vlastně jako hustý. Řekni mi, jak se teda dostal takovýhle asi citlivý kluk, bych řekl, ke gangsta rapu?
1: On samozřejmě, jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangsta rapper. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch, přestože měl jako hodně velký sociální cítění a vlastně Black Panthers byla komunistická strana, že jo, takže vlastně takový dva světy se tam setkávaly zajímavým způsobem, ale uměl ten kapitalismus využít ve svůj prospěch a byla to role.
0: Takže ta otázka teďka, kterou položím, je velmi jakoby podobná, ale vlastně teda, co je, nebo kdo byl Tupac v tom svém základu a co teda byla ta role? Ten rapper byla ta role?
1: To je těžko říci, ale myslím si, že ten gangsta rapper, ona to byla role, ale zároveň, když si máme to Thug Life, jo, tak to pro něj byl akronym. The hate you give little infants fucks everyone. To znamená, že jo. Takže vlastně i to Thug Life pro něj znamenalo nějakým zdůraznění toho, jak ten systém funguje. A že pokud prostě tím zejména mladí lidi ze sociálně slabších a rasových skupin nebudou mít zázemí, které potřebují na to, aby měli rozvoj, tak se to obrátí proti ty společnosti samostní, že jo.
0: Což je stejně zajímavý, že takhle jakoby mladý kluk vlastně otevíral poměrně hluboký společenský témata. Myslíš si, že vlastně tohle se děje i v současnosti, že by takhle mladí lidi se do toho tak jako otevřeně pouštěli? Protože teď, já myslím, že teďka skáču vlastně někam úplně jinam, ale když se podíváme na soudobej rap, třeba soudobou českou scénu, tak vlastně nemám pocit, že by se otevíraly takhle jakoby závažné věci. Samozřejmě nás trápí asi jiný typ problémů, než trápí Spojené státy, ale nemám pocit, že teda by to bylo tak řešitelský ty texty. Vytratilo se to?
1: Já si myslím, že to souvisí s tím, že Tupac kromě toho všeho byl taky hodně sečtělý. Byl to v podstatě intelektuál. A právě ty knize, které jsem zmiňovala, je jedna celá kapitola o tom, co všechno přečet. Už v 17 letech. A když jsem to četla, tak si říkám, cokoliv od filozofie přes náboženství, prostě on četl takový kvanta knih, že jsem si říkala, kde vůbec na to měl čas, víš, jako 17-letý kluk. A mít takovou znalost, takový rozsah a přečtení tolik knih je prostě pro mě docela neuvěřitelný. A myslím, že od tam z tohoto pramení, že vlastně, on tam tuším i zmiňoval, že vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany, jo. Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička.

0: babička a myslím, že od tamtať pramení to, jaký byl a jaké témata zohledňoval a myslím si, že ta sečtělost je strašně v repu důležitá, protože všechno je o slovech a čím větší máš slovník, tak tím víc si můžeš hrát se slovy, že jo?
1: Jasně, a plus taky do toho asi můžeš vložit vlastně i jiný typ myšlenek.
0: Přesně.
1: Je to teda odpověď, proč současný rap třeba...
0: Co se tak jako vyhla tomu, co se ptáš?
1: nepokládá na stůl teda tak složitý témata, chybí nám sečtělost u raperů?
0: Ale já si myslím, že my jsme trošku v jiné situaci, protože jakoby vůbec je jedna věc, že vlastně ten politický aspekt toho v rapu úplně nebyl přenesen do našich podmínek už od začátku. Jako samozřejmě můžeme se podívat na chaos a televize, jo, což bylo nějakým způsobem jako kritika médií a tak. Ale jelikož to nevychází z těch samých kořenů jako v Americe, bylo to v podstatě přeneseno k nám, tak i to, jakým tématům se věnujeme, už pak spočívá na tom kontextu lokálním. A v podstatě dneska už máme takovou historii českého rapu, že nemusíme se dívat do Ameriky na Public Enemy, že jo? Nebo
1: je, tak jsem to ani jakoby nemyslel, jenom vlastně, když se podíváš na hloubku a to, co všechno ten Tupac otevřel, tak vlastně, jestli vlastně nějakým způsobem ten český rap prokopnul dveře třeba taky. Já vím, že srovnávání je na houby, ale vlastně teď možná ten malej český človíček se ve mně trošku jako projevil. Jsem taková moje teta z Moravy a teď rád bych taky slyšel, že jsme taky v něčem jako udělali díru do světa. Udělali jsme? Než se vrátíme zpátky k Tupacovi.
0: Můžu plead the fifth? Hele, Nevím ti na tohle odpovědět. Já doufám, že se to tam jednou dostane, ale je otázka, co by se, jako třeba není nic považováno za tak silný téma, aby se to odrazilo i v rapu jako politicky.
1: Možná máš pravdu. Teď teda optikou času, teď je rok 2026, čím byl podle tebe Tupac jako rapper exkluzivní, co vlastně jakoby neměl nikdo jiný, co byla jeho specifická dovednost, teď budu možná jako drsnej, možná jako nemístnej, ale rapperů zemřela spousta a Tupac přežívá po 30 letech, oslovuje mladou generaci, oslovuje nás, a tak? tak co bylo to specifický?
0: No tak důležité na tom je vůbec ten kontext toho té doby, ve které vlastně Tupac a Biggie se stali vlastně těmi dvěma nejdůležitějšími postavami nejen v hip-hopu, ale jsou v té době populární hudby. Mm-hmm. Jo, protože Detour. A tam jde o to, že v roce 1991 byl zaveden systém SoundScan, což byly ty barcodes na CDčku. Do té doby nebyl žádný oficiální záznam toho, jaká hudba se vůbec prodává. A oni, když zavedli SoundScan, tak zjistili, že rap je daleko populárnější, než si kdo myslel. Což znamenalo, že nejenže nahrávací společnosti začaly nabízet smlouvy, rapové smlouvy, ale v kontextu třeba konkrétně LA, když se zjistilo, že tohle je to pole, na kterém se dá vydělávat, tak samozřejmě se do toho zapojili i gangy. Jo? Takže vlastně mediální zájem o rap jako fenomén, protože se poslouchal daleko víc, než se myslelo, a role gangu, zejména v LA a vlastně vzestup tady těch dvou postav, to všechno vlastně zapřičinilo, že najednou tyhle jsou ty hvězdy. Tyhle dva byly vyneseny prostě
1: tím systémem.
0: Systémem navrch. No a od té doby byl, jako Tupac i Biggie jsou hodně mytologizovány. Jako to je úplně jako už... Informace je tolik, teď je důležitý jako rozlišovat, co je konspirační teorie, které jsou jako věrohodný zdroje.
1: Tím se ještě dostanu,
0: ale vlastně tohleto v té době vlastně fakt Tupac a Biggie byli mediálně nejznámější.
1: Proč jsou ale teda považovaný pořád za ty legendy?
0: Jo, ty jsi vlastně ptal na něco jiného. Tak, samozřejmě je spousta rapperů, který mají lepší techniku, lepší lyrics, ale to, co bylo na Tupacovi nejdůležitější, je to ta vášeň a to charisma, to zanícení. A pak měl taky specifický hlas, to rozpoznáš prostě pořád. A když rapoval, tak zdůrazňoval některý, nebo prodlužoval některý slabiky, tak aby se to hodilo do toho flow, to je docela specifický pro něj. No a vlastně, zejména v tom americkém rapu, byl vlastně i pro další rapery strašným vzorem, velkým vzorem. I protože se nebál říkat věci, napřímo, veřejně, kritizovat systém, kritizovat vládu, prostě ten drive a ta vášen, to je na něm to nejdůležitější. Mm-hmm. Kromě toho, to byl moc hezký chlap.
1: Kromě toho.
0: Dobře. Kromě toho.
1: Hele, když by se směla podívat na jeho tvorbu, tak co bylo podle tebe vlastně jakoby nejdůležitější? Ta jeho flow, ty texty, to charisma, nebo ta schopnost vyvolat tu emoci, protože za mě schopnost vyvolat emoci je asi jedna z nejdůležitějších věcí, nejenom u umělce, ale třeba i u speakera, u moderátora.
0: Přesně tak. To si to udeřil. Bylo to vyvolání těch emocí, protože ať už se zaměříme na ty jako takový ty sociální témata, jako Brenda's Got a Baby, o vlastně teenage těhotenství, Keep Your Head Up, tady ty fakt jako důležité skladby, anebo diss tracky, tak každý z toho vyvolával jinou emoci, ale vlastně tu pak byl někdo, s kým se vlastně ty mladí lidi dokázali identifikovat a také ho brali jako za jejich spokesperson, jako mluvčího, jo, za tu celou jednu generaci.
1: Myslíš, že pořád je tím mluvčím jakoby v tom rapu?
0: No tak jeho skladby jsou docela nadčasový. Například Changes, jo, to je prostě skladba, kterou si pustíš dnes a je stále relevantní. I see no changes. Nic se jako moc nezměnilo na tom, jaký máme systém. A takže vlastně tím, že se zabýval určitými tématy, třeba policejní brutalita je dneska daleko větší, nebo možná stejně srovnatelný téma, když to bylo v 90. Že jo. Zejména se současnou administrativou americkou. Takže já si myslím, že protože ty skladby byly tak nadčasové, jsou i dneska relevantní.
1: Nás poslouchají vlastně lidi od 12, dejme tomu třeba do 55 na spinu, což je vlastně hrozně pěkný. Vlastně vždycky si říkám, že se nám podařilo vytvořit rádio typu Beat, to znamená stejně jako beatáci mají rockery, tak my máme rapery a fanoušky hiphopu. Tak kdyby nás teďka poslouchal někdo, komu je třeba 12, jakou písničku, jaký track Tupaka bys mu řekla, tohle si pusť a pochopíš, jaký ten Tupak vlastně jako byl?
0: Myslím, že bych doporučila právě tu skladbu Changes. Changes, takovou jako začneme mainstreamovkama, než jako se dostáváme k těm jako...
1: Jenom mi řekni, v Changes je ten, ne, to je Ghetto Gospel? Je Elton John? Tam je podle mě někde nějaký. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli nevíš, jak se vlastně dostal sample Eltona Johna k Tupakovi, protože to mi přišlo taky vždycky vlastně zajímavý. Já myslím, že to je Ghetto Gospel, je Tupak a Elton John, ale nejsem si teď úplně jistý, možná teď tady střílím slepejma, ale spíš mě vlastně jenom zajímalo, jestli nevíš, jak se dostal Tupak k tomuhle typu samplu.
0: To nevím, ale ono je to všechno o penězích. Takže pokud byl vyklirovaný správně, tak teďko se koukám. Do For Love je další skladba. Moje osobní nejoblíbenější je How Do You Want It?
1: Proč u toho tak červená?
0: Protože bych musela vědět, o čem je. Jako v překladu, jak to chceš, no tak já bych mu řekla.
1: Takže Jay-Z už je pase.
0: Ne.
1: Chodíme k hrobu Tupaka.
0: No. tam je na featuč Casey and Jojo, to je taky taková mainstreamová, no.
1: Kdybys teďka tady Tupaka měla, na co by se to zeptala?
0: Hele, nad tím jsem dokonce přemýšlela. A teď nevím, jako jestli tohle se hodí do spindoku. Každopádně, na co bych se ho zeptala? Já mám pocit, že Tupac byl člověk, který měl to, co je podle mě dnes strašně důležitý. A to je radikální představivost. A protože my jsme tak zacyklení v neoliberálním pozdním kapitalismu, že prostě už si nedokážeme ani představit společnost, která by fungovala jinak, tak bych se zeptala Tupaka, jak to může fungovat jinak, protože si myslím, že on by to věděl.
1: Že by přišlo řešení. Já jsem se chtěl ještě zároveň zeptat, co by ti podle tebe odpověděl, ale...
0: No, nevím.
1: To už by byla spíš tvoje odpověď, než Tupakova.
0: No, ale tohle bych se ho zeptala, jako, protože fakt si myslím, že měl tu vizi.
1: A víš, co se mi líbí, že vlastně před chvíličkou se tady rděla a červenala u toho, jak to chceš. A pak najednou vlastně se tě zeptám, na co bys se to zeptala. A z té ryze osobní, skoro až jakoby sexuální roviny jsme se dostali zpátky.
0: Tak tohle vystřihneš, jo, prosím.
1: Ne, to nevystřihnu. My do spintolku nestříháme. Zase k čistýmu jakoby vlastně pragmatismu, jak uspořádat současný svět. Dobře. Která skladba tu Pakova je podle tebe přehlížená? A je to škoda.
0: Hele, dneska jsem nad tím přemýšlela a vlastně jsem zjistila, že moje nejoblíbenější album je Me Against the World, navzdory tomu, že všichni mluví o All Eyes of Me, on me, ale So Many Tears je pro mě právě, jak jsem mluvila o tom vyjádření ztráty a vlastně co to je žít jako mladý člověk v nějakém getu. Jak prostě přicházíš o kamarády, on tam dokonce mluví o tom, že jako jak je těžký si najít partnerku, který by mohl věřit, o tom, že vlastně chtěl mít děti, chtěl mít nějaký jako potomstvo, který by jako neslo jeho odkaz.
1: Tak taky napsalo ten track, že jo, dopis nenarozeninu dítěti, což je taky silný track.
0: Právě.
1: Což vlastně, když si zase vezmeš, že mu ještě nebylo ani 25, tak i to vlastně o něm říká docela velký věci. Jak je teda možný, že je na jedné straně schopný napsat Tupek track typu Dear Mama a pak Hidden Map?
0: Hidden Map je výborná skladba. A je to, já jsem přesvědčena, že to je hymna všech mileniálů, který dělají v korporátu. A jednoho dne si říkají, jak když budou dávat tu výpověď, tak řeknou fuck you bitch and click you claim.
1: Řekla jsi to někdy?
0: Ale já jo. A hlavně ten videoklip je vtipný, mě vždycky bavil, když jsem se na něj koukala. Ale je to vlastně vyjádření ty komplexnosti, něco, co podle mě se na jednu chvíli vytratilo. Jo, že vlastně ten, zejména ten gangsta rap, trval tak na tom, aby ten člověk byl jednostranný. Jo, prostě, že seš gangster, propaguješ násilí, nihilismus a tady tyhle věci. Ale každý jsme rozmanitý, komplexní, každý máme různé role v souvislosti s tím, s kým mluvíme zrovna. Jo. Takže vlastně to, že měl takový široký záběr a různý téma, to je v podstatě jen důkaz o komplexnosti jedince.
1: Jo,
0: že?
1: Jo. Ty jsi to tady před chviličkou nakousla, zajímá mě All Eyes on Me, je to skutečně nejlepší deska jeho, a nebo je to jenom nejslavnější deska, a proč si myslíš, že to je třeba jeho nejslavnější deska, když má lepší desky?
0: Je rozhodně nejprodávanější, což je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že to byla kritiky hodně vysoce ceněná deska, ještě v době, kdy to někoho zajímalo, co si myslí nějaký hudební kritik. A dívala jsem se, že třeba Pitchfork tomu dalo 9,4 z 10. Takže určitě nejslavnější, nejprodávanější. Zdali je nejlepší, já si myslím, že to záleží na každém posluchači.
1: Jasně. Řekni mi, co s Tupakem udělala sláva? Proměnil se nějakým způsobem? Začala ho požírat?
0: Já si myslím, že jo. Hlavně teda na základě ty biografie, kterou zrovna čtu, a tam hodně mluví ten autor o tom, že on vlastně měl hodně pocit méně cennosti a že vlastně si nezasloužil tu slávu, kterou měl. A to jako jsou hodně konfliktní emoce, že jo? Že najednou prostě všichni mluví jenom o tobě, vlastně seš předmětem různých jako sporů a žalob a teď jako zároveň víš, že lidi tě považují za jejich hlas a nějakého ambasádora, a to musel být strašně konfliktní. Já si právě říkám, že třeba když Kendrick Lamar vydává alba, tak si říkám, jak to musí být strašný nátlak na toho umělce, který je postaven na určitý jako pedestal, jako prostě uvědomělý umělec, a jak to musí být na něj tlak udělat ještě lepší věc než ta poslední. A to si myslím, že by bylo něco, co by trápilo i Tupaka. Jo, takový jako překonat to, co jsem udělala, udělat něco lepšího.
1: Takže zvládl by to podle tebe?
0: To je otázka, jaký by byl osud Tupaka, kdyby žil. Já si teda myslím, že on byl tak strašně nepohodlný pro systém, že by se ho stejně zbavili.
1: máš ten pocit, že by to přišlo tak jako tak, jo?
0: Jo, no protože tam to souvisí s tím, že vlastně jeho máma byla v Black Panthers a americká vláda vlastně sledovala všechny, i potomky. A například zajímavost, kterou jsem četla v té knize, je, když afroamerická básnířka Sofia Sanchez slyšela, že existuje nějaký Tupac Shakur, což bylo vlastně jméno, který přijali černí panteři, tak a její děti vlastně poslouchali Tupaca a ona v momentě, kdy slyšela to jméno, říká, a ochraňuje ho někdo? Chrání ho někdo, protože vlastně ta persekuce černých panterů se odrážela i na ty děti. Takže on byl neustále pod dohledem i vlády.
1: Teďka na chviličku skočím k jedné věci, Tupac Biggie. Tak jak se vyvíjel jejich vztah a proč dopad tak, jak dopad?
0: Tak jednou dobu Tupac a Biggie byli přátelé. A pak přišlo vlastně ke slomu, což bylo to v těch, který to bylo Quad Studios, kde vlastně Tupac jel na nahrávání do nahrávací studia ne úplně za Biggiem, ale Biggie byl v budově. A tam ho okradli. A postřeli, myslím. Byl v nemocnici pak. No a Tupac měl za to, že to... Prvně si myslel, že to teda byl Biggie, a pak v rozhovorech právě říkal, OK, takže já jsem jako přijel do New Yorku, kde to má pod kontrolou Biggie, něco se mi stalo, ptal jsem se Biggieho, kdo za to může, a on mi nedal odpověď. Takže to bral jako zradu. Něco jako za prvý docela zajímavě říkal, že si ani nemyslel, že ho někdo může okradnout. Právě proto, že byl černoch, reprezentoval vlastně hlas nějakého geta, nějakých mladých lidí, a až pak vlastně zjistil, že je taky zranitelný, když ho okradli. Ale dával to za vinu za Biggiemu, protože Biggie to měl mít pod kontrolou a měl vědět, co se tam děje. A jelikož mu nedali žádnou odpověď, tak to bral jako velkou zradu.
1: Jako ztrátu důvěry.
0: No. To byla jedna věc, a pak to ještě pokračovalo vlastně tím, že Biggie vydal pak single Hušača. Nicméně, já sleduju na sockách i na YouTube důležitého hiphopového žurnalistu. Se jmenuje Tore. A on vlastně už dělal rozhovory s Tupacem. Už v té době byl žurnalista. A teďko má sériu videí, kde vlastně mluví o celé té situaci. A vlastně říkal, že skladba Hušača, kdo tě postřelil, vznikla daleko předtím, než Tupac byl postřelen tam v tím Quad Studios. Akorát, že to načasování, kdy ta skladba vyšla, působila, že to je vlastně diss na Tupaca, a když pak vyšel z vězení, tak udělal hit'em up, jakoby odpověď na diss, který vlastně nebyl nikdy diss, protože byl nahrán daleko předtím.
1: Jsou ty náhody někdy?
0: Nedorozumění.
1: 7. září 1996. Co se stalo?
0: 7. září Tupac a Shook Knight šli na zápas Mike'a Tysona. Po tom zápasu napadli jednoho z členů Crips gangu. Shook Knight byl plac od začátku. No a jelikož to byl nějaký jako blízký rodinný příslušník toho velkého gangstra, Keefy D, tak ten zorganizoval údajně, teda odvětu, a v drive-by shooting na křižovatce se střílelo a 4x Tupaca postřelili. Byl převezen do nemocnice a 6 dní na to zemřel.
1: Proč tolik lidí hrozně moc dlouho věřilo, že Tupac žije někde jinde?
0: Proč lidi věří v konspirační teorie?
1: Nevím, myslím.
0: Třeba je někde na nějakém ostrově s Aliou a Michaelem Jacksonem, nevím s kým ještě.
1: Pojďme to prostě celý schodit ze stolu, jenom jestli z tomu třeba nečetla nějaký zajímavý článek, u kterého by si řekla, tak třeba prostě ten Tupac.
0: Hele, jako četla jsem nějaký jako zprávy o tom, že našli nějakou fotku, kde měl nějaký Nike, které nevyšly až do roku, nevím jakýho, jako, ale... nevím, jako vědkyně se konspiračním teoriím docela vyhýbám.
1: To je dobře, no. To je dobře. Dneska, když jsme začali natáčet Spin Talk o Tupakovi, tak si přišla s tím, že se konal soud, že je rozsudek, tak jak to vlastně celý dopadlo, jak jsi spokojená?
0: Rozsudek je takový, že Keith ED byl shledán vinným za vraždu Tupaka, nebo ani ne za vraždu, ale za sestrojení ty odvěty, která se konala. Ono to bylo docela jako nešťastný, protože Keith ED napsal autobiografii, ve který se k tomu přiznal. A pak u toho soudu tvrdil, že to udělal jenom kvůli profitu, že to vlastně není pravda. A Keith ED je taky jediný, který začal šířit informace o tom, že prý Puff Daddy nabídnul $1,000,000 někomu, kdo toho Tupaka jako odstraní. A prý se to dělalo prostě v nějakým kolektivu dalších 40 lidí, ale nikdo z nich to nepotvrdil. Takže tady je i vlastně ten původ, jako proč Puff Daddy se často jako zmiňuje v téhle konverzaci. Nicméně si myslím, že je dobře, nebo ono se to úplně nezmiňuje tolik, ale vlastně ten beef nebyl úplně beef rapperů na život a na smrt. Tam šlo v první řadě o gangy. Jo, protože v LA, jak už jsem říkala, když se zjistilo, že rap je tak lukrativní, tak na tom samozřejmě ty gangy chtěly profitovat a zároveň všechny nahrávací společnosti začaly najímat gangbangers jako security.
1: Okay.
0: Takže vlastně i Puff Daddy a Biggie, když jeli do LA, tak si najali lokální členy gangu, aby je ochraňovali. Jo.
1: Což je drsný.
0: To je hodně drsný. Takže vlastně tam opravdu šlo o vyjednávání nebo vyřizování si nějakých účtů mezi Crips a Bloods. Spíš než o rap.
1: Což je teda strašný. No tak jo, tak my se blížíme do finále, tak několik otázek ještě na závěr. Co teda Tupaka podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý, kombinace všeho.
0: Všeho dokopy, ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost. Třeba teďko docela se zase objevil virálně jako část rozhovoru, kde mluví o tom, proč máme vůbec milionáře. Milionáře. A tak jsem si říkala, no co by teďko Tupak řekl, kdyby viděl, že to je nějaký Elon Musk a daleko jako miliardy, jo. Jakože, jak je možný, že máme miliardáře, když lidi hladoví. Jo. Takže tady to sociální cítění, to otevřenost, prostě on se nikdy nebál říct prostě věci na rovinu, veřejně, nahlas.
1: Potkal se někdy s nějakou politickou jako autoritou, jakoby významnou, ve smyslu třeba americký prezident a něco podobného, nebo to zůstávalo tak jako dole na ulici?
0: To si nejsem jistá. Určitě to bylo na jiný úrovni než teď, když je třeba Kendrick Lamar byl pozván do Bílého domu s Obamou. Hodně spolupracoval s afroamerickými básníky, s afroamerickými politiky asi ne, ale jako...
1: Ne, jenom to zajímalo, protože jedna věc je ty věci říkat a mluvit o nich a otevírat ty témata, druhá věc je vlastně dostat se po těch schodech trochu víc nahoru a ještě otevřít tam, kde vlastně se něco může stát.
0: A to je třeba tam, kam by to vedlo a proto říkám, že by ho stejně odstranili, protože třeba mě, když mu bylo 17 a přestěhoval se do LA, tak začal spolupracovat s Lailou Steinberg, která v té době dělala workshopy. A už v té době dělala workshopy na středních školách s mladými a tam psali básně a Tupak chodil s ní po těch školách a dělal prostě mentora a psali spolu jako rap, jako v podstatě terapie, způsob vyjádření emocí, frustrace a takových dalších věcí, takže dělal hodně i takovouhle činnost.
1: Čistě hypoteticky bych se s ním mohl potkat, kdyby
0: chodil na ty střední školy.
1: Kdyby byl na ty střední školy a on byl v Česku. Dobře, no tak Ty už jsi řekla, co by se stalo, kdyby se ta střelba nestala, ale stejně, hypoteticky si představ, Tupakovi je dneska 55, kdo by tady seděl s náma?
0: Já si fakt myslím, že by, no, těžko říci. Protože, no, to je strašně těžká otázka.
1: On by mohl taky sklouznout takový, jako, teď budu zlej, ale nemyslím to vůbec špatně, třeba k takový tý ubrečený alternativě, jestli mi rozumíš. Že vlastně, ne, já to nemyslím jako špatně, ale že vlastně někdo dosáhne jakoby nějakýho prostě jakoby píku a pak se třeba už jako neposune dál a zůstává vlastně v nějakém názorovém mindsetu, kde prostě byl, já nevím, v době, kdy mu bylo třeba jakoby 20.
0: No to si nemyslím, právě z toho důvodu, jak hodně četl. Uhum. Já si třeba myslím, že by možná experimentoval i s jinými žánry, protože co jsem se dočetla v té knize, tak třeba poslouchal i Kate Bush, jakože měl tak strašně záběr vlastně, že to nebylo, že by dělal jen, nebo poslouchal jen rap a hip-hop.
1: On měl vlastně i ten projev, že jo, takový hezký jako zpěvnej a tak podobně, takže je možný, že v jiných žánrech by se mu dařilo.
0: Já myslím, že by možná zrušil celou kategorii žánru.
1: O tom mluví de facto každý rapper na světě celou dobu, že de facto vlastně žánrování je jako stará věc. Je teda žánrování stará věc, máš pocit?
0: Ano.
1: Takže budeme rozlišovat muziku jenom na dobrou a špatnou.
0: Žánrování je strašně důležitý pro marketing, protože musíš vědět, komu tu hudbu prodáváš.
1: A taky podle mě, když přijdeš na rande a někdo se tě zeptá, co posloucháš. Tak jo, tak poslední otázka. Ať na něco nezapomeneme, byť samozřejmě tu pak určitě vydá na víc než na 630 minut povídání. Je něco, na co jsem se tě nezeptal a chtěla bys to jako doplnit, vypíchnout, připomenout, když si připomínáme 30 let od výročí úmrtí Tupaka na Rádiu Spin?
0: Na tohle otázkou jsem přemýšlela a nevím, jestli to chci úplně otevřít. Ale takže nebudeš to stříhat, jo?
1: Nebudu to stříhat.
0: Jedna věc, která se často úplně neřeší a je podle mě důležitá, je to, proč Tupak byl ve vězení. Mm-hmm. Jo, to vlastně oficiálně to bylo sexuální zneužití prvního stupně. Mm-hmm. A proč je to důležitý, je, že vlastně v roli žen v hip-hopu se často jako nemluví. Jo, třeba z historického hlediska. A když už jsou ženy v nějakém hip-hopu, tak, nebo v rapu, tak spíš jako doplněk nebo grupy nebo něco takového. A to byl vlastně celý za prvý. OK, myslím si, že jsou daleko vážnější zneužívání casey, jak byl Tupak. Jako určitě to, on si sám myslel, že to byla konspirace, že prostě vláda prostě po něm jela a využila právě tenhle případ. A tam šlo o to, že on měl nějakou holku, kterou si vodil na hotel. No a pak do toho pokoje vlezlo i další 4 lidi a chtěli se přidat. A údajně ty ženě řekl, budeš s nima dělat to, co se mnou. Jo. Pak z toho pokoje odešel a došlo prostě k sexuálnímu zneužití. A když se na to Tupaka ptali, tak on říkal, že se necítil za ní zodpovědný, protože to nebyla jeho holka. Mm-hmm. Víš, jakože cena ženy není v tom, jestli je zrovna v nějakým vztahu. A že vlastně mohl se jí zastat, aby se jí nestalo to, co se jí stalo. Jo, to, že prostě ten soud pak byl problematický a nakonec ho teda obvinili na to 1,5 až 4,5 roku. A pak, že vlastně tam za ním začal chodit Suge Knight a přitáhl do ho Death Row.
1: No, je to teda ostrá tečka.
0: No.
1: Ve chvíli, kdy na někoho vzpomínáme takhle pěkně velkolepě, tak jsme skončili pěkně.
0: No já si myslím, že je důležité tyhle věci probírat, protože se to často jako smete pod stůl a OK, bylo to neprávem, ale poukazuju to na nějaký problém v tom popu. který tady je od 90. let.
1: Aničko, moc ti děkuju za návštěvu dneska ve studiu Spin Talku. Probrali jsme Tupaka. Tupak, připomínáme si 30. výročí úmrtí Tupaka 13. září 1996. Tak paní doktorka Anička Oravcová, moderátorka pořadu Street Cypher, dnes hostkou speciálního vydání Spin Talku. Moc ti děkuju.
0: Já děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin. Hey, baby, you understand me now. I had to. If sometimes you see that I'm mad, 'cause I had to. Don't you know no one alive can always be an angel? A nigga gotta pay the fucking rent. When everything goes wrong, you see some bad.

0: singing nigga blue.
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Dneska jste ve Spin ránu hráli o stupenky na event s premiérou Zrádců.
3: Protože příští týden máš plus jedničku na Zrádce!
4: No super, to se budeme těšit s manželkou, vyrazíme.
3: No, to bylo tak hezký. Co už ale tak hezký není, že jste docela prolhaný.
2: Mm-hmm, protože jsme se vás dneska ráno ptali na to, jaký jsou vaše největší lži.
5: Já tady jaký? Já nelžu.
3: Kecáš.
5: Já nelžu.
3: Strašně lžeš.
5: Jako možná to, že jsem ho řekl akorát, že jí miluju, no.
3: Vidíš, z každýho vytáhneš aspoň jednu lež.
6: Tak za mě úplně nejhorší je, když seš u tchýně na jídle, totálně ti to nechutná, je to odporný, ale ty řekneš, že je to výborný. A jdeš tam příště a je to znova, protože ti to přece chutnalo, tak proč by dělala něco jiného, že jo? A ještě ti přidá do krabičky domů. Bože můj. Čus.
2: Bráško. Ale víš, co je na tom to nejhorší? Že to prostě ze slušnosti musíš sakra celý dožrát.
7: Hele, tak když mi bylo asi 16, jsem v životě zahal nejvíc, jak to šlo. Jsem začal s holkou, kterou se mi to moc jako nelíbilo. Já nevěděl, jak z toho ven, no tak jsem prostě řekl, že se stěhujeme pryč, no. Akorát bylo blbý, když jsme se za 2 měsíce potkali na tom stejném místě, kde jsme se rozešli.
3: No jo, tady to vidíš, všichni chlapi lžou jenom kvůli holkám.
2: Je to tak, ale teď už... Konkláve ukončeno, přejdeme k rozloučení.
3: Zítra ráno se doufám probudíte všichni, abyste slyšeli moje chyběl jsem vám. Čus!
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: nových tracků
1: Éteru Rádia Spin.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits.
1: Hlasuj na radiospin.cz.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne
1: na Rádiu Spin.
2: Pusa něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Tohle byl Štefko s trackem 130 kilo flow v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: šej na mě, vole. Piči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se.
0: Nech mě,
1: za hlavu, říkám. Drž.
2: Držím, jak se uspojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, jak se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam splíchal, co bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam splíchal, ty

Posloucháš Radio Spin, od Majku tě zdraví Jirka, máme tady čtvrtek, první čtvrtek v měsíci, no a to znamená jediný deska měsíce. Dneska to bude hodně speciální, celý dnešek si tady totiž připomínáme Tupaka, od jehož smrti tuhle neděli uběhne přesně 30 let. No a my si dneska v desce měsíce připomínáme jeho legendární počin All Eyes on Me. Je to skvělá deska, rozdělená na dva disky, my si tak nedáme úplně všechno, ale jen výběr toho nejlepšího. Už jsme slyšeli track Ambitious as Rada, legendární úvodní skladba celého alba, kterou produkoval Das Dillinger. Beat tu má klavírní melodii, která okamžitě navodí dravou a nekompromisní atmosféru. Tupac tady pak rapuje o svém propuštění z vězení a odhodlání jít si za svým, a to bez ohledu na překážky. No a pokračovat budeme party věcí s názvem All About You, kde se objevila i hromada hostů. Tak jdeme rovnou na to, ladíš desku měsíce na rádiu Spin, All Eyes on Me, k 30letému výročí Tupakovo úmrtí.

Radio Spin společně s tím taky desku měsíce. Dneska jedeme legendární album z roku 1996 All Eyes on Me od Tupaca. Před sebou máme teď track Two of America's Most Wanted, hostovačka od Snoop Dogga, takže kolabo dvou největších jmen tehdejší scény West Coastu. No a pak si dáme ještě track Can't See Me, energická, agresivní pecka, kterou produkoval Dr. Dre, a právě v beatu tady slyšíme výrazný funkový prvky. Tak jdeme rovnou na to, Radio Spin a deska měsíce.

Radio Spin, deska měsíce, dneska si tu k příležitosti 30letého výročí smrti Tupaka dáváme jeho legendární desku All Eyes on Me. Teď nás čeká track When We Ride. Tupak tady dává prostor svý skupině Outlaws. Celá ta skladba je pak taková hymna o bratrství a připravenosti čelit nepřátelům. No a potom přejdeme na track Thug Passion, další funková věc. Track je vlastně pojmenovaný po populárním drinku, který měl Tupak rád.

Přeju ti příjemný večer, máme tady první čtvrtek v měsíci a proto si tady dáváme desku měsíce na Rádiu Spin. Tentokrát je to deska od Tupaca All Eyes on Me z roku 1996. My se už dostáváme do poloviny a přesouváme se tak na disk 2, kde nás čeká track Picture Me Rollin. Je to vlastně asi nejpozitivnější věc na albu se super beatem, taky se super hostovačkama. No a hned potom si dáme track Check Out Time, track vlastně, co má skvělou letní atmosféru. A je to takový odlehčený storytelling o party lidí, co se v hotelu snaží vyhnout placení účtu. Tak volume doprava, Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, taky desku měsíce. Dneska si tady připomínáme desku All Eyes on Me od Tupaka, protože tuhle neděli to bude přesně 30 let, co Tupak zemřel. No a nás teď už čeká titulní skladba celý desky, track All Eyes on Me. Tupak tady mluví o tom, že od chvíle, kdy vyšel z vězení, je pod neustálým drobnohledem médií, policie i nepřátel. No a navzdory tomu si ale tu svoji pozornost a úspěch užívá. A pokračovat pak budeme trackem Run the Streets, track, kde se Tupak vrací k drsné realitě ulice, ale celá ta skladba je taky dost emotivní a uslyšíme i krásný ženský vokály. Ladíš desku měsíce na rádiu Spin.

Tupac a All Eyes on Me. My se dostáváme na úplný závěr, máme tady poslední track a je to pecka Ain't Hard to Find, track, kde Tupac ukazuje respekt napříč celou scénou a dává tu najevo, že se nikdy neskrýval před svými protivníky. No a my si to teda jdeme ještě společně užít, díky, že si poslouchal speciální desku měsíce k 30letému výročí smrti Tupaca a budu se těšit zase příště. Jirka, Radio Spin.

0: na Rádiu Spin.
1: Dneska jste ve Spin ránu hráli o stupenky na event s premiérou Zrádců.
2: Protože příští týden máš plus jedničku na Zrádce!
3: No super, to se budeme těšit s manželkou, vyrazíme.
2: No, to bylo tak hezký. Co už ale tak hezký není, že jste docela prolhaný.
1: Protože jsme se vás dneska ráno ptali na to, jaký jsou vaše největší lži.
4: Čau tady, jaký? Já nelžu.
2: Kecáš.
4: Já nelžu.
2: Strašně lžeš.
4: Jako možná to, že jsem hoci řekl, akorát, že jí miluju, no.
2: Vidíš, z každýho vytáhneš aspoň jednu lež.
5: Tak za mě úplně nejhorší je, když seš u tchýně na jídle, totálně ti to nechutná, je to odporný, ale ty řekneš, že je to výborný. A jdeš tam příště a je to znova, protože ti to přece chutnalo, tak proč by dělala něco jiného, že jo? A ještě ti přidá do krabičky domů. Bože můj. Čus.
1: Bráško. Ale víš, co je na tom to nejhorší? Že to prostě ze slušnosti musíš sakra celý dožrat.
6: Hele, tak když mi bylo asi 16, jsem v životě záhal nejvíc, jak to šlo. Jsem začal s holkou, kterou se mi to moc jako nelíbilo. Já nevěděl, jak z toho ven, no tak jsem prostě řekl, že se stěhujeme pryč, no. Akorát bylo blbý, když jsme se za dva měsíce potkali na tom stejném místě, kde jsme se rozešli.
2: No jo, tady to vidíš, všichni chlapi lžou jenom kvůli holkám.
1: Je to tak, ale teď už... Konkláve ukončeno, přejdeme k rozloučení.
2: Zítra ráno se doufám probudíte všichni, abyste slyšeli moje chyběl jsem vám. Čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Bilo li libo limo, toliko nebilo li bi pivo.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Mám mě, dala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Rádio Spin.

0: Nejvíc rapu v republice.
1: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska jste ve Spin ránu hráli o stupenky na event s premiérou Zrádců.
2: Protože příští týden máš plus jedničku na Zrádce!
3: No super, to se budeme těšit s manželkou, vyrazíme.
2: No, to bylo tak hezký. Co už ale tak hezký není, že jste docela prolhaný.
1: Protože jsme se vás dneska ráno ptali na to, jaký jsou vaše největší lži.
4: Čau tady, jaký? Já nelžu.
2: Kecáš.
4: Já nelžu.
2: Strašně lžeš.
4: Jako možná to, že jsem hosil, jako akorát, že jí miluju, no.
2: Vidíš, z každýho vytáhneš aspoň jednu lež.
5: Tak za mě úplně nejhorší je, když seš u tchýně na jídle, totálně ti to nechutná, je to odporný, ale ty řekneš, že je to výborný. A jdeš tam příště a je to znova, protože ti to přece chutnalo, tak proč by dělala něco jiného, že jo? A ještě ti přidá do krabičky domů. Bože můj. Čus.
1: Bráško. Ale víš, co je na tom to nejhorší? Že to prostě ze slušnosti musíš sakra celý dožrát.
6: Hele, tak když mi bylo asi 16, jsem v životě záhal nejvíc, jak to šlo. Jsem začal s holkou, kterou se mi to moc jako nelíbilo. Já nevěděl, jak z toho ven, no tak jsem prostě řekl, že se stěhujeme pryč, no. Akorát bylo blbý, když jsme se za dva měsíce potkali na tom stejném místě, kde jsme se rozešli.
2: No jo, tady to vidíš, všichni chlapi lžou jenom kvůli holkám.
1: Je to tak, ale teď už... Konkláve ukončeno, přejdeme k rozloučení.
2: Zítra ráno se doufám probudíte všichni, abyste slyšeli moje chyběl jsem vám. Čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu.